0: co jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020

0: 1930 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtiška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtišky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuší meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: Slzy bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odspěl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy, a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
2: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
2: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme nějak prořezávat nebo něco?
2: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to na tác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit.

0: Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř, a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
0: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Uhum. Co tomu říkáš ty?
0: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo, ale tady je tak akorát ještě hodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
0: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná. Pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků. Dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
0: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Výhradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu.

0: Zvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 sestrojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winkler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
0: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
2: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
0: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
2: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
0: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan-butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
0: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
3: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovirok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možný při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já moc. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vody, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdu řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou,

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtěška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtěška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtěška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Tak milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky z hrůzy, že se do těch kronik prokopírovaly a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byly po bitvě rozvážení zraní vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo purkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na richtě byl nějaký důstojník. Takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezirované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda. Tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska. Husaři z té chorvatské hranice panduři, Trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům. To byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive osetí na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska. Nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi jaké vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyně šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku, takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se tak kladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což neúplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železníci drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika, Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena

0: jeho diagnóza?
1: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
0: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
1: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
0: Kde jste je získávala?
1: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
0: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množství alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
0: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus. Ono, každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce, nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny, já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit deja vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano. I ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje. Na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIK operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla, proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesněl. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možné. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnoza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, aha, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudimský hospic odmítá upravený plán developera na výstavbu v lokalitě u bývalé ploché dráhy. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán o udržitelnosti veřejných financí. Fotbalové derby pražských S se nedohrálo, fanoušci Slavie vtrhli na hřiště a napadli tři spartianské hráče. A dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Provozovatele chrudimského hospice odmítli upravený plán developera u ploché dráhy. Investor tam počítá s výstavbou několika podlažních bytových domů. Podle vedení hospice by to ale výrazně ovlivnilo péči o klienty.
2: Územní plán umožňuje v blízkosti hospice stavbu domů se čtyřmi a jedním ustoupeným podlažím. Po protestech developer nabídl variantu, že výšku nejbližších domů sníží. Ani s tím ale provozovatelé hospice nesouhlasí. Zásah do okolí považují za tak výrazný, že by poskytovanou službu zásadně ovlivnil. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Omezení na obchvatu Skutče potrvají několik měsíců. Stavbaři tam pracují na napojení nového střediska energetiků. Provoz je vedený jedním pruhem a dočasně je zrušený přechod u Teska. Práce by měly být hotové do konce srpna. Pardubice chtějí podpořit další rozvoj železničního muzea v Rosicích nad Labem. Město má spolku historie železniční dopravy přispět necelými 340 tisíci na novou část kolejiště. O poskytnutí dotace budou na konci května hlasovat pardubičtí zastupitelé.
3: Jde o další etapu rozšíření muzea, která bude stát více než 800 tisíc korun a zahrnuje vybudování části železniční vlečky o délce 30 metrů, včetně instalace výhybky. Do roku 2028 má v Rosicích nad Labem vzniknout nový muzejní areál zaměřený na železniční historii a vzdělávací programy pro veřejnost. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán o udržitelnosti veřejných financí. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku. Ministryně to řekla v televizi Nova. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028. V roce 2024 ho schválila tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Ministryně už dřív označila materiál za nereálný. Taky zdůraznila, že stále platí programové prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavazuje dodržovat schodek veřejných financí pod 3% hrubého domácího produktu. Sport. Fotbalové derby Slavie se Spartou se ve druhém kole elitní nadstavbové skupiny šance ligy nedohrálo. Slavia vedla v nastaveném čase 3-2 a pokud by utkání dotáhla do vítězného konce, mohla získat titul. Jenže fanoušci domácích před koncem zápasu vtrhli na trávník a napadli i hráče soupeře. Dnes kvůli tomu mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
4: Dav domácích příznivců ale hlasatele na stadionu v Edenu neuposlechl. Při invazi na hřiště fanoušci Slávie napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, potvrdil radiožurnálu Sport mluvčí policie Richard Hrdina.
5: Takže kriminalisté zahájili úplně trestní řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Budou zajišťovat všechny kamerové záznamy, které posléze budou vyhodnocovány, také budou prověřovat i mohutné použití pyrotechniky.
4: Tou zasypali fanoušci Slávie i sektor hostů. Podle Sparty napadli i útočníka Matyáše Vojtu a obránce Jakuba Martince. Výběr kouče Briana Priského se už na hřiště nevrátil. Na sociální sítě Sparta napsala.
6: Kompletní tým AC Sparta Praha z obav o bezpečnost opustil stadion Slavie Praha.
7: Ve chvíli, kdy nás Sparta informovala o tom, že k zápasu se nevrátí, tak já mám pro to plné pochopení, my bychom se chovali stejně. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
4: Řekl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který se Spartě omluvil. Incidentem se v dalších dnech bude zabývat kromě policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která může rozhodnout i o kontumaci zápasu ve prospěch Sparty. Z Edenu Pavel Tilšár, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji rána dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozpilové podmínky čekáme přes den dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale pozor, na některých místech teploty atakují bod mrazu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Jsme na kraji nového dne, v kalendáři má vepsáno datum 10.5., tak buďte vítáni, milí posluchači, dnes mají svůj velký den všechny maminky. Tak předně všem maminkám posíláme takhle po ránu gratulaci a nabídneme i písničky, které nestárnou. Do 17:30 od Dalibora Jandy, také od Eltona Johna z Kikidy a nebo Vaby Hodaňka.
1: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: víte, co to je mozaiková seč, milí posluchači? Jestli ne, tak se vypravte do světa, protože tam ji používají a tímto způsobem sekají trávu. Na rozdíl od tradičního plošného sekání, kdy je trávník posečený na jednou a na stejnou výšku, tak při novém přístupu zůstává část plochy neposečená a postupně se tráva upravuje v různých časových intervalech. Vzniká tak přirozená mozaika různé vysoké vegetace. V těchto dnech takhle začínají pracovníci městské společnosti Sportes ve Svitavách upravovat trávníky v ulici Bohuslava Martinů. Redaktorka Věra Pavlasová zjišťovala podrobnosti právě k této metodě.
1: V letošním roce jsme se rozhodli pokračovat v mozaikové seči jako v letech předchozích.
2: Ředitel Sportesu Bronislav Olšán, jaký to má smysl, že někde ta tráva je vyšší a na některých místech ji sečete?
1: Ta vyšší tráva oproti krátké seči je výhodnější pro zadržování vody v krajině a samozřejmě slouží jako lepší úkryt pro hmyz. V tomto trendu jsme se rozhodli pokračovat i z let minulých, kdy jsou v rámci města Svitavy vybraná místa, kde seč provádíme omezeným způsobem, a to buď je jedna seč vynechávána v celé lokalitě, anebo právě mozaiková seč, kde jsou sekány opravdu jenom pruhy čtverce, prostě vynecháváno tak, abychom přírodě pomohli se lépe vyrovnat s městským prostředím.
2: Teď začínáte na ulicích, které jsou poblíž centra města?
1: Ano, postupně se přesouváme směrem do okrajových částí. To je jedna z variant. Druhá potom je, že samozřejmě se zahajuje seč dětských hřišť a zahajujeme seče na největších sídlištích.
2: Tam bude také mozaiková seč?
1: Ano, a právě tady na sídlišti Bohuslava Martinů bude také aplikována mozaiková seč.
2: Pokud vím, tak ne všem se to líbí.
1: Samozřejmě lidé řeší to, že venčí své čtyřnohé miláčky, jsou přesvědčeni o tom, že ve vyšší trávě se drží klíšťata, psi si nosí domů klíšťata a něco podobného. Samozřejmě ano, ve vyšší trávě je vyšší přítomnost hmyzu, což je úmyslem, a je potřeba vzájemně vyvážit smysl, co se týče ochrany svých zvířat a ochrany přírody. Je to vždycky jenom o dotyčném majiteli.
2: Můžu vás na chvíli zastavit? Vy tady sebou pejska nemáte, takže vám nevadí, že je ta tráva vysoká, že jsou v ní klíšťata?
3: Vadí to, že jo? Kalaj Bartoloměj, chodím s pejskem jinde.
2: V těchto dnech seče na území města Svitavy trávu 5 sekaček. Další stroje a lidi dodává subdodavatel. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice,

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, přejeme pěkné nedělní vstávání a nezapomeňte, že po 9. hodině až dosnídáte, usedne k mikrofonu Alena Zárybnická a ve svých záletech si dnes bude povídat se zpěvákem Danem Bártou.
1: Počasí.
0: Teploty se teď aktuálně venku pohybují od 3 do 6 stupňů Celsia. Co se dnešních teplot a dnešního počasí týče, tak v našem kraji by mělo být převážně, hlavně dopoledne, jasno nebo skoro jasno, ale začne se kupit oblačnost v odpoledních hodinách a teploty se vyšplhají na příjemných 20 až 23 stupňů Celsia. Tlak mírně klesne, bio je dnes na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky teď po ránu mírně nepříznivé. Přes den se ale vylepší a budou dobré.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Historická auta, kola, letadla nebo hasičskou techniku uvidí návštěvníci Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Nové muzeum plné unikátů připomíná také množství firem z východních Čech, jejichž jména byla kdysi známá i daleko za hranicemi země. Vypravíme se tam spolu se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Má jsem kapely Činásky, konec konců píseň, která se tematicky hodí k dnešní předpremiéře neděle Marie Tomsové. Pohodlně se usaďte anebo uvelepte ve svých postelích, protože dnes nás čeká nedělní chvilka poezie.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Chci se o té dnešní májové zastavit u mých nejoblíbenějších žijících klasiků. První z nich, Jiří Suchý, mě naučil, že trocha poezie nikoho nezabije. A ten druhý, Jiří Žáček, mi tuto pravdu už desetiletí potvrzuje. Třeba když říká, jaro nás vždycky zaskočí, zjeví se odnikud a zčista jasna je tu, až klebí se nám do očí a ze všech koutů povykuje kvetu. A přestože jsme nad věcí, my, fanatici motorů a hluku, přitančí chůzí hříběcí a odjízne nám důvěřivě ruku. Spolu s ním dnes zavzpomínáme na blankitný šálek po mamince, suvenýr z časů nečasů a na dně knoflík, prsten, mince, pár sponek do vlasů. Pila z něj léta, ještě loni. Jestli pak se jí v nebi zdám, uvařím do něj kávu, pro ni, a pít ji budu sám. Vždyť na ostrově vyplněných přání chlapci učí dívky milování, nebo dívky chlapce? Kdo to ví, co jim šeptá vítr májový, když jen štíhlí smějí snít a šílet z lásky, ty bys byl směšný, příteli. Ty můžeš leda uzavírat sásky, kdo s kým kdy skončí v posteli. Jsi anděl pohody, dar pro přátele, co vždycky všechny posílí, který Bůh ukryl v mastodontní těle tu křehkou duši motýlí. A tak mějme na paměti, že kdo nemá křídla, rozbije se o zem, jen střepy z brejlí v písku zachřestí. A koho vezou funebráckým vozem, už nemá nárok na štěstí. Není to divný, co se dneska děje? Těch nočních můr a magořin a hrůz. Odkud se bere tolik beznaděje, že by z ní byly miliony blues? Když jdete s dětma obdivovat Prahu a všude kolem samej bos, dávejte bacha. Z mostu sebevrahů startuje další Ikaros. Snad mi dnes nevýslovný mistr slova a moudře vyslovovaných úvah promine na rozloučenou malou parafrázi jeho básně Šťastný člověk. Mám štěstí, že jsem se nenarodila v Hirošimě, nýbrž v Praze. Mám štěstí, že jsem nechodila do školy v Bronxu, nýbrž v Chrudimi. Mám štěstí, že můj muž vojnu neodsloužil v Charkově, nýbrž v Podbořanech. Mám štěstí, že moje děti nepřišly na svět v Černobylu, nýbrž v Krči. Mám štěstí, že jsem před čtvrtstoletím, 11. září, naletěla do New Yorku, nýbrž. Do prdky na krtky? Jak strašně důležité je slovo nýbrž. Vaše Marie Tomsová.

0: Už za chvíli nabídneme k rannímu vstávání další písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Helenu Vondráčkovou nebo Michala Tučného. Ten bude koukat, jak celá země vstává. Otaku Tvrd na to kouká taky, nese další zprávy. Je totiž přesně tolik, kolik včera touhle dobou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubický magistrát letos rozdělí sportovním klubům a provozovatelům sportovišť víc peněz, celkem 43 milionů korun. Schválili to zastupitelé na svém posledním jednání. Výrazně si polepší organizace, které pracují s dětmi a mládeží. Rybník Rosnička ve Svitavách nemá dostatek vody. Po odbahnění a revitalizaci začala téct do nádrže z pramene řeky Svitavy. V minulých dnech se ale tok zastavil. Luže pokračuje v obnově návrší u poutního chrámu na Chlumku. Celá zakázka má stát 36 milionů korun a město jí pomůže zaplatit evropská dotace. Úpravy zasáhnou zhruba 2-hektarové území. Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseků od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Fotbalové derby Slavia a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném času vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slavie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Při invazi napadli 3 hráče týmu z Letné. Sparta tak z obav o bezpečnost opustila stadion. Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském

0: Michal Tučný, dospívalo 8 a půl minuty po půl šesté. Přejeme dobré nedělní ráno. A teď na téma skateparky. Jestli si myslíte, že patří hlavně do rušného městského prostředí, tak v Králíkách vás vyvedou v omylu, protože se rozhodli jít jinou cestou a dali prostor nápadu, se kterým přišli sami místní děti a také mladí lidé. Výsledkem je nový skatepark, který už oficiálně otevřel a rychle si našel své první nadšence. Jak se povedl a jak na tom místě se teď aktuálně žije, zjišťovala redaktorka Barbora Soukupová.
1: My teď stojíme u takové asi největší rampy. Je tu se mnou starosta Václav Kubín ze Sdružení Sportovci a skatepark je na takovém, řekla bych, neobvyklém místě vedle lesa.
2: Ano, to umístění je takové trochu nezvyklé, ale je to tak trochu i záměr, protože tady se nachází sportovní areál, fotbalový sportovní areál, kousek je koupaliště a to umístění bylo zvoleno i po konzultaci s projektantem, s těmi lidmi, kteří vlastně okolo skateparku se pohybují delší dobu a dokonce nám toto místo doporučili vzhledem k zasazení i do prostoru a těch výhledů na třeba Suchý vrch, na klášter, tak to přináší takovou přidanou hodnotu i k tomu skateu.
1: Tak a kromě té velké rampy, o které jsem mluvila, je tady spousta zábradlí, laviček, sjezdů, skokánků a je tu s námi je vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Králíky Pavel Šverák. Co všechno obnášela ta výstavba, kolik je tady třeba betonu?
3: Je tady zhruba 839 metrů čtverečních betonové plochy, 160 cm tlusté. Je to hlazený beton. Jsou to vlastně nejnovější technologie a nejnovější postupy pro výstavbu těch skateparků.
1: Výstavba skateparku začala v loni na jaře, teď tedy oficiálně zahajuje provoz.
3: Práce byly ukončeny na podzim s tím, že vlastně tam docházelo ještě k technologickému zrání betonu zhruba 21 dní a vzhledem ke klimatickým podmínkám, když to vlastně zasahovalo skoro do zimy, tak tady teď už vlastně máme to správné počasí a proto jsme oficiálně zahájili provoz teďka. Takže oficiální provozní doba skateparku je od dubna do září od 7 do 20.00 a od října do března je to od 8 do 18.00.
1: Výstavba nového skateparku stála dohromady necelých 8 milionů korun s tím, že část nákladů pokryla dotace od Pardubického kraje a nadace ČES. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: V Pardubicích před budovou radnice se dnes na Peršínském náměstí o 10 hodin můžete vydat Pardubicemi po stopách Silver A.
1: Počasí.
0: A budete k tomu mít celkem příjemné počasí, protože by mělo být převážně teď dopoledne a po ránu skoro jasno nebo jasno. V odpoledních hodinách se ale začne kabonit, bude přibývat oblačnost, teploty velmi příjemné 20 až 23 stupňů Celsia, tlak mírně klesne, rozptylové podmínky budou během dne dobré a bio bude na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vítězných návratech se dnes po 16. hodině můžete těšit na příběh šlechtičny mezi českými herečkami, která se potkala i s Gérardem Philippem a uměla francouzsky, že bude herečkou, věděla už odmala. Bude to příběh Ireny Kačírkové. Teď už ale díky střípku z našeho archivu nechte rozesmát svoji fantazii, protože vám slibujeme, že se zasmějete podobně, jako kdysi návštěvníci našeho zábavného pořadu, do kterého přišel knihkupec Vratislav Ebr a z knížky erotických anekdot Václava Budinského vybral krátký intimní příběh. Fór byl hlavně v jedinečné formě vyprávění.
1: Nudil. Procházel, uviděl, prohlížel, hodnotil. Dohnal, postravil, zastavil, promluvil, nabízel, domlouval, sliboval. Nedostal. Přece chtěl. Přemlouval. Přemluvil. Jásal, pozval, odemknul, pobízel, ukázal, uzel. Pohladil, svlékal. Hledal, našel, mazlil, rozepnul. Vyndal, nasadil, nahodil, vrazil, přitisknul, přitlačil, vrtěl, hekal, potil, šoupal, obracel, dodělal, skončil, odstrčil, oklepal, otřel, zastrčil, vstal, zapnul, vysmál, odešel, neplatil. Výskal, radoval, svědil. Štípal, zjistil, polekal, dotázal, dozvěděl. Léčil, mazal, natíral, sušil, nadával, bědoval, rozhněval, uřezal, zahodil.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubický kraj připravuje další kolo rozdělování dotací z programu Obchůdek 2021+. Podle Putina se válka na Ukrajině chýlí ke konci, se Zelenským se chce ale sejít až po uzavření trvalého míru. Ligové derby fotbalistů Slavie a Sparty se kvůli vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení hráčů soupeře nedohrálo. A dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Provozovatelé venkovských obchodů se budou moct znovu ucházet o dotace pro své prodejny. Ministerstvo obchodu a průmyslu vyčlenilo v programu Obchůdek 2021+ pro Pardubický kraj 3 miliony 800 tisíc. Hejtmanství bude žádosti přijímat od 25. května do 10. června prostřednictvím dotačního portálu Pardubického kraje.
3: Maximální výše dotace může v jednotlivých případech dosáhnout až 130 tisíc korun na jednu prodejnu. Podpora je určená pro malé obchody potravin v obcích do 1 tisíce obyvatel, případně v obcích do 3 tisíc obyvatel. Podle kraje jde o jednu z cest, jak často ztrátové provozovny zachovat a lidem na venkově zajistit dostupnost základních potravin a služeb. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Radnice v Litomyšli nabízí lidem příspěvek na pořízení domácích kompostérů. Žádat o něj můžou od 1. června do 31. července. Podmínky vysvětluje mluvčí města Petra Jiráňová.
4: Občané s trvalým pobytem v Litomyšli získají 1300 korun a majitelé pozemků a územní obce, kteří ale nemají trvalý pobyt v Litomyšli, získají dotace ve výši 1000 korun.
1: Ministerstvo práce zvažuje tři varianty řešení penzí náročných profesí. První je dřívější důchod od státu pro zaměstnance s rizikovou prací. Druhá, že by jim zaměstnavatelé povinně spořili na stáří. A třetí, že by část pracovníků, stejně jako teď, měla nárok na dřívější penzi a část na příspěvky na spoření od zaměstnavatelů. Ve všech verzích by se okruh pracovníků měl proti dnešku rozšířit. Vyplývá to z podkladu pro tripartitu. Slovenský premiér Robert Fico předal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi výzvu od ukrajinského prezidenta Zelenského k setkání a mírovému jednání. Putin řekl, že je ochotný se Zelenským sejít v neutrální zemi, ale až po uzavření trvalého míru. Zároveň uvedl, že si myslí, že konflikt na Ukrajině se chýlí ke konci. Dodal ještě, že pokud by měl jednat s Evropskou unií o zlepšení vztahu po válce, přál by si, aby Evropu zastupoval bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, se kterým má velmi blízké vztahy.
2: Sport.
1: Fotbalové derby mezi Slavií a Spartou se ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize nedohrálo. V nastaveném čase za stavu 3-2 vběhli domácí fanoušci na trávník. Do sektoru hostujících příznivců házeli pyrotechniku a tři hráče Sparty napadli. Rozhodčí zápas přerušil, fotbalisté zamířili do kabiny, Spartané krátce poté odjeli ze stadionu. Následně předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík do mikrofonu oznámil, že utkání se dohrávat nebude. K incidentu se vyjádřil i na tiskové konferenci.
5: Nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe. Je to naše chyba. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát.
1: Jaroslav Tvrdík zároveň připustil, že zápas může být kontumovaný ve prospěch Sparty. Rozhodne o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes bude mimořádně zasedat. Incidentem se zabývá i policie.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení stále platí na silnici druhé třídy číslo 360 u Lanšperka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Bič na řidiče, kteří mají problém s dodržování nejvyšší povolené rychlosti, chystají na Chrudimsku, kde stoupne výrazně počet radarů. Podrobnosti k tématu řekneme za chvíli a přidáme do půl sedmé i písničky, které nestárnou, a to od Václava Deckáře, Berlin a nebo Věry Špinarové či Scotta McKenzieho.
2: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: Hráč Václav Neckář se přitoulal do vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty před čtvrt na 7. Jak už z našeho vysílání víte, tak Chrudim chystá zakázku na nové radary a chce je umístit do obcí, které o kontroly rychlosti požádali. Mapa měřených úseků v regionu tak výrazně zhoustne a pod dohledem nebudou už jenom hlavní trasy, ale třeba i méně důležité silnice. Od redaktora Josefa Kopeckého teď uslyšíte podrobnosti.
1: Je to problém zejména z vrchu, protože od Rabštejna směrem dolů je to z kopce, takže řidiči nerespektují začátek kopce a tu rychlost nedodržují, ale je to i z opačné strany.
2: Podle nezávislé starostky Rabštejnské Lhoty Michaely Charvátové rychle jedoucí auta znamenají nebezpečí hlavně pro děti, které míří do školy u silnice. Radary mají provoz sklidnit. V Lukavici mají cíl stejný, i když trochu jiné důvody. Potíže tam jsou s nákladními auty, která jezdí do sousedního lomu.
3: Primárně nejtěžší zátěž je ta nákladní doprava, protože do toho lomu Žumberk se buď vozí inert, nebo se odváží kamenivo na stavbu, takže v tom množství kamene, který se má z toho lomu odvíst, je to pro nás prioritou.
2: Vysvětluje nezávislý starosta Lukavice Miroslav Stehno. Seznam míst, kde se bude rychlost měřit, je ale mnohem delší.
4: Jedná se o obce Rabštejnskou Lhotu, dvakrát Kostelci u Hermanova Městce, Tuněchody, Nová Ves, Kočí, Čankovice, Sobětuchy, Lukavice, Bělany.
2: Upřesňuje místostarosta Chrudimi za ANO Zdeněk Kolář. Právě Chrudim má plnit zásadní roli. Vybírat pokuty a hlavně potřebnou techniku zaplatit. Celý systém ale nespustí najednou.
4: Dodávání těch jednotlivých stacionárních měření bude v průběhu 3 let, tak aby se cena rozložila do jednotlivých roků.
2: Město teď začíná vybírat dodavatele. Kvůli úspoře také počítá s tím, že si radary nekoupí, ale jen pronajme. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: nejteplejší nedělí s datem 10. května je ta z roku 1834 a také z roku 2021. Tehdy bylo skoro 29 stupňů Celsia a nejchladněji v tento den bylo v roce 1838. To bylo lehce pod bodem mrazu.
1: Počasí.
0: Tak dnes ani jeden ze zmiňovaných teplotních rekordů nepadne. Teploty se vyšplhají maximálně ke 23 stupňům Celsia. Teď po ránu a dopoledne ještě bude krásně slunečno, jasno nebo skoro jasno, ale během dne se začne kupit oblačnost a začne se zatahovat a bude tím pádem oblačno i zataženo. Co se týče tlaku, tak ten mírně klesne. Rozptylové podmínky budou přes den dobré a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
2: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Už dá.

0: zpráv o půl sedmé, ještě Věra Špinarová a nebo Scott McKenzie a teď i spotřebitelský servis a dnes tu máme zajímavý dotaz, který se týká lhůty při reklamaci auta. Ve spotřebitelském servisu opět odpoví Josef Černý.
1: Pan Mirek odvezl auto v záruce na reklamaci, ale bylo mu řečeno, že momentálně nemají místo, že ho objednají zhruba za 10 dnů. Pan Mirek se ptá, jak je to v takovém případě s 30-denní lhůtou na vyřízení reklamace. Pane posluchači, 30-denní lhůta je samozřejmě pořád stejná, ale co je pro její počátek důležité, abyste si nechal potvrdit datum, kdy jste reklamaci uplatnil a potom už je stejné, jestli tam auto necháte hned, anebo si ho odvezete.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: San Francisco pivoval Scott McKenzie a před námi už jsou zprávy, které nesou tak otvírt a hned po nich se můžete těšit na další písničky, které nestárnou v podání Františka Nedvěda a také Leška Semelky.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Staré Ždánice jednají o možném převodu obecní splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pod Pardubické vodárny. Obec si od změny slibuje snadnější připojování nových domů na kanalizační síť, což teď není možné kvůli omezené kapacitě čistírny. Pardubicích bude od zítřka uzavřená ulice Bartolomějská. Stavební firma tam zahájí práce na úpravě povrchu a inženýrských sítí. Jde o součást celkové revitalizace tohoto území, včetně Wernerova nábřeží a ulice Pod Sklípky. Omezení potrvají do podzimu. Ležácký památník vypsal soutěž na opravu rybníku v pietním území. Nádrž má poškozenou hráz a součástí zakázky bude i odstranění nánosu bahna. Práce na obnově rybníka potrvají 9 měsíců. Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání za loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. Ta je 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou se ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize nedohrálo. V nastaveném času za stavu 3-2 vběhli domácí fanoušci na trávník. Do sektoru hostujících příznivců házeli pyrotechniku a tři hráče Sparty napadli. Rozhodčí zápas přerušil, fotbalisté zamířili do kabiny, Spartané krátce poté odjeli ze stadionu. Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kolem Sezemic stále uzavřené některé vedlejší silnice, pokračuje výstavba obchvatu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Anderský se pokusí zvládnout teď jednou větou říct vám, co se dělo v záletech Aleny Zárebnické minulou neděli. Alena si vždycky zve zajímavé hosty a tím minulým, tedy neděli minulou mezi 9. a 10. byl houslista Michael Hejč.
1: Pojďme teď k nástroji a ke tvorbě samotné nahrávky. Kolika houslí jste majitelem?
2: Jo, já teď z hlavy teda přesně nevím, ale myslím, že mám asi 8 housle doma. Mm-hmm. 2 klavíry mám. Mm-hmm. Klarinet, flétnu, držky. Aha. Teď nevím, jak se to
1: harmonika.
2: Harmonika. Aha.
1: Těm houslím máte nějaký specifický vztah k nějakým konkrétním?
2: Mám samozřejmě vlastně ty, co jsem dostal, mě bylo asi 13 let, když jsem udělal přijímačky na konzervatoř. Mm-hmm. Dostal jsem celé housle. Samozřejmě ta cenová nálepka je tam trošku větší, než co mám ty ostatní, ale učil jsem se na ně, v podstatě jsem se na nich naučil techniku, koncerty jsem na ně absolvoval, takže jsem si měl vyrost, puberta.
1: Umí housle stárnout?
2: Já si myslím, že určitě umí housle stárnout, pokud se jim věnuje ta duše.
1: A ta péče?
2: A ta péče.
1: Jak správně mají být uskladněné housle?
2: Samozřejmě měly by ležet, neměla by být vlhkost a hodně střídavý
1: teploty.
2: Mm-hmm.
1: Takže by měla být stejná teplota a spíš suší vzduch.
2: Což u mě třeba teda neblbě, protože vlastně bydlím na baráku, starý barák, a je tam vlhko. Mám jakoby i v houslích, to je taková. Má to jak had, jsou tam dírky v tom. Aha. A to vlastně pohlcuje tu vlhkost. Mm-hmm.
0: Zajímavé, víte, tak dnes v 9 se můžete těšit, jak už jsme mnohokrát zmínili, na povídání Aleny Zárebnické s Danem Bártou.

0: Pak naše hudební redakce se pravda rozhodla už někdy z kraje února, že začne navozovat písničkami letní atmosféru, ale nenechte se mást, stále je len ten máj.
1: Počasí.
0: Teploty aktuálně, tak Ústí nad Orlicí nejchladněji 3 stupně Celsia, nejtepleji teď změřených úseků Rudnov nad Doubravou hlásí 6 stupňů a tady v Pardubicích je 5 nad nulou. Teploty se dnes vyšplhají maximálně na 20 až 23 stupňů, teď po ránu ještě bude jasno nebo skoro jasno, během dne ale bude přibývat oblačnost, která bude hodně vysoká, tlak mírně klesne, rozptylové podmínky budou během dne dobré a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
2: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Karavana mraků Daniela Landy v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. 10 minut a bude 7. Čekají nás ještě brusinky z Irska, tedy Camberries, a také jedna seriálovka od Hany Zagorové, Stanislava Hloška a Petra Kotvalda. Teď ale pojďme k derby ve fotbalové šancelize mezi Slaví a pražskou Spartou. To se nedohrálo, jak už víte. Domácí byli blízko obhajobě titulu, ale v závěru zápasu na trávník vběhli jejich fanoušci a postarali se tak o skandál, který v českém fotbale nemá obdoby.
1: Do konce nastavení zbývaly zhruba 3 minuty. Slavia tou dobou vedla 3-2 a desítky jejich fanoušků už postávali za postranními čarami připravení odstartovat mistrovské oslavy. Rozhodčí Rouček v tu chvíli hru pouze přerušil. Domácí fanoušci navzdory prosbám hlasatele vtrhli na trávník a chovali se jako smyslu zbavení. Do sektoru příznivců Sparty létaly světlice a došlo dokonce k napadení hostujících fotbalistů.
2: Dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšného zápasu, úspěšné sezóny, budou slavit mistrovský titul, ale nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe.
1: Přiznal na tiskové konferenci předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík. Bezprostředně potom, co domácí fanoušci vběhli na trávník, hráči obou klubů zmizeli v kabinách. Domácí se po nějakém čase vrátili, hosté ale z obavy o svou bezpečnost nastoupili do autobusu a ze stadionu odjeli. Tvrdík poté předstoupil před tribunu Sever a do mikrofonu oznámil, že zápas se dohrávat nebude.
2: Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři. Tohle se prostě nemělo stát. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
1: Napadení hráčů Sparty policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. O osudu zápasu bude rozhodovat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík je smířený i s variantou, že utkání bude v neprospěch lídra tabulky kontumováno.
2: Umím si představit, že takovéto rozhodnutí může padnout a že jsme si boj o titul extrémním způsobem zkomplikovali. Současně musíme v klubu vést nějakou diskuzi, aby se podobná situace už nikdy neopakovala.
1: Dodal po nedohraném derby pražských S předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík. Z Edenu Lukáš Michalík, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: ČT1. Malíř Horác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Město Pardubice přidá víc peněz sportovním klubům. Děti se v Česku účastní asi 5 000 dopravních nehod ročně. Čeští hokejisté nastoupí na švédských hrách proti Švýcarsku. A dnešek bude slunečný, teploty do 22 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Pardubický magistrát letos rozdělí sportovním klubům a provozovatelům sportovišť víc peněz, celkem 43 milionů korun. Schválili to zastupitelé na svém posledním jednání. Výrazně si polepší organizace, které pracují s dětmi a mládeží.
3: V případě stovky organizací pracujících s víc než 12,5 tisíce dětmi navýšil magistrát dotace až o 50%, u dalších klubů o 10% proti loňsku. Dotace můžou využít na pronájmy sportovišť, jejich provoz, údržbu a energie nebo na nákup sportovního vybavení, na dopravu, soutěže a soustředění. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Další obce v Pardubickém kraji zavádějí výpůjčky audioknih. Službu nedávno spustila knihovna ve Skutči nebo taky v Hlinsku. Čtenáři si tam můžou vypůjčit taky knihy v elektronické podobě. Zhruba 5 000 dopravních nehod ročně v Česku se týká jako účastníků dětí do 15 let, nejčastěji jako spolujezdců v autě. Ukazují to data týmu silniční bezpečnosti. Ten ale upozorňuje taky na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
4: Za takové kolize většinou nemohl řidič, vybírá ze statistik policie její mluvčí Violeta Siřišťová.
5: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, což jsme evidovali v téměř 150 případech.
4: Jak se chovat tam, kde jezdí auta, by dětem měli vysvětlit rodiče, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
6: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tako znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle, anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
4: Častěji děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Proto je podle Novotné nutné správné připoutání do vhodné sedačky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Jeden matek. Lidé dnes dávají květiny nebo poděkování matkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté mají závěrečnou možnost ukázat se trenérům před večerní nominací na mistrovství světa. Na švédských hrách nastoupí proti Švýcarsku ani ne 24 hodin po sobotní prohře s Finskem. Útočník Jakub Fleck používá anglický výraz back to back, který znamená, že se hrají dva zápasy ve dvou dnech.
7: A zase ve 12, já teda osobně mám tady ten čas hrací docela rád, že člověk ráno stane, jenom tak nějak se probere, dá si jakou větší snídaní a jde se na to, nemám moc rád naopak ty pozdní večerní zápasy, takže mě to nějak nevadí, ani mi nevadí, že se hraje back to back, mám to rád tady to tempo, takže jak jsem říkal, dobře se najíst, dobře zregenerovat, dobře se vyspat a připravit se co nejlíp na tu poslední zkoušku před mistrovstvím světa.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno. Odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Povane mírný východní až jihovýchodní vítr. Tlak mírně klesne, biopředpověď, ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na dopravní omezení na silnici 340 u místní části Topol.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: No asi tak 10 minut před 7:30 se můžete těšit opět na Bleskovku, ve které vám dáme luxusní dovolenou na Kapary. Tedy v podobě knihy z nakladatelství Kazda, která se jmenuje Italský sen. Budete muset opět odpovědět správně na soutěžní otázku a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Do 7:30 zvládneme Karla Gotta, také dvojici Klejmí Fischer a nebo Valdemara Matušku.
2: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: zpíval mistr Karel Gott v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Jak určitě dobře víte, tak v našem kraji, tedy konkrétně v Pardubicích, skončila oprava zelené brány. Práce na historické stavbě trvaly déle a samozřejmě stály i víc, než se původně předpokládalo. Zpoždění způsobilo narušená statika. Zdivo. V jedné části bylo totiž v havarijním stavu a při jeho odkrytí se objevily hluboké výdutě. Jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, tak i kvůli tomu stouply náklady na rekonstrukci památky z plánovaných 30 na 42 milionů.
1: Ukázalo se, že ty sanační práce, které probíhaly, řekněme, za bývalého režimu, takže nebyly odvedeny odborně a po odkrytí vlastně toho zdiva a toho kamení, tak se ukázalo, že zelená brána má statické problémy, byly tam velké silné průvlaky, kde se dala vlastně strčit celá ruka až po ramenu.
2: Náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice popisuje nečekané problémy se zdivem a statikou, které odhalila rekonstrukce pardubické dominanty zelené brány. I proto stála o zhruba 40% víc, než se očekávalo.
1: Celkové náklady se vyšplhaly na 42 milionů korun, s tím, že se podařilo získat i dotaci z Ministerstva kultury na obnovu památek pro městské památkové rezervace. Ta dotace byla spíš symbolická, 1,06 milionů korun, ale každá koruna samozřejmě do rozpočtu dobrá.
2: Teď už je ale památka opravená. Má vyspravené zdivo, doplněné spáry, zpevněné poškozené části konstrukce a obnovené historické detaily. Zůstala neomítnutá, jak o tom rozhodli místní v referendu, doplňuje náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
3: I odborníci se zcela neshodovali na tom, jakým způsobem by zelená brána měla být omítnuta. ANO sílil hlas o tom, aby se omítla z důvodu trvanlivosti a kvality té opravy, nicméně v mezidobí a během těch veřejných diskuzí padlo na zřetel, že i ten neomítnutý stav lze udělat tak kvalitně, že to je obojí souměřitelné.
2: Obavy, že odhalený kámen vydrží méně než omítka, vyvrací také Martin Dvořák, ředitel divize pozemních staveb firmy Chládek a Tintěra Pardubice, která rekonstrukci prováděla.
4: Kámen je přírodní materiál, který má odhalovat víc než jakákoliv omítka, která samozřejmě je na přírodní bázi, ale už je to taková atrapa. Ten kámen je prostě přírodní a měl by vydržet delší dobu.
2: Pro veřejnost bude zelená brána otevřená od 1. června. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: A Rob Fisher, tedy Claymy Fisher a Láska všechno změní. Love changes everything v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes můžete také všechno změnit svou láskou, kterou projevíte svým maminkám. Dnes mají svůj den a popřát jim třeba i oblíbenou písničkou. Budete mít možnost opět mezi 12. a 13. a 17. a 18. hodinou.
1: Počasí.
0: Co nás dnes čeká na den matek, co se počasí týče, tak bude teď po ránu ještě skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne ale začne přibývat oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré. Tlak mírně klesne a bio bude na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Historická auta, kola, letadla nebo hasičskou techniku uvidí návštěvníci Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Nové muzeum plné unikátů připomíná také množství firem z východních Čech, jejichž jména byla kdysi známá i daleko za hranicemi země. Vypravíme se tam spolu se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: Přesně tak, milí posluchači, je to to, jak už jsme zmínili. Ve hře je kniha z nakladatelství Kazda, která se jmenuje Italský sen. Je to o luxusní dovolené na Capri dvou mladých kamarádek a vlastně je to léto, které všechno změní. Podrobnosti se dočtete právě v téhle poutavé knize. Je k tomu ale potřeba správně odpovědět na soutěžní otázku. Dnes nás zajímá, jaké je nejjižnější místo Itálie. Tak máme pro vás i samozřejmě možnosti, tak kdo to zkusí? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Zdeněk.
0: Tak Zdeňku, jaké je nejjižnější místo Itálie? Víte z hlavy nebo chcete nápovědu?
1: No to přesně nevím, ale asi na Sicílii to bude.
0: Tak, to je jedna z možností. Za B to může být ještě Capri, anebo je to za C Miss Punta Sileo. Takže trváte na té Sicílii?
1: Já zkusím tu C-čko.
0: Zkusíte to C-čko. Jistě! No to jste udělal dobře. Výborně, kniha je vaše, tak gratulujeme, přejeme krásnou neděli a vydržte chvíli na telefonu, domluvíme se, jak si od nás tu cenu převezmete. Mějte se moc pěkně, ať se vám daří. Naslyšenou. Tak, jak jste to slyšeli, milí posluchači, Miss Punta Sileo je tím nejjižnějším místem Itálie, tak tolik tedy bleskovka, za chvíli Valdemar Matuška a Tom Petr.

0: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubický magistrát letos rozdělí sportovním klubům a provozovatelům sportoviště víc peněz. Celkem to bude 43 milionů korun. Schválili to zastupitelé na svém posledním jednání. Výrazně si polepší organizace, které pracují s dětmi a mládeží. Rybník Rosnička ve Svitavách nemá dostatek vody. Po odbahnění a revitalizaci začala téct do nádrže z pramene řeky Svitavy. V minulých dnech se ale tok zastavil. Luže pokračuje v obnově návrší u poutního chrámu na Chlumku. Celá zakázka má stát 36 milionů korun a městu jí pomůže zaplatit evropská dotace. Úpravy zasáhnou zhruba 2-hektarové území. Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Fotbalové derby Slavia a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slavie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Při invazi napadli 3 hráče týmu z Letné. Sparta tak z obav o bezpečnost opustila stadion. Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne od západu převážně velká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením počítejte na silnici v Úřeticích.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách o Tygu Twirta opět písničky, které nestárnou, a to od Petra Nadě. A také Štěstí, o kterém bude v našem ranním programu zpívat Marie Rotrová.
2: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Ten, kdo vyhraje cenu desetiletí, to je totiž cena, o kterou teď bojují vítězové předešlých 9 ročníků pochoutkového roku, který letos slaví jubileum, tedy 10 let od svého uvedení do vysílání Českého rozhlasu. Tak recepty vám připomínáme z těch předešlých ročníků a připravují je sami porotci spolu s profesionálními kuchaři. Jedná se konkrétně o 630 výherních receptů. Dnes budeme péct sladký dezert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Recept ze druhého místa roku 2020 upeče Vojtěch Vrtiška. A Patrik Rozehnal se zajímal, co Vojta říkal vybranému receptu.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout. Takže u nás to byl pišišmout.
2: Tak ode dneška je to pišišmout. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
3: Pochoutkový rok. Původně to byl čokoládový korpus s jablky, na to pak marmeláda, velmi vysoká vrstva šlehačky a zasypáno strouhanou čokoládou.
1: Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, budeme tam mít krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována.
3: No dobře, jenom podotýkám, že to zdobení bude naprosto profesionální. Takové ty slzičky vytlačené z cukrářského sáčku, prostě pucíky.
1: Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
2: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
2: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
0: Tak celý recept uslyšíte dnes po 10. hodině v pochoutkovém roce a můžete ho už teď vidět na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Dneska skutečně venku svítí sluníčko, ještě během dopoledne svítit bude, jak to bude v odpoledních hodinách a jak to bude dál třeba příští týden, to se teď dozvíme, moudře pohovoříme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Jmenovitě s Tomášem Popelkou, kterého zdravíme. Pane Popelko, dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
0: Tak pojďme pěkně po pořadě, nejprve tedy, jaká bude neděle, aby se měla zatáhnout, vidíte.
2: No, zatím ty mraky, co budou přibývat, to bude hlavně vysoká oblačnost a zatím ještě někde v půli Německa, takže by se k nám dostala až někdy během odpoledne a minimálně z počátku oblačnost bude průsvitná, takže zase tak asi moc vadit nebude. Teploty dneska budou většinou mezi 19 až 22 stupni a vítr bude foukat od východu až jeho východu do 4 metrů. Noci bude dál přibývat frontální oblačnost a studená fronta momentálně opouští pomalinku Britské ostrovy a tam se sem bude dostávat během zítřejšího dopoledne, takže v noci už bude zataženo až oblačnost, teploty klesnou na 12 až 9 stupňů a vítr bude foukat od jeho východu až východu do 5 metrů. No a zítra už bude zataženo, po ránu vám začnou zpočátku přibývat nějaký slabý déšť, no a postupně bude to přicházet do přeháněk, odpoledne by se objevily i bouřky a i ty srážky budou podstatně vydatnější. A na většině území a zase večer pomalinku začnou přeháníky přicházet za tmy do deště a kolem půlnoci už budou ustávat teploty, budou zítra většinou mezi 18 až 21. Vítr ráno ještě před frontou bude foukat od jeho východu 2 až 6 metrů a postupně během dopoledne se bude měnit na jeho západní až západní a mírně zesilovat a k večeru už to bude severozápad, tam kde se vyskytne bouřka, tam přece on ten vítr přechodně zesilovat, mohl by se uvidět nějaký náraz kolem 15-20 metrů. No a jak to zatím to vypadá, že by mohl spadnout od 3 do 15 mm srážek, tak doufáme, že se nám to vyplní.
0: A co další dny, pane Popelko? Příští týden mělo by hodně foukat, zejména v úterý jsem koukal.
2: Tak úterý tam to vypadá, že bude větrné a vůbec to bude nejchladnější den z celého příštího týdne. Po ránu by se teploty pohybovaly nějak mezi 6 až 2 stupni přes den až maximálně do 12. No a vítr se bude pohybovat někde od 6 do 8 metrů, objeví se i nárazy kolem 15 metrů. No a oblačnosti bude hodně. Ve středu tam už přece jenom to vypadá, že v noci bude ubývat oblačnost, takže teploty ráno by se mohly asi dostat někam hlavně v podhůří, případně na vrchovině, až pod nulu. Přes den potom už by se teploty dostaly někam k 15 až 17 stupňům a oblačnost bude taková hodně proměnlivá, objeví se i přeháňky. V dalších dnech už teploty půjdou pomalinku nahoru, takže zase to vypadá, že čtvrtek, pátek už by se teploty mohly pohybovat zase mezi 15 až 18 stupni, ale zatím to vypadá, že hlavně pátek a sobota zase budou deštivé.
0: Říká Tomáš Popelka, děkujeme za podrobné informace, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 10. května, svátek mají blaženy a dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
2: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
1: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
3: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
1: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou 80 má dneska skotský písničkář Donovan. 70 má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Do rybníku Rosnička ve Svitavách přestala téct voda. Už zhruba za 3 roky by Česko mělo začít stavit vysokorychlostní tratě. Fotbalové derby Slavie se Spartou se nedohrálo. A dnešek bude slunečný, teploty až 22 stupňů. Hezké nedělní ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Rybník Rosnička ve Svitavách nemá dostatek vody. Po odbahnění a revitalizaci začala téct do nádrže z pramene řeky Svitavy. V minulých dnech se tok zastavil, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
3: Extrémní sucho se projevuje i zde ve Svitavách, takže aktuálně Rosnička je řádově v polovině napuštěná. Doufáme, že ještě nějaké deště letos přijdou, protože bojíme se blížícího výparu a přeci jen bychom chtěli, aby celé léto zde voda byla a mohli se i lidé vykoupat.
1: V Pardubicích bude od zítřka uzavřena ulice Bartolomějská. Stavební firma tam zahájí práce na úpravě povrchu a inženýrských sítí. Jde o součást celkové revitalizace tohoto území, včetně Wernerova nábřeží a ulice Pod Sklípky. Omezení potrvají do podzimu.
4: Město plánuje srovnat a sjednotit povrch cest historickou dlažbou a zrekonstruuje nábřežní zeď, mostek i starý náhon. Na nábřeží zároveň doplní nové lavičky se stojany na kola a opraví zdi v průchodu do Perštínské ulice. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: V roce 2029 mají dělníci začít stavět první část vysokorychlostní tratě. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. Jako první by se měla rozběhnout stavba trati mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech by pak měla začít stavba dalších úseků od hranic Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Ve slovenském Liptovském Mikuláši dnes oslaví páteční 81. výročí konce druhé světové války. Akci připravuje slovenské ministerstvo obrany ve spolupráci s úřadem vlády. Oslavy má doprovodit například tradiční kladení věnců, ukázky vojenské techniky a slavnostní vojenská přísaha téměř 270 absolventů základního vojenského výcviku. Sport. Fotbalové derby Slavie a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slavie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Při invazi napadli 3 hráče týmu z Letné. Sparta tak z obav o bezpečnost opustila stadion. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se soupeři omluvil.
5: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Nevím objektivně, jestli zvládnou čela, to budeme teprve vyhodnocovat, jestli takovéhle situace pořadatelská služba klubu mohla objektivně jako zabránit, ale cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
1: Incidentem se zabývá i policie. Dnes dopoledne taky mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno. Odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nemáme. Pozor na silnici 1/35 nedaleko Týnšťka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: této hodině se společně vydáme do Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě a představíme vám zblízka jednu z jeho expozic věnovanou vývoji letectví našeho kraje. A chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Petra Nováka, také třeba i na Lucii Vondráčkovou nebo Petra Reska.
2: Dobré ráno a Jan Vamberský.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase.

0: Ptal se Petr Novák, co je to láska, 4 minuty před 8:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s nedělním datem 10.5. Nezapomeňte, že dnes je velký den všech našich maminek, ale my se teď budeme věnovat historii. Vydáme se totiž do Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě, konkrétně do jedné z jeho částí, která voní leteckým benzínem a historií létání, tedy do expozice věnované právě letectví v našem kraji. Vydala se tam redaktorka Barbora Soukupová.
1: My se jedeme podívat do expozice letectví a upozorňuje nás na ní už zvuk ve výtahu.
2: Tak ano, my jsme se snažili každé to patro, do kterého se jede, tak už ve výtahu návštěvníkům evokovat zvukem. Takže když se třeba jede z druhého patra do třetího, kde je výstava letectví, tak se ozývá zvuk přelétávajícího letadla. A naopak, když se jede dolů k hasičům, tak se zase ozývá zvuk hasičské sirény.
1: Ředitel Krajského technického muzea Jiří Junek. My se ale jdeme podívat na výstavu letectví a tady samozřejmě první, co návštěvníka zaujme, je letadlo zavěšené u stropu.
2: Ano, je to letoun VT-16 Orlík, výrobek nedaleké firmy Orličan Choceň. Pochopitelně pro nás to byl trošku oříšek tu sem dopravit a připevnit ke stropu, ale jak vidíte, tak se podařilo a teď je to dominanta této expozice.
1: Zabírá v podstatě celý strop a není to jediný rozměrný exponát, tady je třeba koš horkovzdušného balónu.
2: Začínáme chronologicky s vývojem letectví. První, čím se začalo lítat, byly horkovzdušné balóny, takže proto tento krásný dobový koš.
1: Tamhle pak torzo létajícího kola.
2: Ta expozice se nevěnuje jenom těm, bych řekl, notoricky známým věcem, jako je první český aviatik Jan Kašpar z Pardubic nebo již zmiňovaný Orličan Choceň, ale zaměřili jsme se také na celou řadu báječných lidí, takzvaných snílků, kteří se snažili jít různými průkopnickými cestami a například stavět létající kolo jako pan Kábele ze Zaječic u Chrudimi.
1: Tady je část větroně, do kterého si můžou lidé i sednout.
2: Zkusit šlapat pedály a manipulovat to řídí. Páku.
1: Tak, já to zkusím. Můžu i zavřít. Dá se i uzavřít ta kabina.
2: Na to navazuje digitální simulátor, kde se návštěvník může proletět, zkusit si přistát, zletnout a tak dále.
1: Všechny expozice Krajského technického muzea jsou otevřené denně od 9 do 17 hodin. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Ondráčková nebo Petr Rezek nás ještě čekají do zpráv o typu Tvirta v 20:30 v ranním vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Mimochodem v roce 1952 byla v Holicích v Podhrází vysvěcená opravená socha svatého Jana Nepomuckého. V té době čin zcela ojedinělý.
1: Počasí.
0: Teploty venku pomalu stoupají, aktuálně se pohybují mezi 8 až 12 stupni Celsia, dokonce koukáme, že v Hronově nad Doubravou už je 13 nad nulou. Dnes se ještě vystoupají teploty o 10 stupňů výš na 20 až 23 stupňů. Stále bude celkem pěkně slunečno, pak ale během odpoledne začne přibývat vysoká kupovitá oblačnost. Bio dnes bude na jedničce, rozptylové podmínky dobré a tlak mírně klesne.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Do světa s držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007 zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou. V New Yorku se cítím nabitá energií, prohlásila Markéta, ale zajímal mě i život v irském Dublinu nebo čím jí učaroval Island. Tam má domov teď, ale nezapomíná na místa, kde má kořeny. Potkali jsme se v Hradci, ale kam kromě rodného Valašského Meziříčí ještě míří, když je v zemi, odkud pochází? Zeptám se v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Skaly, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Ve starých dálnicích řeší možné připojování nových domů na kanalizační síť. To teď není možné kvůli omezené kapacitě čistírny. Náklady by byly ve vyšších desítkách milionů korun. V Pardubicích bude od zítřka uzavřena ulice Bartolomějská. Stavební firma tam zahájí práce na úpravě povrchu a inženýrských sítí. Jde o součást celkové revitalizace tohoto území, včetně Wernerova nábřeží a ulice Pod Sklípky. Omezení potrvají do podzimu. Ležácký památník vypsal soutěž na opravu rybníka v pietním území. Nádrž má poškozenou hráz a součástí zakázky bude i odstranění nánosu bahna. Práce na obnově rybníku potrvají 9 měsíců. Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání za loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. Ta je 500% stanovené daně za každý den prodlení. Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou se ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize nedohrálo. V nastaveném čase za stavu 3-2 vběhli domácí fanoušci na trávník. Do sektoru hostujících příznivců házeli pyrotechniku a tři hráče Sparty napadli. Dnes bude v Pardubickém kraji dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení na silnici 1/14 mezi Ústím nad Orlicí a Lipchavami.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A po zprávách od Gutwirta 2 minuty po 8:30 opět písničky, které nestárnou. A to od Lenky Filipové a taky od Plavců.
4: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Town, škatule od Rangers neboli od Plavců v písničkách Od srdce si klidně tuhle písničku můžete nechat zahrát znovu. Teď ale pojďme od muziky pěkně k poezii, protože právě teď se vám chystá recitovat moderátorka Marie Tomsová.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Chci se o té dnešní májové zastavit u mých nejoblíbenějších žijících klasiků. První z nich, Jiří Suchý, mě naučil, že trocha poezie nikoho nezabije. A ten druhý, Jiří Žáček, mi tuto pravdu už desetiletí potvrzuje. Třeba když říká, jaro nás vždycky zaskočí, zjeví se odnikud a zčista jasna je tu, až klebí se nám do očí a ze všech koutů povykuje kvetu. A přestože jsme nad věcí, my, fanatici motorů a hluku, přitančí chůzí hříběcí a odjízne nám důvěřivě ruku. Spolu s ním dnes zavzpomínáme na blankitný šálek po mamince, suvenýr z časů nečasů a na dně knoflík, prsten, mince, pár sponek do vlasů.

Byla z něj léta, ještě loni. Jestli pak se jí v nebi zdám, uvařím do něj kávu, pro ni, a pít ji budu sám. Vždyť na ostrově vyplněných přání chlapci učí dívky milování, nebo dívky chlapce? Kdo to ví, co jim šeptá vítr májový, když jen štíhlí smějí snít a šílet z lásky, ty bys byl směšný, příteli. Ty můžeš leda uzavírat sásky, kdo s kým kdy skončí v posteli. Jsi anděl pohody, dar pro přátele, co vždycky všechny posílí, který Bůh ukryl v mastodontním těle tu křehkou duši motýlí. A tak mějme na paměti, že kdo nemá křídla, rozbije se o zem, jen střepy z brejlí v písku zachřestí. A koho vezou funebrátským vozem, už nemá nárok na štěstí. Není to divný, co se dneska děje? Těch nočních můr a magořin a hrůz. Odkud se bere tolik beznaděje, že by z ní byly miliony blues? Když jdete s dětma obdivovat Prahu a všude kolem samej bos, dávejte bacha. Z mostu sebevrahů startuje další Ikaros. Snad mi dnes nevýslovný mistr slova a moudře vyslovovaných úvah promine na rozloučenou malou parafrázi jeho básně Šťastný člověk. Mám štěstí, že jsem se nenarodila v Hirošimě, nýbrž v Praze. Mám štěstí, že jsem nechodila do školy v Bronxu, nýbrž v Chrudimi. Mám štěstí, že můj muž vojnu neodsloužil v Charkově, nýbrž v Podbořanech. Mám štěstí, že moje děti nepřišly na svět v Černobylu, nýbrž v Krči. Mám štěstí, že jsem před čtvrtstoletím, 11. září, naletěla do New Yorku, nýbrž... do prdky na krtky? Jak strašně důležité je slovo nýbrž. Vaše Marie Tomsová.

0: 9:15. Zdravíme také do Jevíčka u vás. Dnes proběhne jeden slavnostní pietní akt a také mše svatá, a to k výročí konce druhé světové války. Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko ve spolupráci s Jevíckým městem vás tak srdečně zvou na důstojnou vzpomínkovou akci u příležitosti svátku svatého Floriána a 81. výročí konce druhé světové války.
1: Počasí.
0: Co nás dnes čeká a nemine, tedy na obloze, to víme a rádi vám to povíme. Bude jasno až skoro jasno, během dopoledne, odpoledne začne přibývat vysoká kupovitá oblačnost. Teploty ale budou krásné, 20 až 23 stupňů Celsia. Tlak mírně klesne, rozptylové podmínky budou přes den dobré, aby jo na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Jestli máte dnes dopoledne volno a jste z Pardubic nebo blízkého okolí, můžete dorazit před budovu radnice na Perštinské náměstí v Pardubicích, odkud v 10 hodin dopoledne startuje trasa Pardubicemi po stopách Silver A. A to není vše. Zůstanete-li u poslechu Českého rozhlasu Pardubice, pak vám nabídneme zálety Aleny Zárybnické. Ty konec konců začnou už zhruba za 4 hodiny po zprávách o Tygu Twirta. Dnes bude hostem zpěvák Dan Bárta a po 11. hodině s východočeskými výlety a se Šárkou Rusnákovou zamíříme do nedávno otevřené Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě, které nabízí expozice historických automobilů, letectva a také další zajímavosti. Více rozvíte po 11. hodině. A Jan Vamberský přeje klidnou sváteční neděli.

0: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: 9 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Staré dálnice na Pardubicku chtějí zlepšit napojování nových domů na obecní kanalizaci. Ministerstvo práce zvažuje tři varianty řešení penzí náročných profesí. Fotbalové derby pražských S se nedohrálo, fanoušci Slavie vtrhli na hřiště a napadli tři spartianské hráče. A dnešek bude slunečný, teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvirt. Staré Ždánice jednají o možném převodu obecní splaškové kanalizace a čistiny odpadních vod pod pardubické vodárny. Obec si od změny slibuje snadnější připojování nových domů na kanalizační síť, což teď není možné kvůli omezené kapacitě. Některé domy jsou tak napojené jen na domovní čističky a septiky, říká nezávislý starosta Martin Korunka.
3: Už nemůžeme připojovat žádné nové objekty a poptávka po připojeních tady u nás je. A pro nás by to znamenalo rozšířit kapacitu čistin odpadních vod. S tím by souviselo přikoupit i pozemky v okolí, abychom měli na to místo. A to jsme odhadli, že by nás mohlo stát až 60 milionů korun. A na to v podstatě nemáme kapacitu.
1: Radnice v Litomyšli nabízí lidem příspěvek na pořízení domácích kompostérů. Zažádat o něj budou moct od 1. června do 31. července. Podmínky vysvětluje mluvčí města Petra Jiráňová.
4: Občané s trvalým pobytem v Litomyšli získají 1300 korun a majitelé pozemků na území obce, kteří ale nemají trvalý pobyt v Litomyšli, získají dotace ve výši 1000 korun.
1: Ministerstvo práce zvažuje tři varianty řešení penzí náročných profesí. První je dřívější důchod od státu pro zaměstnance s rizikovou prací. Druhá, že by jim zaměstnavatelé povinně spořili na stáří. A třetí, že by část pracovníků, stejně jako teď, měla nárok na dřívější penzi a část na příspěvky na spoření od zaměstnavatelů. Ve všech verzích by se okruh pracovníků měl proti dnešku rozšířit. Vyplývá to z podkladů pro tripartitu.
2: Sport.
1: Fotbalové derby Slavie se Spartou se ve druhém kole elitní nadstavbové skupiny šance ligy nedohrálo. Slavia vedla v nastaveném čase 3-2 a pokud by utkání dotáhla do vítězného konce, mohla získat titul. Jenže fanoušci domácích před koncem zápasu vtrhli na trávník a napadli i hráče soupeře. Dnes kvůli tomu mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
5: Dav domácích příznivců ale hlasatele na stadionu v Edenu neuposlechl. Při invazi na hřiště fanoušci Slávie napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, potvrdil radiožurnálu Sport mluvčí policie Richard Hrdina.
6: Takže kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Budou zajišťovat všechny kamerové záznamy, které posléze budou vyhodnocovány, také budou prověřovat i mohutné použití pyrotechniky.
5: Tou zasypali fanoušci Slávie i sektor hostů. Podle Sparty napadli i útočníka Matyáše Vojtu a obránce Jakuba Martince. Výběr kouče Briana Priského se už na hřiště nevrátil. Na sociální sítě Sparta napsala.
7: Kompletní tým AC Sparta Praha z obav o bezpečnost opustil stadion Slavie Praha.
8: Ve chvíli, kdy nás Sparta informovala o tom, že k zápasu se nevrátí, tak já mám proto plné pochopení, my bychom se chovali stejně. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
5: Řekl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který se Spartě omluvil. Incidentem se v dalších dnech bude zabývat kromě policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která může rozhodnout i o kontumaci zápasu ve prospěch Sparty. Z Edenu Pavel Tilšár, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Stále platí dopravní omezení na obou mostech v Pardubicích přes Labe.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Patří bez pochyby mezi nejúspěšnější držitelé andělů v historii české hudby. Spojuje špičkovou techniku, autenticitu a kvalitu. Umí za to vzít, ale i naslouchat. Respektován je hudebními kritiky, ale třeba i biologi. Jedno ze šídel nese jeho jméno. Dan Bárta, autor několika knih a taky televizního cyklu Krajina podle Dana Bárty. Jsem ráda, že jste na vlnách Českého rozhlasu.
2: Zálety Aleny Zárybnické.

0: pochází z Karlových Varů, po studiu rentgenologie pracoval v plzeňské nemocnici krátkou dobu, vystudoval aplikovanou ekologii. Mýlím se, když řeknu, Dane, že neumíte žít bez muziky, a to i navzdory tomu, že s věkem jste o trochu tiší ze zdravotních důvodů, než jste býval. Dobrý den.
1: Dobrý den. No, mě by se bez muziky žilo asi špatně, ale to neznamená, že si od ní neumím rád odpočnout.
0: Co anebo koho byste si teď dal pod rentgen?
1: Asi předevčírem jsem se nad tím zasek, kolik bych asi tak potřeboval času, kdyby se situace vyvinula tak, že bych se tím rentgenem musel začít znova živit. To znamená, že bych musel přijít do nějaký nemocnice, prokázat se nějakým papírem, který bych musel někde sehnat, že jsem to kdysi dávno absolvoval, tuhle tu školu. A jak dlouho by mi to trvalo, než bych do toho vplul, přičem jsem přemýšlel o tom, že ty polohy těch kloubů a kostí a orgánů při tom snímkování budou pravděpodobně stejný, tak ty bych si musel vybavit, ale celá ta technologie se změnila, což je vlastně výhoda, protože bych nemusel běhat s žádným ustalovačem a vývojkou v tmavý komoře a dělá se to celý na kompu. Takže jsem sám sobě dal takových třeba 14 dní, 3 neděle. Takže co se rentgenu týče, tak jsem někde tady. No, ale jinak, že bych teda vyloženě potřeboval někoho propálit, nevím.
0: Dane, nevím, jestli mám říkat přírodovědec, hudebník, ale každopádně člověk, který si umí poradit ve spletitém světě, a teď myslím pro mě spletitém světě tónů a hmyzu najednou. Hledáte v tom nějakou paralelu, nebo se to vylučuje?
1: To já úplně nevím, ale já bych vám to klidně brdo vrátil, protože vy taky sedíte na dvou židlích. To znamená, že jste na jednu stranu moderátorka a novinářka, a na druhou stranu meteoroložka. A nemáte tu meteorologii jen tak, jakože vyprávíte o mracích, protože vám to řekl pan režisér, ale protože to máte za sebou jako v objemu nějakých znalostí, tak jestli máte chuť moderovat, když koukáte na Ciri, anebo přemýšlíte, co si Cyrus myslí o vašem moderování, je to vlastně jako ta otázka je obtížně uchopitelná, skoro se to jako nepotkává.
0: Je to soulad, který tam musí nastat.
1: No a nebo jedno vykrývá druhý, že jo, že vlastně skrz to druhý člověk odpočívá od toho prvního a většinou tam těch paralel moc není, protože jinak by to splynulo v jedno a u vás je to mluvení o počasí a u mě zpívání o zvířatech, což není úplně takový zábavný, takže já jsem se té interdisciplinarity
0: nepodal.
1: Nedosáhl jsem ji ještě.
0: Jo, ano, no. Tak ono se na to dá dívat s různými úhly pohledu zase, nedosáhl anebo nepodal v tom pesimističtějším pohledu na svět. Dan Barta, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je Dan Bárta. Je váška hrdinkou nějaké vaší skladby?
1: Myslím, že ne. Myslím, že určitě ne. Myslím, že jsem se o ně asi dvakrát nebo třikrát otřel, ale jako rozhodně to není v tom smyslu, jako, že bych skutečně mapoval její obyčejný život. To vlastně ne. Přírodovědu mám jinudy než tu muziku. Myslím, že ty části mozku, které se tím zabývají, úplně nespolupracují.
0: Vlastně jsem se nikdy nepídila potom, a protože já jsem v přírodovědě tedy hodně špatná, jaký sluch mají vášky?
1: Já se obávám, že skoro žádný, protože to vlastně nepotřebuju. Když si vlastně tu vášku vybavíte, když si vybavíte její schopnosti, její způsob vztahování se ke světu a její způsob jako žití a aktivity, tak váška s ohledem na to, že to je živočich, který má rád světlo a který je velmi aktivní, lítá ve dne v plném slunci, a podíváte se na tu její hlavu, tak tam skoro 60, 70, možná 90% té hlavy jsou oči. To znamená, že váška především na hmyz jako velmi dobře vidí, používá ty oči na všechno možný. A myslím si, že i vzhledem k tomu, že ta frekvence kmitání jejich křídel při letu není nijak závratná. Ona je prostě velmi obratný letec, ale nedosahuje té rychlosti tím, že by vibrovala strašnou rychlostí. Tak vlastně jako v letu žádný zvuky moc nevydává. Oni sami jsou predátoři a orientují se zrakem, to znamená, že oni vlastně útočí na ty svoje kořisti, podobně jako v ptačí říši sokol nebo tak. A i u toho sokola ta paralela tam je, že ten vidí naprosto skvěle, ale nevím, do jaký míry slyší nebo do jaký míry potřebuje slyšet a nebo poslouchat nějak. Myslím, že ten potřebuje spíš vidět a dokázat vyvinout tu obratnou rychlost tak, aby tu oběť uchvátila. A myslím si, že v tom měřítku jsou vášky vlastně draví ptáci hmyzího světa v tom metaforickém nebo analogickém tvaru.
0: Kolik druhů vážek na světě je? Bez pochyby jsou nějaké ještě nepojmenované.
1: No, to znamená, že se to neví. Já myslím, že v současné době jich popsáno třeba řekněme, teď ani nevím, jestli 5700 anebo 7500, ale ono to vlastně v podstatě fakt jako není moc důležitý. To podstatné číslo je, že vlastně se ani neví, jaký je ten poměr mezi těma popsanýma a nepopsanýma, s tím, že ještě stále pořád existuje spoustu starého naloveného materiálu v depozitářích všech možných muzeí, který ještě není popsaný, to znamená ani revidovaný, ani udělaný pořádně. S ohledem na to, že ty vášky nejsou skupinou živočichů, která by byla nějak jako brutálně pestrá nebo složitě identifikovatelné, jako jsou nějaký pakomáři nebo chvostoskoci nebo nějaký půdní roztoči nebo nevím já co. A je to v rámci toho hmyzu i v poměrně vysokém ranku, jako že o ty vášky se ty přírodovědci i amatérští zajímají, protože jsou pestrý, že jsou atraktivní, tak bych si troufal tvrdit, že většina těch druhů vážek je popsána, ale stále ještě to číslo vlastně známo není. To znamená, myslím, že takhle, popsáno je jich něco pod 6 tisíc a předpokládá se, že jich může být až 7 tisíc, ale je to střelba od boku, protože i další zmatek do toho prostě vznáší molekulární biologie, která dokáže vlastně rozpitvat tu DNA, tam se trošku i stírá už potom ta definice druhu, takže je to takový složitý, ale klidně bych si prostě troufal tvrdit, že 7 tisíc může být uspokojivý číslo pro diváky a posluchače.
0: Pro mě je váška symbolem lehkosti. Ta lehkost dává obratnost při tom pohybu ve větroních nebo ve vrtulníku.
1: No.
0: Létání je vášku přerovnávat k vrtulníku, tak to bez pochyby tak je, čím lehčí, tím obratnější.
1: No, to je ta technická součást toho stroje, té vášky je taková, že ona má lítací svaly připojený přímo na křídla. To znamená, že tam nejsou žádný převody, kde by prostě musela jako složitě kladkovat a podobně. Takže může jet zrovnou a ještě navíc ty 4 křídla svoje ovládá, nebo ty 2 páry ovládá každý cídlo zvlášť.
0: Mm-hmm, to znamená, že může měnit úhel náklonu.
1: Může měnit úhel náklonu, může měnit způsob kmitání, může měnit rovinu toho kmitání a tak dál. A tím pádem ta vážka může současně být, jakoby všechny létací stroje najednou, záleží na tom, do jakého modu se přepne. To znamená, že umí střemhlavej let jako nějaký stíhač, řekněme. Určitě umí pomalej, vytrvalej let jako nějaký bombardér. Dokonce má plochu křídel vymyšlenou, takže je dokáže spojit jaksi v jednu plochu, takže může fungovat jako kluzák. A vždycky určitě využívá termiku, protože příroda už je taková, že když se nemusí namáhat, tak se nenamáhá. A stejně tak ta vážka může startovat kolmo nahoru, může odletět dozadu, může letět do strany, může se točit na místě, to znamená, že každý to křídlo může používat vlastně jakoby vesla a stejně tak je může natáčet jako listy vrtulníku. Takže vážka je prostě stíhač, kluzák, bombardér, vrtulník, raketa.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Danem Bártou jsme mluvili o váškách, mluvili jsme o kmitání, vlastně jsme tak trochu mluvili i o frekvencích, čímž bychom se paralelou mohli dostat k muzice, protože každý tón má svoji frekvenci. Je nějaký, který z duše nesnášíte?
2: Nevím, ale mohl bych si to už konečně spočítat, že jsou takové rezonance, který mi teď vyloženě ničej, ale většinou se to motá kolem A, G a tak. Ale to vlastně v podstatě plácám z cesty. Když vlezete do nějaký vykachlíkovaný místnosti, která je pravouhle vymyšlená, tak jak je našinec zvyklý, tak se tam některé frekvence začnou zdvojovat a točit a to, když člověku se vmačkne do ucha, tak to bolí. Takže tyhle ty frekvence to jsou, ale že bych to měl spočítaný, stačí si dát prostě na záchod koberec anebo tapety anebo si to vyštukovat nějakou ozdobou a hned se to změní.
1: Když vám hlavou běží nějaká melodie, jako co si ji představíte? Nebo jakým způsobem ji zapíšete tak, abyste si ji znova po nějaké době vybavil?
2: Noty, protože neumím, tak si to musím zapamatovat anebo si to nahrát do telefonu. To znamená, že někdy si to zapamatuju a někdy si to nahraju a skoro vždycky to mám, takže když se opravdu dotknu něčeho zajímavějšího než řekněme takového jako svého vlastního klišé, tak si to radši nahraju, ale většinou si to i zapamatuju. To znamená, že tu nahrávku mám jenom takovou jistotu, kdybych byl jako opravdu za popletu. Takže si to většinou spočítám a nahraju si to v nějakém timeu, abych věděl. Ale je fakt, že když na to zapomenu a ty nahrávky jsou starý, tak fakt nevím, jak jsem to myslel. To znamená, že spousta toho jako odpadne jako nějaký balast, což znamená, že vlastně možná, že by bylo daleko nejlepší si to fakt do těch not zapsat, anebo to prostě jít rovnou do nějakého studia zpracovat, ale takový život, abych prostě jenom chodil po světě a okamžitě zaznamenával a komodifikoval svoje perfektní nápady jeden každý, tak takový bezvadný život nežiju a velmi pravděpodobně ani žít už nebudu.
1: Jak dlouhá je doba od toho prvotního, jakkoliv zaznamenaného nápadu do momentu, že si řeknete, tak tohle je hotovo?
2: Když to dělám, tak jakože si doma nahrávám nějaký demáč. Ještě prostě pod to hledám nějakou harmonii, kterou jsem tam předtím slyšel, nebo která by se tam vešla. Když to ještě potřebuju otextovat, ještě se potřebuju přestat bát, abych to pustil kamarádům a kamarádi se potřebují přestat vytahovat a připustit prostě, že tohle je věc, kterou mají jenom zpracovat jako nástroje a že nějaký spolutvůrčí pnutí od nich nečekám, pokud něco nenabídnou tak intenzivně, že mi nic zbývá, k tomu může trvat i roky. Ale zase na druhou stranu, když potom hrajem s triem třeba Roberta Balce na nějaký volnější tvar na koncertě a můj úkol v tu danou chvíli je mít open solo, to znamená, že vlastně si můžu dělat, co chci, jenom v rámci těch mantinelů, který dostanu právě tím rytmem a tou harmonií, tak já se tam můžu pustit na špacíra v tu chvíli vlastně vymýšlím jakoby novou písničku na doprovod tý starý a to znamená, že tam je to vlastně v reálném čase, že pracuju s tím nápadem. A leckdy některý muzikanti to fakt dělají, takže si nahrávají ty koncerty, nahrávají si ty improvizace a z toho potom zpětně jako vystřihávají nějaký věci, které jsou pro ně zajímavé a znova z toho sestavujou, jakože to najednou použijou jako kostky nějakého lega a znova z toho sestavujou něco, co pro ně dává potom smysl v nějakém delším oblouku a tak dál. Konec konců, když jsme s Mírou Chyškou dělali On My Head, tak on mi pustil ten základ. Já jsem zpíval několik melodií za sebou, prostě jsem to tak jako volně proimprovizovával a Míra Chyška si potom z těch asi 6 nebo 7 jetí vlastně vybral ty fráze, které se mu nejvíc líbí, naskládali za sebe. A já jsem to potom ještě vyčistil, zaspíval jsem to v nějakém kontinu a tak vznikla ta melodie, což se vlastně ukázalo jako docela dobrý způsob s ohledem na to, kolikrát se ta písnička hrála. Ale jako do téhle míry ta spolupráce funguje. S Filipem Jelínkem Filu Statosféře to děláme hodně podobně, že vlastně on udělá nějaký základ a nechá mě do toho zpívat, zahrát to solo a tím pádem já tu melodii udělám jakoby na jeho písničku. Ale kdy to dělám, je tak, že já mám nějakou melodii a dám to Filipovi nebo Robertovi Balcarovi takzvaně zharmonizovat. To znamená, že oni si to přepíšou do not, poslechnou si, jak to je a píšou pod to kila, jako akordy, a je to, vzniká to tímhle způsobem. A dost často je tahle ta spolupráce, pokud vlastně tam je to otevřený pole a ta věc je tak jako na stole a lidi k ní můžou jako různě přistupovat, tak je relativně rychlá. No. Myslím, že když to dělá člověk sám, tak to trvá díl.

0: Znamená, že by nemohla znova se jako resuscitovat, ale pořád to bude to stejný. To znamená, že jakmile Bětka napíše text, tak já ho mile rád zpracuju jako melodii a vice versa. Takže to normálně děláme, protože to patří k věci jako k lesu strom.
1: Když se teď na i vysílání České televize můžeme přehrát kterýkoliv díl Krajiny Dana Bárty, doporučujete, Dane, začínat jedničkou, tedy Mívalem a Akáty, a končit Krajinou s Novými cestami, nebo to můžeme vzít na přeskáčku, nebo podle tématu, které nás na první pohled přitáhne?
0: No,
1: třeba Bílý tygr?
0: Jak kdo chce?
1: Být autorem námětu a scénáře takové disciplíny, jako je televizní cyklus, je nejenom, že myšlenkově náročné, ale i časově náročné. Dokáže si představit možná jenom maličko, kolik času jste vlastně s přípravou celého cyklu strávil. Navíc ta autorská muzika, která je tam nesmírně důležitá. Dokážeme to nějak sečíst, popsat pro představu našich posluchačů?
0: No, když to vemu, kolik času jsme se Zdeňkem věnovali tomu, se Zdeňkem Suchým, který byl jako spoluautor vlastně i toho námětu, i scénáře a režisér té věci. A vlastně i jako koproducent, tak to byly jako nekonečný týdny jeho a dny, měsíce, to je strašně práce. To když vlastně legračně řešeno si člověk představí nějakou výplatu za nějaký natáčecí den, tak tam to ještě vypadá jako, že to jsou easy money, jo. Ale když si vlastně vezmete, že jeden každý natáčecí den znamená 10 u stolu, kdy se prostě, no jasně, že jo, tak z toho najednou jako to není taková legrace, ale ten proces, to, že to je někdy fakt jako porod patama napřed a bez medikace, to jako to všechno hraje roli v tom, že to je dost stressful job, jako. Takže vlastně my jsme, zjednodušeně řečeno, rok je příprava, rok je nějaká jako realizace na papíře a to natáčení, to už je jenom takový cukrblik jako na závěr. Jo. A pak nastane další teror a to je střih a postprodukce a znova se na sebe dívat a zjišťovat, co všechno jsme udělali jako v ocihlu vedlejc, než jsme měli a tak dále. To je další věc. No a pak samozřejmě musí člověk diskutovat s nějakým chytrolínem, který si připravuje schvalovací propisovačku a je mazaný jak kolomas a Našinec byl nejradši dekapitoval.
1: Který díl byl s nějakým přívlastkem jakože nejoblíbenějšího anebo nejcitovanějšího u veřejnosti? Který díl diváky překvapil?
0: Tady je vždycky jako ta síla toho prvního dílu, to prostě nikdo nikdy nepřekoná. Jo. A ještě navíc my jsme začali invazí, začali jsme v zahraničí, začali jsme v Hamburku, začali jsme ve velkým přístavu, který vlastně symbolizuje tu bránu. Ten přístav funguje jako nějaká rána, jako otevřená brána infekce, kdy tam tudy prostě proudí ten biologický materiál do toho vnitrozemí tou děrou. Jo. Ten první díl udělal přesně to antré, že to potom jako spělo samo a to, co jsme tam jako doplňovali z té druhé strany, tak to teprve pomocí nějakých jako odkazů drží při sobě. Takže si myslím, že ta jednička asi. No.
1: Dan Bárta, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Danem Bártou dnes moc ráda mluvím v záletech a tak nějak se pořád točíme na různých tématech k hudbě samotné. Jsme se vlastně skoro vůbec nedostali, tak to teď při předposlední možnosti našeho rozhovoru zkusím částečně napravit. O které skladbě víte, že mezi lidmi se málo ví, že je vaše?
2: Kežby takových bylo co nejvíc, ale nemůžu si teďko vlastně žádnou vybavit, kterou bych jako třeba napsal a nespíval, což je jedna mazaná kamufláž, tak ano. Těch taky bohužel moc není. A nebo že bych jí zpíval a někdo mě u toho nepoznal, tak v tom případě klidně brdě můžu říct, že skladeb, o který lidi nevědí, že jsou moje, tak je drtivá většina, protože se většinou nehrajou v žádný médium. A musel by někdo jít mi naproti do té míry, že si prostě koupí tu desku a pustí si ji doma sám. Takže bohužel ta smutná a zoufalá a beznadějná odpověď do zpěváka těsně před 60 zní, že většina mých skladeb je veřejnosti neznámá.
1: Dobře, akceptuju.
2: Ne, to byl dobrý pohled.
1: Akceptuju tuhle formu odpovědi, protože vyloudila úsměv na mojí tváři. S tou 60 bych to ještě nepřeháněla, byť už máme nad 55 a blížíme se oba dva k té 60, ale ještě chvilku k ní máme. Ale každopádně už je po stříbrné svatbě. Turné, které běželo v dubnu na mnoha místech v České republice. Předpokládám, že na léto budou festivaly a na podzim se vrátíte zase do konkrétních míst s konkrétním projektem?
2: No, protože nám to hraní s Kristýnou Mihálovou a s Kubou Šedivým jde a baví nás to a můžeme tam tak jako hezky pěkně dost zajímavým, zábavným a sexy způsobem zrecyklovat ty věci, které jsme už napsali. Tak si zahrajem na Smetanově Litomyšli třeba, kam nás pozvali, což je skvělý. Zahrajeme si takovou šňůru, kterou pojedeme v druhý půlce listopadu, na přelomu listopadu prosince, kde ještě dojedeme ty věci, které jsme nehráli na podzim 25 a na jaře 26, takže to bude fajn. A je to vlastně, to spojení je skvělý. Já jsem rád, že to můžu zažít, že si můžu zaspívat s člověkem, který má podobný typ, řekněme, hudebního vztahování se ke světu a ještě se prostě něco naučit. Je to fajn. Myslím si, že ta kapela je taky ráda, že nemusí doprovázet jenom mě.
1: A že tedy na pódiu spolu s vámi je i Kristýna Mihalová. Píše se, že patří k nejvýraznějším talentům současné evropské scény. Čeho si na ní nejvíc vážíte při té vzájemné spolupráci? Na jakém principu to funguje?
2: Já mám rád, že má takový starosvětský přístup k tomu, že ctí řemeslo. To je jako, že to nehoní nějakým výrazem anebo nějakou vizuální šokézností anebo těmhle s těma blbinama, že vlastně je taková v uvozovkách jako spíš myš, jako když je v normálním tvaru. A když vleze na pódium, tak je zpěvačkou a zpívá tak, jak si myslí, že to má být. To znamená, že zodpovědně přistupuje k rytmu, k té melodii, ty noty jako vyzobává, žije je nějakým způsobem a snaží se, myslím, že té muzice rozumí. Je fakt jako v tomhle tom je i výborná.
1: Dan Barta, posloucháte Zálety.

0: Dan Bárta, můj dnešní host v Záletech. Nesmí na závěr záletu chybět otázka od umělé inteligence. Nestresujeme se s ní, na druhou stranu dáváme jí prostor nakonec i v meteorologii, aby nám pomohla porovnávat. To je tak jediné, s čím nám zatím meteorologii může pomáhat. A Dana Bárty se umělá inteligence ptá takto. Je nějaká písnička, kterou byste nikdy dobrovolně nezaspíval, ale kdyby přišlo na tu nutnost, na věc, tak byste ji přece jenom dal?
1: No, já se u některých písniček dost kroutím, ať už to je prostě Happy Birthday to You, nebo tak, milá umělá inteligence, děkuju za otázku. Ale do jistý míry by si zpěvák mohl myslet, že třeba takový otázky nejsou, ale nebo takový písničky jako nejsou, ale třeba přijít teďko na sjezd motoristů sobě a zpívat internacionálu nebo ruskou hymnu, to by jsem si radši fakt nechal dát pěstí do obličeje, takže to vždycky to záleží na tom kontextu. A stejně tak některé písničky, protože jsou hloupý, anebo protože jsou sprostý, protože jsou urážlivý a protože prostě už v tom dnešním kontextu jako těžko obstojí jinak, než jako historizující humor, tak tam bych se na tyhle ty k těmhle tenkým ledům radši ani nepřibližoval, natož na ně vstupoval. Ale samozřejmě, kdyby mi někdo nabídl 280 milionů na ruku, tak bych možná zaváhal.
0: A zase byste řekl, že ne.
1: A zase bych, no, nevím, aby si někdo nemyslel, že jsem nějaký úplně super zásadový chlápek, ale vždycky záleží na kontextu, ale upřímně řečeno, vlastně jsem radši, když si ten playlist můžu udělat sám, protože to je součástí té práce muzikantský a té svobodné tvorby, že si rozhoduju o tom, co budu zpívat, ale když někdo slušně požádá, tak mu slušně zkusím říct, že příště.
0: Moc si přeju, Dané, abyste si playlisty svého nejenom hudebního života dokázal tvořit vždycky tak, aby vám i vašemu okolí dělali radost.

0: jihočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Historická auta, kola, letadla nebo hasičskou techniku uvidí návštěvníci Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Nové muzeum plné unikátů připomíná také množství firem z východních Čech, jejichž jména byla kdysi známá i daleko za hranicemi země. Vypravíme se tam spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: 10 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Město Pardubice přidá víc peněz sportovním klubům. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dnů. Vedení fotbalové Slávie reaguje na včerejší vniknutí fanoušků na hřiště. A dnešek bude slunečný, teploty do 22 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Ota Gutwirth. Pardubický magistrát letos rozdělí sportovním klubům a provozovatelům sportoviště víc peněz, celkem 43 milionů korun. Schválili to zastupitelé na svém posledním jednání. Výrazně si polepší organizace, které pracují s dětmi a mládeží.
3: V případě stovky organizací pracujících s víc než 12,5 tisíce dětmi navýšil magistrát dotace až o 50%, u dalších klubů o 10% proti loňsku. Dotace můžou využít na pronájmy sportoviště, jejich provoz, údržbu a energie, nebo na nákup sportovního vybavení, na dopravu, soutěže a soustředění. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Další obce v Pardubickém kraji zavádějí výpůjčky audioknih. Službu nedávno spustila knihovna ve Skutči nebo taky v Hlinsku. Čtenáři si tam můžou vypůjčit taky knihy v elektronické podobě. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce. A to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 tisíc korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
2: Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně. Další pětina dětí i víc než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let, ukazuje to průzkum agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba třetina z nich už tráví u obrazovek alespoň půl hodiny denně. Pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něj pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky.
0: Sport.
2: Na stadionu fotbalové Slavie Ferenu bude uzavřena tribuna Sever, ze které v závěru sobotního ligového derby proti Spartě vnikli domácí fanoušci na hřišti. Na síti X to oznámil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík s tím, že tribunu neotevře, dokud nebudou identifikovaní fanoušci, kteří zaútočili na hráče soupeře a házeli do hostujícího sektoru pyrotechniku. Ti dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Slavia zároveň vyřadila z A týmu 2 hráče, kteří viděli v derby červenou kartu. Tomáše Chorého a Davida Douděru. Semifinálová série mezi hokejbalisty Kertu a Letohradu pokračuje 4. zápasem. Její prodloužení si Východočeši vybojovali ve 3. duelu na hřišti soupeře. Utkání zvládli, i když až po samostatných nájezdech. Celkově vyhráli 7-6. 4. semifinále se hraje dnes znovu na hřišti Kertu a Letohrad tak bude bojovat o srovnání série. Utkání začíná v 11 hodin.
0: Počasí.
2: Dnes bude dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude přibývat té vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Komplikaci máme hlášenou na silnici 2. třídy číslo 364 nedaleko Svojanova. Je tam strom do poloviny silnice ze Svojanova na Hamry, asi 500 metrů od křižovatky na Rohoznou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuší meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, píšiš mout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice.

0: špice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme. Pochoutkový
0: rok. Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
0: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a tak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš najemno.
0: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
0: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
0: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
0: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tady v tom poměru?
0: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
0: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
0: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme si neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to na tác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu.
0: Uděláme šnečka.
1: To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem.

0: ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř, a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
0: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
0: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě hodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
0: Je to tak. Hlavně není tolik sladká jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
0: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem,

0: 1936. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
0: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukaschul Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
2: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co se týče té energie, je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytku teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí, a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
0: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
2: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
0: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami, tam se ale používá propan-butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
0: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
3: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: U stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouká je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vodě, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako nini. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty? To bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi, řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A ale... má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No, no. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek se vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že...
2: Dostali do nálady, pustili si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: A... Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou,

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na dezert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Dejte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Bartolomějská ulice v Pardubicích bude od zítřka uzavřená. Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky. Pardubičtí fotbalisté nastoupí ve skupině o umístění doma proti Karviné. A dnešek bude slunečný, teploty do 22 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Pardubicích bude od zítřka uzavřená ulice Bartolomějská. Stavební firma tam zahájí práce na úpravě povrchu a inženýrských sítí. Jde o součást celkové revitalizace tohoto území, včetně Wernerova nábřeží a ulice Podsklípky. Omezení potrvají do podzimu.
3: Město plánuje srovnat a sjednotit povrch cest historickou dlažbou a zrekonstruuje nábřežní zeď, mostek i starý náhon. Na nábřeží zároveň doplní nové lavičky se stojany na kola a opraví zdi v průchodu do Perštínské ulice. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Rybník Rosnička ve Svitavách nemá dostatek vody. Po odbahnění a revitalizaci začala téct do nádrže z pramene řeky Svitavy. Minulých dnech se letok zastavil, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
4: Extrémní sucho se projevuje i zde ve Svitavách, takže aktuálně Rosnička je řádově v polovině napuštěná. Doufáme, že ještě nějaké deště letos přijdou, protože bojíme se blížícího výparu a přeci jen bychom chtěli, aby celé léto zde voda byla a mohli se i lidé vykoupat.
1: Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavit nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První vysokorychlostní tratě mají být hotové v roce 2035. Španělské úřady začaly s evakuací 150 pasažérů výletní lodi, na které se začal šířit hantavirus. Plavidlo v noci zakotvilo u Kanárských ostrovů. Podle španělského ministerstva zdravotnictví na palubě lodi provádí zdravotníci kontroly. Cestující pak čeká evakuace na pevninu v menších člunech. Loď jako první opustí španělští občané. Další lidé budou moct vstoupit na pevninu až po přistavení evakuačních letadel. Varianta viru, která se rozšířila na palubě lodi, je přenosná i mezi lidmi. Na následky onemocnění zemřeli 3 lidé a u dalších 3 cestujících testy nákazu potvrdili.
2: Sport.
1: Fotbalisty Pardubic čeká druhý zápas ve skupině o umístění. Od 15 hodin bude jejich soupeřem Karviná. Tu v prvním utkání Východočeši porazili 2-1 a vzájemný dvojzápas chtějí dotáhnout do vítězného konce a postoupit. Podle záložníka Michala Hlavatého se tým nesmí spoléhat na to, že do odvety jde s jednobrankovým náskokem.
5: Určitě to je nějaká psychologická výhoda, ale já bych tomu přistoupil prostě jako úplně k novým utkání, který budeme chtěli samozřejmě vyhrát, ale určitě nechcem od začátku kalkulovat. Samozřejmě člověk to v hlavě má, když pak jsou nějaký momenty, hlavně spíš jak ten čas plyne, tak samozřejmě už jsou věci, když by ten stav byl příznivý, tak pak už si to víc hlídá, ale od začátku tomu přistoupíme, takže ten zápas chceme vyhrát.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášeno z Vysokého Mýta, Tisovská ulice, počítejte tam ještě s možnými komplikacemi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Východočeské výlety.
3: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Vítám vás u dalších východočeských výletů, které tentokrát věnujeme unikátním expozicím i celému výjimečnému projektu, který byl nedávno otevřen, Krajskému technickému muzeu ve Vysokém Mýtě. To kromě jiného přibližuje nejen zajímavé technologie a vývoj techniky, ale hlavně ukazuje významné firmy, vynálezce nebo snílky z našeho kraje. A to v rámci interaktivní přehlídky, kde si na své přijdou také děti. Podíváme se tam za malou chvíli. Příjemný poslech.
2: Východočeské výlety.

0: Unikátní expozice, to je téma dnešních východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. No a my jsme zamířili do opravdu nového unikátního prostoru, a to do Vysokého Mýta, do Krajského technického muzea, který mě dnes bude provázet jeho ředitel Jiří Junek. Jak je to dlouho, co jste vlastně otevřeli?
1: Tak v tom úplně plném provozu jsme otevřeni vlastně teprve 14 dní, takže je to opravdu čistě nová záležitost.
0: Je to velký dům, bývalá zemědělská škola, tak kolik je tady té podlahové plochy a těch prostor, kde můžou lidi něco vidět?
1: Tak když se budeme bavit čistě jenom o těch výstavních prostorách expozičních, tak je to nějakých 1200 metrů. K tomu ještě můžeme připočíst dva otevřené depozitáře, což je dalších nějakých asi 100-150 metrů navíc, teď přesně z hlavy nevím, ale bavíme se tady o nějakých 1200 metrech čtverečních, které mohou návštěvníci navštívit.
0: Takže se docela tady projdou.
1: Projdou, ale je tady výtah, takže to není tak náročné.
0: My jsme začali tady v suterénu v expozici, která je věnovaná kolům, takže dopravní prostředek, jeden z dopravních prostředků, které tady představujete, a jsou tady ta krásná historická kola. Jak se jim říkalo tady těmhletěm, kde je to kolo jedno veliké, druhé malé?
1: Jsem vlastně rád, že se na to ptáte, protože dost často mylně mezi veřejností se těmto kolům chybně říká kostitřasy, to tak není, a říká se jim úplně zcela jednoduše vysoká kola. Takže to je ta správná terminologie, kostitřas, na ně koukáme tady, to vlastně jsou úplně první historická kola, kdy vlastně to ještě bylo plně loukutové, z velké části dřevěné, a opravdu ta jízda na tom vám natřásala všechny kosti v těle, proto kostitřas.
0: Jsou některá z nich tedy funkční? Já vím, že se na nich projíždíte ve Vysokém Mýtě.
1: Ty velocipedy pravděpodobně funkční jsou, asi by se na nich i jet dalo, ale tím, že to jsou sbírkové předměty, tak pochopitelně se na nich nejezdí. To, na čem nás tedy někdy občané mohou vidět, to jsou repliky ze současnosti, ale ty sbírkové předměty, které tady vidíme, jsou poměrně pěkném zachovalém stavu, takže asi, kdyby bylo nejhůř, dalo by se na nich i jet.
0: To velké kolo je tedy vysoké. Bylo nebezpečné z toho spadnout?
1: Určitě. Ta jízda na tom kole je nebezpečná i pro současné jezdce, kteří se tomu věnují. I z historie víme, že celá řada těch pádů končila smrtí, takže to nebylo nic bezpečného. A dokonce tady máme jeden z těch exponátů, kterého je taková zajímavá popiska, kde je napsáno, že toto kolo získalo naše muzeum už před více než 120 lety. Ale ve starých knihách jsme našli, že to bylo tak, že ten první majitel, který si to kolo zakoupil, jako stálo 160 zlatých, což je opravdu veliká suma na tehdejší dobu. A pozor, ten první majitel se skutečně na tom velocipedu zabil při pádu. No a na začátku 20. století, kdy už tato kola se nepoužívala, tak ho muzeum koupilo za pouhých 60 krejcerů.
0: Tak můžeme se podívat dál. Asi bychom úplně ten dokonalý popis nechali na fantazii našich posluchačů a taky takovou pozvánku do tohoto muzea ve Vysokém Mýtě, Krajského technického muzea. Co se dá jenom tak jako vypíchnout ještě jednu věc tady z téhleté expozici věnované cyklistice?
1: Tak ta prostřední část je věnovaná výrobcům jízdních kol v našem regionu, to znamená v Pardubickém kraji. Těch výrobců tady bylo opravdu velké množství, několik desítek. Asi tou největší továrnou na výrobu jízdních kol byla firma LAS ve Skutči. Poté po znárodnění patřila pod Velamos, takže i o té tady je zmínka, ale jsou tady velocipedy od jiných místních výrobců. Třeba teď koukáme na jízdní kolo od pana Černohorského z Vysokého Mýta. My jsme navíc ty expozice kompozičně jsme utvářeli tak, aby tam byly nejenom ty historické sbírkové předměty, ale aby tam byly i některé modely, které třeba vysvětlují některé fyzikální principy, tak aby ten nejmenší návštěvník věděl, co a jak funguje. Takže takovýchto interaktivních prvků mechanických, tak těch je tady asi 30.
0: Každý z těchto zvuků, zvonků má svůj unikátní zvuk. Teď si ho můžete poslechnout. Aha. A zbytek necháme tedy na návštěvě našich posluchačů. Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice i za chvíli.

0: Vystoupili jsme ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě do další expozice. Říkáte, pane řediteli, že je tahle ta nejmenší.
1: Tak tohle je opravdu malinkatá expozice, asi na 60 metrech čtverečních. Je to asi opět jedna bývalá třída té bývalé zemědělské školy. Ono to má svoji logiku, že to je nejmenší expozice, protože tady jsou ty nejmenší exponáty, a to konkrétně elektrospotřebiče. Pochopitelně největší část je věnovaná významnému podniku z Pardubického kraje, a to je ETA Hlinsko, ale nejenom jí, jsou tady zastoupeni někteří další ještě regionální výrobci, ale pochopitelně nejvíc tady ta ETA, která byla největším výrobcem v Československu domácích elektrospotřebičů. Opět návštěvník se tady může dozvědět nejenom něco o historii, ale něco i o některých fyzikálních zákonitostech, jak právě tyhle ty domácí elektrospotřebiče fungují, na jakých principech.
0: A já myslím, že starší posluchači stejně jako mě tady zaujmou ty výrobky, které třeba znám ze svého dětství, tady mixér a tak dále. Vysavač taky mi něco říká, jsou to opravdu věci, které v té době třeba maminka používala, babička používala.
1: Tady například stojíme u vitrinky, kde jsou mixéry, a řekl bych přímo uprostřed je ten legendární mixér ETA Mira. Myslím si, že celá řada posluchačů ještě dneska doma mít bude, nebo ho má třeba na chalupě. No a co je zajímavý, tak tomu mixéru je 50-40 let a ten mixér dnes funguje. Když to přeženu, tak na něm umixujete i větev, což určitě o těch dnešních mixerech říct nemůžete, ty tak dobře fungovat nebudou, takže to je asi jenom známka toho, jak dřív se ty elektrospotřebiče vyráběly, v jaké kvalitě, ale zároveň v jakém pěkném designu. Právě firma ETA měla i své vlastní designéry, své vlastní designové oddělení, proto ty jejich výrobky měly opravdu zajímavý design.
0: A zase se tady můžeme dozvědět, jak funguje mixer. Máčknu to?
2: Tak. Můžeš trvovat rychlost. Různě.
0: Dětem se to musí líbit.
1: Tak určitě děti to oceňují, ale myslím si, že i rodiče. My jsme navýšli tou cestou, že jsme sem dávali poměrně málo audiovizuálních prostředků, protože jsme si říkali, dneska každý má mobil, najde si tam ledasco, a že právě díky tomu hlavně ten dětský návštěvník ocení zejména to, když se něco hýbe, něco se točí, něco si může vyzkoušet, tak proto jsme šli touto cestou.
0: Takže QR kody tady člověk nenachází.
1: Ne, QR kody tady nemáme, byť asi do budoucna ještě tady možná některé budou, ale spíš kvůli cizojazyčným mutacím textu.
0: Takže pračky vidíme a pračky nějaké jako nejstarší výřeva pračka.
1: Vlastně ve Vysokém Mýtě byl také jeden z výrobců v první republice praček, ale to ještě byly ty nejstarší pračky, takzvané valchové, naruční pohon, takže tady až do 30. let působila poměrně velká firma, která tato zařízení vyráběla.
2: Tak jdeme dál do další expozice.
0: A nábytek.
1: Která je věnovaná částečně nábytku, říkám částečně záměrně, protože se tady zároveň bavíme o firmě Hynek Gottwald z Brandýsa nad Orlicí, která už z Rakouska-Uherska vyráběla nábytek, ale nevyráběla ho ze dřeva, ale z chromovaných trubek. Když se na ten nábytek podíváte, tak od takovéhoto nábytku už byl kousek k automobilové sedačce. A skutečně ta firma Gottwald už na konci 30. let vedle nábytku vyráběla i automobilové sedačky třeba pro firmu Tatra Aero. No a po roce 1948, respektive 1945, když ten podnik byl znárodněn, tak se po nějaké přechodové době stal součástí zde místního národního podniku Karosa a pro něj vyráběl autobusové sedačky a také sedačky pro řidiče nákladních automobilů. To znamená, že všechny ty nákladní vozy, které známe, Lias, Tatra, tak ty většinou měly sedačky řidičů vyrobených tady u nás v Brandýse nad Orlicí.
0: Takže další významná regionální firma.
1: A to opravdu dneska, když budete chtít koupit originál nábytek od firmy Hynek Gottwald, Brandýs nad Orlicí, tak to jsou velice ceněné exponáty, které nejsou některak levné. A ono je to i dáno tím, že tato firma opět už v tom předválečném období spolupracovala s významnými návrháři, dnes bychom řekli designéry té doby.
0: A východočeské výlety budou pokračovat i za pár minut.

0: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Popelářem, a ty?
2: Princeznou.
3: Jako princezna?
1: A to ti můžu splnit.
3: Vážně?
1: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
0: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
1: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
0: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
1: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
0: Od 9 do 12.
1: S princeznou Jitkou
0: a Mirkem.
4: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
5: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Když

0: letech Českého rozhlasu Pardubice procházíme Krajským technickým muzeem ve Vysokém Mýtě a teď jsme v expozici, která je poměrně známá, která byla původně na náměstí. Mým průvodcem je stále ředitel Jiří Junek. Mluvím o karosérii Sedomka.
1: Vlastně celé to technické muzeum vzniklo tak, že jsme se před 20 lety začali věnovat soustavně historii firmy Sedomka, následně i karosa, ale na to se nabalily další věci, jako třeba historie firmy Stratílek, která vyráběla hasicí zařízení. Nová ta technika se nám nějak rozrůstala, proto z toho karosářství nám vzniklo to technické muzeum, ale nicméně ta největší, nejpodstatnější část celého toho muzea, všech těch expozic je věnována zmíněné firmě Sedomka. Teď jsme v takovém prosklném krčku, kde jsou dva velice zajímavé exponáty. Je to ten náš legendární vůz Aero 50 Dynamic a vedle něho stojí kočár z produkce firmy Sedomka, která vlastně začínala výrobu kočárů.
0: Já ještě musím něco říct, protože vy tady pouštíte video o téhleté firmě a bylo tam napsáno, že tenhle ten vůz se objevil ve filmu s Oldřichem Novým Valentin Dobrotivý. Tak to já jako milovník starých filmů musím zmínit, že to je on.
1: Je to on na 90%. Těchto automobilů bylo vyrobeno 8, možná 9 kusů, my přesně nevíme. Nicméně každý ten automobil byl jiný tvarem chladičové masky, třeba počtem míst a tak dále. Pouze dva vozy si byly hodně podobné a shodou náhod tyto dva vozy se dochovaly dodnes a shodou náhod jeden z těchto vozů hrál ve filmu Valentin Dobrotivý.
0: Už jsem si vzpomněla, jakou roli hrál ten vůz ve filmu Valentin Dobrotivý. Nabízeli mu ho ke koupi a chtěl ho světle modré a aby ukazovalo tak. Je to ono?
1: Jo, v tom filmu celá ta zápletka je o tom, že Oldřich Nový hraje takového toho učápnutého úředníčka, jeho kolegové si z něho vystřelí, řeknou, že vyhrál 1 000 000 korun na svůj los.
0: A on utrácí.
1: A on utrácí, kupuje vilu a kupuje luxusní automobil a kupuje právě ten vůz Aero 50 Dynamic. Ale co je pro nás zajímavé, my když jsme ten náš renovovali, tak už na něj byla dochovaná původní barva, tak jsme pořád si říkali, jaké by to mělo být, nevěděli jsme, ale mimo jiné v tom černobílém filmu je právě zmínka o tom, že ten Oldřich Nový říká, no jo, tak už ten 1 000 000 jako nemáme, nebo byla to legrace, máme teda drahý vůz, ale zase má krásnou modrou barvu.
0: Tak to byl zajímavý poznatek a pokračujeme dál.
1: Tohle je jeden z našich nejnovějších přírůstků, ty saně. Jsou zajímavý tím, že dokonce na nich výrobní štítek od Sedomky, což na těch saních bývá málo kdy, protože když vám někdo nabízí saně a říká, že jsou od Sedomky, tak řeknete, no to je hezký, ale teď nám dejte nějaký důkaz, tak tady ty sáně skutečně, na nich je krásný výrobní štítek a my jsme na přelomu loňského letošního roku renovovali známý sběratel kočáru pan Obr, a takže to je náš nový exponát, ale je tady ten krásný v původním stavu zachovaný kočár typu Landauer.
0: Takže vlastně ty sáně máte, to je nová věc, kterou zatím...
1: V tom muzeu karosářství návštěvník neviděl. Stejně jako v muzeu karosářství neviděl další nádherný nový automobil s velice zajímavou karosérií a konkrétně se jedná o automobil Praga Super Piccolo. A ta karosérie je zajímavá jednak, bych řekl, tou zadní částí a krytovanými zadními blatníky, ale hlavně tím, jak jsou uspořádány, umístěny a vyrobeny světlomety. V té době buď ty světlomety byly samostatně přidělány jaksi na karosérii, na takové, řeknu, tyčce, tykadle, hrazdičce, to jednak to nazveme, případně, jako je to u toho vozu Aero 50 Dynamic, tak už byly zapuštěny do karosérie, ale v tomto případě máme vsazení do jakých velkých tubusů, které jsou přidělány na blatník. A my víme z dobových snímků, fotografií, že i takovéto karoserie pan Sedomka dělal, ale z našich poznatků dnes víme, že se dochovaly pouze dva automobily s takýmto typem karoserie a jeden z těchto automobilů dneska máme tady v té naší expozici.
0: A ve výletech Českého rozhlasu Pardubice zamíříme za chvíli do další expozice Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Putujeme spolu s ředitelem Jiřím Junkem Krajským technickým muzeem v Vysokém Mýtě. Tady jsme se zastavili v mezipatře, protože tady motocykl krásný, Grizzly se jmenuje, nebo aspoň vidím, že se tak jmenuje.
1: Je to taková zajímavost, přece jenom Pardubický kraj není spojován s výrobou motocyklů, ale přece jenom tady jedna značka byla, která sice působila krátce na přelomu 20. 30. let. Byla to značka nebo firma, která svým motocyklům dala název Grizzly, dokonce i ve znaku medvěda má. Působila v Pardubicích, těch motocyklů neví se přesně, kolik vyrobila, ale bylo to možná i více než 300 v různých typech. Možná, když jsme u těch motocyklů, návštěvník, který bude do našeho muzea přicházet, tak jde po chodníku, kterému říkáme chodník králů, a my tam postupně vsazujeme a budeme vsazovat takové pamětní destičky lidí z Pardubického kraje, kteří se nějak významně zapsali do historie techniky. A teď tam je destička, která připomíná pana Josefa Josífa, který se narodil ve Starých Čivicích a chodil na průmyslovku v Pardubicích. No a to je hlavní šéf konstruktér u Javy, takže on je podepsán za těmi legendární motocykly, jako Java 250 Perák, Java Kývačka. Takže i takto přes Josefa Josífa ten Pardubický kraj má k motocyklům co říci.
0: Teď je to druhé patro. Expozice se jmenuje Od uhlí po člověka, boj s červeným kohoutem, tak asi tuším.
1: Expozice, jedna se tedy jmenuje Boj s červeným kohoutem. Ta expozice nám přibližuje dvě významné firmy z Pardubického kraje, které se zabývaly výrobou hasicích zařízení. Jedna z nich je tady místní vysokomícká, to firma Stratílek. Druhá neméně významná firma Smekal, která zase působila ve Slatňanech.
0: Je tady spousta i fotografií té staré hasičské techniky, jsou tady exponáty samozřejmě, ale tak. Je tady na co koukat.
1: Na těch panelech díky hlavně fotografiím se tedy návštěvník dozví něco k historii těch dvou zmiňovaných firem a zároveň na těch výrobcích těchto obou dvou podniků krásně vidí ten průřez hasičskou technikou od těch nejstarších berlových stříkaček přes koňskou stříkačku po motorovou a motorovou dvoukolovou, která se tahala za hasičskými vozy, a dokonce tady máme i jeden hasičský automobil. No a zase malý návštěvník si tady může některé věci vyzkoušet na modelech, třeba jak funguje to hadlové čerpadlo, které bylo používáno na těch koňských stříkačkách, anebo se tady může podívat na nádherný model motorového čerpadla v řezu, jak krásně tedy nám čerpá vodu.
0: A teď je tady další expozice.
1: Tak, Od uhlí po člověka, je to transport věcí i lidí, no a když už tam zaznělo to slovo transport, tak je to věnováno firmě Transport.

0: jsou pojízdné schody, takzvané eskalátory, kdy Transporta Chrudim těmi eskalátory vybavila všechny stanice pražského metra. Dokonce ještě dnes na dvou těch zastávkách jsou pořád pojízdné schody z Transporty. Tady dokonce část jich i máme. Máme tady i funkční model těch pojízdních schodů. No a potom taková druhá zajímavá věc, kterou jsme se všichni v běžném životě setkávali, nebo běžném, řekl bych, ve volnočasovém životě setkávali, tak to jsou lanovky, sedačkové lanovky, které Transporta vyráběla a dodávala je nejenom na území Československa, ale i do dalších zemí celého světa.
1: A zase jsme zpátky u starých filmů tady.
0: Tak my tady máme jednu fotografii z filmu Přednosta stanice, kde hrál náš král komiků Vlasta Burian. No a na té fotografii, jak Vlasta Burian už té uniformě toho výpravčího stojí za váhou, na které se váží zavazadla. No a krásně na té váze vidíme právě František Wiesner Chrudim.
1: Ano, je to tak? Takže další výrobek od téhleté chrudimské firmy.
0: Ano, je to tak.
1: Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat i za pár minut.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Pokračujeme putováním ve východočeských výletech Krajským muzeem ve Vysokém Mýtě spolu s ředitelem Jiřím Junchem a zase v mezipatře je tady něco zajímavého, co odkazuje na tu expozici, kterou jsme už prošli.
1: Tak, navazuje skutečně na expozici, která je věnovaná historii firmy Transporta, ale zároveň vlastně i, která navazuje volně na to, co nás čeká a souvisí to s další velice zajímavou firmou tady z regionu a to je firma Orličan z Chocně. No a konkrétně my se díváme tady na zavěšenou kabinku lanové dráhy, která vedla na Černou horu. Ty kabinky, které jsou z laminátu, tak se dělaly právě v Orličanu v Chocni. Odtamtud šly do Chrudimi do Transporty a Chrudimská Transporta pak celé ty lanovky už instalovala na těch patřičných místech.
0: Tak a jdeme zase o kousek dál a výš. A vidím, že opravdu se dostáváme výš. A výš dokonce do oblak.
1: No, do oblak, je to tak. Jsme v expozici s názvem Létáme v tom spolu. Ta je podle názvu každý pozná věnovaná letectví, letecké výrobě v Pardubickém kraji. Samozřejmě Pardubický kraj díky Janu Kašparovi kolébkou českého letectví, ale

0: Byly zde i další podniky, které se leteckou výrobou zabývaly. No a také, jak návštěvník uvidí, tak tady byla i celá řada úžasných, dnes bychom řekli, snílků a bláznů, kteří se snažili přispět do vývoje letectví. Hned je jeden z těch zajímavých lidí, nebo možná dva, tak byl to baron Arthur Kraus z Pardubic. A hned vedle zmiňujeme pana Arnolda Koblice z Vysokého Mýta. A oba dva tito pánové si zahrávali s myšlenkou sestroj takzvanou ornitoptéru. To znamená vlastně letadlo, které by poháněl člověk svojí vlastní silou, a to na principu vlastně jako pták, že by mával křídly a tím by se vznesl do oblak a letěl. Dokonce ten zmiňovaný Arnold Koblic z Vysokého Mýta sestrojil už opravdu kus té ornitoptéry, jedno křídla, je to na té fotografii. Dokonce k tomu měl plány, které si nechal patentovat na patentní úřadu, takže to se všechno dochovalo a my jsme dokonce udělali jakousi zmenšeninu repliku právě té Koblicovy ornitoptéry.
1: Takže v podstatě dá se říct, že Jan Tleskač.
0: Pozor, když jsme u Jana Tleskače, tak všichni znají Jana Tleskače z Rychlých šípů a jeho létající kolo. Takových snílků a konstruktérů, kteří si představovali, že opět budou lítat pomocí své vlastní síly, v tomto případě využijí kola a jeho převodů, tak těch bylo povícero. A dokonce jeden opět byl z Pardubického kraje, byl to pan Kábele, který skutečně sestrojil jakési létající kolo. Dokonce podle jeho vzpomínek při jednou z těch pokusů měl i několik desítek, snad až stovek metrů letět, což se nám pochopitelně nezdá, ale budíš. No ale při tomhle tom pokusu ten specifický aeroplán tedy byl rozbit, potom byl uskladněn, ale co je zajímavé, tak ta jeho kostra, ten rám toho kola s tím převodem k té vrtuli, tak ten se dochoval, byl pak věnován do Vojenského historického ústavu a ten nám ho jsem zapůjčil.
1: Takže Jan Tleskač ze Zaječic v rodině.
0: Přesně tak. Co bych určitě ještě rád zmínil, když jsme u těch vynálezců a snílků, tak je tady jeden velice zajímavý ústřední exponát, ke kterému mám takovou, bych řekl, trošku vazbu já osobně. Protože když jsem byl malý kluk, tak jsme vždycky s tátou a s bráchou jezdili do Prahy na výlety a dost často do Národního technického muzea a tam v té dopravní velké hale jsou zavěšeny letouny a jeden z nich byl takový maličký letoun s roztomilým názvem Nebeská blecha. A to víte, když vám je 10, tak si představíte, jak takovéhle malé letadílko máte, jak s ním lítáte. Později jsem si rozhodl, že vlastně tento letoun, konkrétně tuto Nebeskou blechu, sestrojil, zkonstruoval, dokonce s ní lítal rodák z Ústí nad Orlicí, pan Bína. No a nám se podařilo tento letoun sem zapůjčit. K němu je potřeba říct, že to je letoun, který vymyslel jeden pán ve Francii, on pak on tam napsal knihu, jak jsem stavil Nebeskou blechu, jak jsem na ní lítal a je to vlastně zároveň návod, jak si ten aeroplán postavit. No a ta kniha se dostala i do Československa, našlo se celá řada lidí, kteří začali Nebeskou blechu stavět, ale snad asi jenom tři opravdu dostavili, ale hlavně pan Bína, ten se dokonce na ní vznesl a na ní několikrát letěl.

0: Takže do té teď aktuálně tedy poslední expozice Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Prošli jsme vlastně přes dvůr. A o co jde?
1: Expozice s názvem Když jde venkov s dobou, tak ono je to vlastně taková trošku jako podstat tomu, že jsme v bývalé zemědělské škole, ale zase zároveň na tom zemědělství nádherně vy dokážete demonstrovat jednoduše, jak ta průmyslová revoluce neuvěřitelným způsobem ulehčila lidem práci, dokázala zintenzivnit pěstování potravin a nebo jejich výrobu. A vlastně díky tomu, jak jste zamezili od 19. století hladomoru. Tak hned na samotném úvodu jední z největších vynálezců našeho kraje, to konkrétně bratranci Veverkové z Rybitví, protože to byli právě oni, kteří vynalezli to takzvané ruchadlo.
2: My jsme tu expozici pojali tak hlavně, aby to bylo dobře uchopitelné a porozumitelné pro děti, tak jsme se snažili, je to napsáno, vzít hektar pole a že na něm musíme zasít třeba pšenici, musíme ji zasít, pohnojit, sklidit, vymlátit, případně namlít na mouku. A jak to vypadalo, když nebyla žádná mechanizace a vedle toho, když vznikla ta mechanizace, tak jak ten čas se obrovsky zkrátil. Zmínka zase další úžasné firmy z regionu, opět Brandýs nad Orlicí teda, kdy vyučený sklář vymyslel tyhle ty úžasné obilní mlýnky na dočišťování obilí. A on si nechal patentovat a opravdu se zase taky vážně do celého světa. A tady navíc to už teda není věnováno jako ty rostlinné výrobě tomu hektaru toho pole, ale péči o zvíře a zase ve smyslu toho, bez toho nářadí, co jste musela jako podniknout, jenom nasušit seno a měla jste vidle hrábě kosu, anebo když jste zakoně měla rozazovačky, řádkovačky, tak najednou to bylo něčím jiným, ale úplně nejvíc ve skutečnosti z toho přelouckou firmou Kojka.
3: Takže další firma z regionu Přelouska.
1: Tak, když si přečtete péče o zvíře, tak dokud zvíře nebylo ustájeno a mohlo jít někde k potoku, k rybníku se napít, tak ještě dobrý. Ale když se podíváte, tak tady mám napsáno, kráva za den vypije 40 litrů vody. Teď sem tady máte těch krav 10 ustájeno, než tu vodu natáháte, třeba od pumpy, již model tady máme, tak do toho přichází firma Chvojka z Přelouče, která do stájí zavádí vodovod, ale hlavně na něj napojené napaječky, takže vy nemusíte tahat už do žlabů žádnou vodu, zvíře jenom přijde, zmáčkne ventil, teče voda do napaječky, zvíře vypije. Tím se právě zabývala výrobou těch napaječek firma Chvojka z Přelouče, velice kvalitní výrobky, velice propracovaný, než bychom řekli marketing, takže tady může návštěvník vidět i různé reklamní materiály a tady dokonce se nám podařilo získat opravdu originál betonovou napaječku Chvojka i s tím nádherným osazným ventilem, kde je napsáno jméno pana majitele.
3: A vy jste naplnili celou tu budovu nebo máte ještě třeba prostor pro nějakou další expozici?
1: My jsme to zcela všechno naplnili, protože nejsou tady jenom expozice, ale jsou tady i depozitáře. Nutno zmínit, že tady máme i dva takzvané otevřené depozitáře, to znamená depozitáře, kam návštěvník běžně může. Pak jsou to ale ty depozitáře, kam běžný návštěvník nemůže. Máme tady i nějaké dílny, máme tady asi 3 místnosti pro edukační činnost, pro práci s dětmi. No a hlavně tady máme, to je pro nás důležité, halu pro naši velkou techniku, jako jsou autobusy, nebo případně nějaká hasičská technika, což je pro nás vlastně strašně důležité. A to byl pro nás ten největší problém v minulosti, že jsme si kvůli tomu museli půjčovat různé zemědělské haly po okolí Vysokého Mýta. Teď jsme konečně ve svém a v důstojných prostorech. Tyto prostory, to je nutno říci, zatím nejsou běžně veřejnosti přístupné, jsou to opravdu depozitáře, ale my je při různých příležitostech otvíráme, ať je to muzejní noc, ať je to Sorumkovo Vysoké Mýto, takže i tam se snažíme ty návštěvníky pouštět a věříme, že časem se najde nějaké šikovné hodné propojení, tak aby se tento depozitář stal součástí expozice.
3: A tím končí dnešní výlet Českého rozhlasu Pardubice z unikátních expozic Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Pořad připravila Šárka Rusnáková.
4: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dvanáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na Chrudimsku přibydou další úseky měřené radary. Na Rychumburku pokračuje oprava hradního mostu. Děti se v Česku účastní asi 5000 dopravních nehod ročně. A odpoledne bude v Pardubickém kraji slunečné, později oblačné, teploty do 22 stupňů Celsia. Polední zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Dalších 9 obcí na Chrudimsku chce zavést radary. Měřené úseky přebědou na hlavních trasách číslo 17 a 37, ale také na několika vedlejších silnicích. Celý systém by měl být postupně zprovozněný do 3 let. O kontroly stojí třeba i Lukavice. Podle nezávislého starosty Miroslava Stehna jsou tam problémy s nákladními auty, která míří do sousedního Lomu.
3: Primárně nejtěžší zátěž je ta nákladní doprava, protože do toho Lomu Žumberk se buď vozí inert, nebo se odváží kamenivo na stavbu, takže v tom množství kamene, který se má z toho lomu odvíst, je to pro nás prioritou.
1: V Úřeticích na Chrudimsku může vzniknout centrum na třídění odpadu. Investoři ho chtějí postavit na místě, které sloužilo jako zdroj suroviny pro zaniklou cihelnu. Firma počítá s maximální kapacitou až 70 tisíc tun ročně a chce využívat hlavně materiál ze staveb. Získala už taky souhlas krajského úřadu, podle kterého provoz nijak zásadně okolí neovlivní. Stavbaři dokončují opravu hradního mostu na Rychumburku. Obnova hlavní přístupové cesty stála 8 milionů korun. V navazující fázi dělníci postaví schodiště do zahrad a znovu vybourají zazděné mostní oblouky. Rekonstrukce provoz památky nijak zásadně neovlivní, dodává radní Pardubického kraje Roman Línek z Koalice pro Pardubický kraj.
4: Dotkne se té zahrady před vstupem do hradu, která ve svém výsledku pak bude v druhém pololetí letošního roku zpřístupněna novým schodištěm od hradu pro veřejnost a vrátí se tam oblouky, které tam historicky byly pod mostem, které byly za socialistického užívání zazděny.
1: Dopravní nehoda dětem hrozí hlavně na parkovištích, v obytných zónách a při jízdě v autě. Data týmu silniční bezpečnosti zároveň ukazují, že v Česku se každoročně stane asi 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Z policejních statistik zároveň vyplývá, že minulý rok na silnicích zemřelo 8 lidí do 15 let. Dnes se slaví Den matek. Tradice pochází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se pak rozšířila i do Evropy. Češi ho začali slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale tradice ustoupila a znovu se vrátila až po roce 1989.
5: Sport.
1: Hokejbalisté Svítková nastoupí ke čtvrtému zápasu semifinále proti Hostivaři. V sérii hrané na 3 vítězství prohrávají Východočeši 1-2 na zápasy.
6: Východočeši odvraceli konec sezóny už ve včerejším třetím duelu. Domácí souboj ale zvládli, vyhráli 5-4. Rozhodující branku dal necelou minutu před koncem třetí třetiny Kubíček. Uspět budou chtít svítkovští i dnes. Pokud by prohráli, končí pro ně sezona. Utkání začíná na svítkovském stadionu ve 13 hodin. Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
7: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost, večer bude potom převážně oblačno. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů Celsia, povane mírný východní až jihovýchodní vítr, tlak mírně klesne, rozptylové podmínky přes den dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Žádné nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je neděle 10. května, 4,5 minuty po poledni, přejeme vám dobrou chuť k obědu. No a začínají polední písničky od srdce.
7: Písničky od srdce s Petrem Seidlem.

726 46 48 48, to je telefonní číslo do písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Stejně tak 90 011 04, to je zase číslo SMS-kové, anebo náš e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Všechny tři možnosti máte určitě až do 13. hodiny k dispozici. No a začneme prvním mailovým přáním. První dnešní písnička od srdce poletí pro maminku Libušku Jankovičovou z Jevíčka k dnešnímu dní matek se vzkazem: maminko naše nejdražší, nejmilovanější, zůstaň stále tak veselá, pohodová a ve zdraví. Pěkný sváteční den přeje rodinka z Jihu Moravy.

Matek bude i další písnička od srdce, která poletí do Jevíčka pro paní Zdeňku Otrubovou se vzkazem: máma je domov, kde svou radost můžeš říct, máma je slunce, které dokáže tvé slzy vysušit, máma je náruč vřelého obětí, citu a pohlazení a máma je ta, která má vždy pro tebe pochopení. Všechno nejlepší k dnešnímu dni matek přeje dcera Lenka.

Posloucháte nedělní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a ta další poletí pro všechny matky k dnešnímu svátku, kterým by chtěl Mirek popřát všechno dobré, hlavně pevné zdraví a ať se jim daří.

0: Nacistách s Petrem Voldánem.
1: Do světa s držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007 zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou. V New Yorku se cítím nabitá energií, prohlásila Markéta, ale zajímal mě i život v irském Dublinu nebo čím jí učaroval Island. Tam má domov teď, ale nezapomíná na místa, kde má kořeny. Potkali jsme se v Hradci, ale kam kromě rodného Valašského Meziříčí ještě míří, když je v zemi, odkud pochází? Zeptám se v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Za 7 minut bude půl jedné, nedělní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a ta další poletí do Holic pro paní Popelkovou, které hodně zdravíčka přejí syn Jarda a dcery Věra s Lídou.

naší dnešní písničku od srdce mamince Božence k svátku a s velkým díky za krásných 6 dnů společně strávených, které byly moc fajn, posílá Marcelka.

Je přesně minuta po půl jedné, otevíráme druhou polovinu poledních písniček od srdce a pro paní Marii ke dní matek od dcery letí ta další v podání Milana Chladila.

Další písničku od srdce posílá paní Lenka všem maminkám k dnešnímu dní matek, ale hlavně té své paní Dáše Veselé ze Svitav s poděkováním za vše.

0: první republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: No a stále hrajeme na vaše přání. Pokračujeme s Daliborem Jandou, který letí pro radost pro paní Jarku od Litomyšle.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Dodatečně ke včerejším narozeninám pro Katku Hanušovou budeme v písničkách Od srdce hrát právě teď. Všechno nejlepší, hodně zdraví jí i celé rodině přeje teta Jarka.

0: Srdce nehasnou, to je další dnešní písnička od srdce, kterou Honza Dupal posílá pro svou nejkrásnější princeznu Jiřinku Wegnerovou z Útěchova u Moravské Třebové.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý

Patříme k sobě, to je další dnešní písnička od srdce, kterou Radek posílá pro úžasnou Marcelu za krásné společné chvíle plné radosti.

Mistře basu, to je další písnička od srdce, kterou babička s dědou posílají Elišce Horákové, Ester Lednické a Markétě Ilové pro pohodu, radost a dobrou náladu.

jdeme do finále nedělních poledních písniček od srdce. K dnešnímu Dni matek budeme hrát také pro paní Marii Vránovou z Českých Lipchav, které vše nejlepší přejí dcery s rodinami. No a písničku hrajeme také pro posluchačku ze Svitav.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
2: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Obnova návrší u poutního chrámu v Luži má stát skoro 40 milionů korun. Zlatiňany vybírají firmu na opravu lávky u bývalého mlýna. Kriminalisté vyšetřují smrt mladíka, který vypadl z vlaku, nejspíš jel mezi vagóny. A dnes bude slunečno, později oblačno a teploty až 22 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Luže pokračuje v obnově návrší u poutního chrámu na Chlumku. Celá zakázka má stát 36 milionů korun a městu ji pomůže zaplatit evropská dotace. Úpravy zasáhnou zhruba 2hektarové území. Vznikne nová síť cest, odpočinkových zón nebo herních ploch. Práce potrvají podle starosty Luže Ladislava Peterky za Nestraníky ještě rok.
4: Je to samozřejmě obrovský projekt na velkém prostoru, takže by měl být hotov za rok. V podstatě touto dobou by se mělo už pomaličku dokončovat.
3: Slatiňany chystají opravu lávky u Kabeláčova mlýna. Radnice teď vybírá dodavatelskou firmu. Na stavbu má město v rozpočtu připravenou částku 8 milionů korun.
5: Původní železná konstrukce je stará víc než 50 let a není v dobrém technickém stavu. Radnice počítá se zachováním kamenných pilířů, na které firma uloží novou lávku z dřevěných bloků. Součástí úprav bude i moderní LED osvětlení pro bezpečnější pohyb chodců. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: 40-tunový obojživelný buldozer v těchto dnech odhrnuje uzdymadla v Pardubicích nánosy v Labi. Připravuje tak prostor na stavbu nového ochranného stání pro lodě. Pásové vozidlo je řízené na dálku a je vybavené vysokým komínem. Ten mu umožňuje pracovat pod vodou. Uvádí to ředitelství vodních cest. Policie vyšetřuje smrt nezletilého muže. Podle kriminalistů zemřel v noci při pádu z vlaku nedaleko Říčan u Prahy. Nehoda se stala před 11. večer. Mladík nejspíš jel na vlakové soustavě mezi vagóny a spadl do kolejiště. Pokračuje mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
6: Přitom to utrpěl zranění, kterým na místě události podlehl. To, zda byl mladík pod vlivem alkoholu či nenávykové látky, ukáže nařízená soudní pitva.
3: Španělští zdravotníci a vojáci evakuovali první pasažéry z lodi, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo jako první v malých člunech opustili španělští občané. Cestující z dalších zemí se na ostrov Tenerife dostanou až po přistavení evakuačních letadel. Na letišti je přepraví vojenské autobusy. Na výletní lodi se rozšířila varianta viru, která je přenosla i mezi lidmi. 3 lidé zemřeli a další 3 jsou nakažení. Onemocnění se může projevit horečkami, bolestmi hlavy nebo dýchacími obtížemi.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, potom později od západu čekáme vysokou oblačnost. Večer bude převážně oblačno. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, povane mírný východní až jihovýchodní vítr, tlak mírně klesne a bio je na prvním stupni zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
7: Z Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Silnice z Červeného potoka na Králickou směrem nahor na Hedeč a Malou Moravu je oboustranně uzavřená. Důvodem jsou stavební práce a veškerá omezení by měla skončit dnes, dnešní půlnocí. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
8: Přeji vám hezkou květnovou neděli, je tu prodloužený májový víkend, sice pomalu končí, ale nevadí to, protože před sebou máme ještě pořádný kus jara a pak především celé léto a tak bude spousta času na další výlety. Jaké jsou naše dnešní tipy a doporučení? My vás dnes vezmeme na zámek Brtnice na Vysočině. Ten sice dlouhá léta chátral a přestože jeho oprava zatím není v plánu, má jeho prohlídka neuvěřitelnou atmosféru. Doufám, že z reportáže se o tom přesvědčíte. Podíváme se také na krásné poutní místo v Moravskoslezském kraji. Říká se mu Petřkovické Lurdy a místní lidé se o něj obětavě starali i za minulého režimu. Potom se projdeme kolem hradu Seberk na Chebsku v Karlovarském kraji. Jeho okolím totiž vede zajímavá naučná stezka. A nakonec navštívíme největší roubenou stavbu v České republice, Výseckou rychtu. Stojí v městečku jménem Kravaře. Kravaře najdete na Českolipsku v Libereckém kraji a nabízí nejenom pohled na pozoruhodnou lidovou architekturu, ale i řadu expozic dokumentujících život našich předků. Taková je naše nabídka. Nedělní výlety začínají a já vás upřímně a srdečně vítám.
7: Výlety s Pavlem Kudrnou.
1: Znáš

0: Zámků vyšperkovaných nábytkem, zácnými lustry a drahými koberci je spousta. V Brtnici na Vysočině můžete zažít atmosféru památky, která dlouhá léta chátrala a jejíž inventář z části zmizel a z části je uložený někde jinde. Přesto si historické prostory zachovaly úžasné kouzlo a rozhodně stojí za návštěvu, jak zjistila naše redaktorka Irena Šarůnová.
1: S průvodkyní Eliškou Pacnerovou stojím na nádvoří zámku v Brtnici.
2: Je tady trávník, tam ty dveře vypadají jak do nějaké dílny.
3: Za socialismu se zde opravovaly auta.
2: Pojďme si teď povědět něco o historii. Tady žil rod Kolalto.
3: Kolaltové tady byly až do roku 1947.
2: Vím, že mnozí brtničtí si ještě Kolalty pamatují, nebo alespoň pamatovali.
3: Ano, ano, právě tady bydlel ten poslední majitel zámku, Oktavián, který měl syna Malfreda a ten tady chodil do školy, takže mu říkali místní Freddy.
2: Brtnický zámek je hodně velký.
3: Třetí největší zámek na Vysočině po Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči. Celá plocha areálu činí skoro 7000 metrů čtverečních. Teď se přemístíme do konírny.
2: Koně tam nemáte.
3: Koně tady už bohužel nejsou.
2: Tam na tom konci je jeviště.
3: Protože toto je největší sál na zámku Brtnice, tak se tady každoročně konají akce. Jsou to buď koncerty vážné hudby, divadelní představení anebo představení pro děti. Tyto akce tady pořádá pan Eduardo Garcia Salas, houslový virtuos a koncert mistr v hudebním divadle Karlín v Praze.
2: Musíme se vrátit zpátky na nádvoří. Tady v tom průchodu jsou dveře a vidím kamenné točité schodiště. Jsme v prvním patře a dlouhá chodba se spoustou dveří.
3: Tady byly údajně pokoje pro hosty.
2: A tady je ta enfiláda. My jsme si před chvílí řekli, že enfiláda je takový ten průhled spoustou místností, protože ty dveře jsou jedny za druhými.
3: Je to jeden z nejhezčích pohledů tady na zámku Brtnice.
2: A dívám se tady v rohu té místnosti, to je nějaká studna. Co to je za otvor?
3: To je historická výlevka, protože se sem voda nosila ručně.
2: A teď se otáčím a vidím krásná kachlová kamna
3: z 19. století, která jsou plně funkční.
2: A tady ta veliká skříň, to bylo na potraviny.
3: Toto je historická lednička z 19. století.
2: Funguje, můžeme se podívat dovnitř?
3: Určitě. Jak můžete vidět nahoru, tak tam se sypal led do meziprostor a potom se tímto kohoutkem vypouštěla voda.
2: Tak velikou jsem ještě neviděla. To se nikomu nepovedlo odnést, jak je těžká. Stoupáme nahoru. Zbytky parketové podlahy.
3: Jsou to parkety od české parketárny Březina u Plas. Zachovaly se dokonce i s originálním štítkem na rubu.
2: Je zajímavé, že v těch místnostech je vždycky třeba jenom jedna věc. Tady stojí starý gramofon, vedle dětský kočárek.
3: Tady byly dětské pokoje, v této místnosti měla pokoj Alexandra Kolalto.
2: Před námi velký sál, dokonce s kulečníkem nebo biliárem, já to nerozeznám.
3: Dřív to tady býval hudební sál, ale také sál předků, protože tady viselo na 200 obrazů předků Kolaltů.
2: Sestupujeme na arkády, vidíme studnu s kovanou mříží.
3: Jí se také říká císařská a to z toho důvodu, že když sem přijel císař Ferdinand II., tak byl nemocný, ale poté, co pil vodu z této kašny, tak se uzdravil. Tady se nacházíme v nejstarší části zámku, to postavili ještě Valštejnové.
2: Kolik má zámek místností?
3: 130.
2: Jsme zpátky na nádvoří a naše prohlídka končí.
0: Říká naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se zámkem v Brtnici prošla s průvodkyní Eliškou Pacnerovou.

Včera v sobotní chvíli tak jsem řekl, že soutěž je asi nejposlouchanější nebo řekněme nejoblíbenější částí našeho vysílání. O té nedělní části, kdy soutěžíme nebo vlastně, no samozřejmě zadáváme novou otázku a hlavně vyhodnocujeme tu minulou, tomu už tak asi nebude, protože pokud posloucháte v sobotu v premiéře, tak už víte, zdali jste vyhráli či nikoliv. Tedy pouze tu malou cenu, kdo vyhraje hlavní, to se dovíte na začátku dalšího měsíce. My jsme se minule za otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích. Mají tady jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12. Je vytvořena zajímavou technologií vyřezáváním tenkých překližkových destiček. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Byly dvě možnosti. Za A Čechy, za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Mapa historických zemí Moravy a Slezska se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kg a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného totiž v České republice neexistuje. Rolovací batoh vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková Chlumčany, paní Bohuslava Kryčí Třebíč a paní Ivana Máslová z Karlových Varů. Moc vám gratulujeme a přejeme vám to. Výhru pochopitelně přejeme i vám, ale to jako v každé loterii vyhrát může jenom někdo. No a třeba to příště budete právě vy. Stále hrajeme o hlavní cenu za květen, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a kniha, sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? Dovíte se po třetí reportáži.

0: Naše země je doslova posetá poutními místy a na jedno z nich vás teď vezmeme. Nachází se na samotném rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje v části Starého Jičína v Petřkovicích. Jeho historie sahá do roku 1888 a zajímavostí je, že i v dobách tuhého komunismu se tady scházeli lidé a snažili se ho zvelebit. Petřkovické Lurdy, jak se místu také říká, nám představí místní patriot Jiří Janíška, se kterým kopec vedoucí ke kapličce zdolala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Říkala jsem, že nás čeká jenom krátký výšlap po louce, nicméně posluchači naši milí slyšíte, jak jsme se zadýchali, takže není to úplně zadarmo.
2: Ano, ano, my jsme tady zvyklí na ty kopce, ale zadýchám se taky.
1: To mě těší, tak my popojdeme ještě pár kroků a vidím, že to je poutní místo vlastně i se schody a s křížovou cestou, to jsem nečekala. Čekala jsem pouze tu samotnou jeskyňku.
2: Ano, ano, prvotně tady byla ta jeskyňka a postupně se všecko dobudovávalo. My se nacházíme pod Petřkovskou hůrkou. Ta je nad námi vlastně by ve výšce 608 metrů nad mořem a tady jsme asi nějakých 100 metrů níž, kde byl vlastně bývalý lom na Pískovec.
1: Jak stará je historie tohoto poutního místa, této lurdské kaple?
2: Ta se datuje roku 1888, kdy vlastně byla ta socha posvěcená a začala vlastně být ta první pouť. A ještě předtím celým takovým iniciátorem vzniku tohoto poutní místa byl novojičínský rodák, kostelník v Novém Jičíně, pan Štýbr, který navštívil Lurdy ve Francii a moc se mu tam jako to poutní místo zalíbilo. A vlastně, aby tak nějak uchoval tu památku, tak chodil tady po tom kraji a hledal místo, kde by mohl i ty Lurdy francouzské, kde by si mohl připomenout i tady u nás. Jo. A tak se mu zalíbilo toto místo, kde vlastně na takovou památku chtěl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. A když zjistil, že je to obecní pozemek, tak se tady spojil s místním panem starostou Františkem Petřkovským a dali tak nějak se do řeči, jaký má úmysl nebo co by chtěl jako podniknout a vzniklo z toho takové nadšení, které přerostlo v to, že nejenom ten obrázek tady byl, ale prostě za myslím rok nebo dva nějak se podařilo postavit tu jeskyňku, tu sochu a tady těch myslím 16 schodů. To bylo jako v první fázi tady v tom roku 1888.
1: Takže tu byl kopec a museli pěkně zdolat ten strmak.
2: Ano, ano, ano, ano. A vlastně tady byl jenom tady ten základ a nic tady jako nebylo. Byl tady přírodní svah a všechno se jako dobudovalo vždycky časem, až na to byl buď čas, peníze, prostor, jakoby, tak se to všechno pomalu jakoby dobudovalo do takového stavu, jak je to dnes.
1: Takže na začátku byla touha jednoho věřícího, aby si podobné místo, jako jsou francouzské Lurdy, vytvořil ve svém okolí, takže žádný zázrak se tady neudál?
2: No, já si myslím, že zázrak se tady udál, ale jiný než asi čekáme, jakože zázrak je to, si myslím, že to poutní místo tady jako vůbec je a že se takhle pomalu jako zvelebuje a že se udržuje a že tady vlastně vůbec je jakoby v takovém stavu, můžeme být, myslím, aj na to jako hrdí, že je to tady jako krásné. No.
0: Říká Jiří Janíška, který se o Petřkovické Lurdy stará a který po svém otci převzal vedení kroniky tohoto místa. Do Starého Jičína Petřkovic nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.

0: Hrad Séberk na Chebsku v Karlovarském kraji láká návštěvníky především svou zachovalou středověkou podobou. Okolní krajina ale nabízí i další zajímavý výlet. Naučná stezka v okolí hradu seznamuje turisty s historií obce, osídlováním podhradí, rozvojem řemesel i přírodními zajímavostmi zdejšího kraje. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou na ní vzal její autor Radovan Caran.
1: Naučná stezka okolí hradu Séberk má dnešní budni 5 okruhů s celkem 16 zastaveními. Na těch zastaveních popisujeme to místo, ve kterém se zrovna teda ten návštěvník nachází. Máme tam dobové fotografie, aby si ten host mohl udělat srovnání s tím, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teďko. Ten nejkratší okruh má 800 metrů. Nejdelší okruh má 4,2 kilometru. V podstatě z každého místa toho okruhu je vidět na hlavní dominantu Séberku, což je teda hrad.
2: Kde ta naučná stezka začíná? My stojíme přímo před hradem.
1: Začíná právě tady, před hradem. Tady je startovací cedule, kde jsou všechny ty okruhy popsány. A současně tady taky všechny okruhy končí.
2: Tak a my jsme teď spolu sešli jen kousek pod hrad a vy jste říkal, že tohle je ale úplně nejvíc fotografované místo na stezce. Kde stojíme?
1: Ano, je to velmi...

0: tady moc líbí, je pozvánka na doušek pramenité vody.
1: Tady vždycky byla studánka, ve které pili poutníci, ale i samotní majitele hradu Seberg, takže Anička Junkerová tady se chodila napájet dobrou pitnou vodou. No tak jsme udělali to, že jsme vyvedli oficiální vývod a lidé si mohou vodu napustit podle svých potřeb.
0: S Radovanem Caranem teď jdeme přes most a přes potok.
1: Ano, jsme nad skalní soutěskou, na jejímž dně teda teče Ostrožský potok, který následně teče do Františkových lázní. Před námi je kostel a ten most právě spojuje dvě části obce. No a zajímavostí tohoto místa je, že pod náma je skalní zlom, který právě vzniknul v době Várijského vrásnění, kdy Ašský výběžek se natlačil na Chebskou pánev a vznikla tady několikakilometrová skalní průrva. A proto tady máme tolik pozitivní energie, protože tady proudí na různých místech. Je tady několik zenových míst.
0: My jsme se přiblížili k dalšímu zastavení.
1: A to je ekofarma Seberg, kterou milují děti na stezce, protože si můžou vlézt do ohrady, kde stráví čas se zvířaty, mu mohou krmit ovce, lamy. Teď akorát se nám tady rodí jehňata, takže je tady velmi veselo.
2: Říká autor naučné stezky s názvem Okolím hradu Seberg Radovan Caran, který po ní provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Výlety. Dnes nás ve výletech čeká ještě návštěva výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách, není ale nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a stala se z ní unikátní technická památka. Tou nejstarší je roubenka, ptáme se, za A Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Ačko Vertyně v Podkrkonoší, Bčko Proseč v okrese Chrudim. Hrajeme o flísovou deku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Jak se píše textová zpráva, teď už mám pocit, že je to nošení dříví do lesa, sov do Aten nebo děvčat do Varnsdorfu, to už ale neplatí to poslední, proto vám tu textovou zprávu přečtu, jak se má psát. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak jméno, příjmení a adresa, vždycky dodávám, nezapomínejte na PSČ, nikoliv PS, jak to říkal strýček Jedlička, PŠT, ano, u nás je to PSČ, tady poštovní směrovací číslo. A tuhle zprávu pošlete na 90 011 04 do dnešní půlnoci. Je spoplatněna, a to částkou 4 koruny, službu zajišťuje náš partner ATS Praha. Tak snad jsem řekl všechno, kdyby ne, tak si otevřete web, internet, stránky výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné

0: Největší roubenou stavbou u nás je výsecká rychta v městečku Kravaře na Českolipsku v Libereckém kraji. Její původ se datuje do počátku 16. století, kdy usedlost koupil Adam Kern. Současná podoba roubenky je z roku 1797, kdy ji nechal přestavět Václav Kern. V poválečných letech patřila rychta místnímu JZD, za jehož působení téměř zanikla. Roku 1986 v ní byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena expozice lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Do současné výsecké rychty nás teď zavedou Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do rychty vstupujeme s vedoucím pobočky výsecké rychty Markem Hofmanem. Stavení obrovské, spousta prostor, co tady kde bývalo.
2: Výsecká rychta bylo vlastně sídlo rychtáře, kde vlastně ten rychtář vykonával svoji funkci. A když jsme tady v přízemí, tak vlastně vstupujeme do rychtářské světničky, kde se vlastně žilo, spalo, jedlo, hodovalo, slavili se pak později Vánoce, Velikonoce a lidové zvyky.
1: Vy říkáte světničky, ale já bych řekl, že to je pořádná světnice.
2: Ano, tady to je pořádná světnice. Takových světnic máme celkem na výsecké rychtě 3 a 2 z nich jsou nahoře v patře.
1: A ještě tady je spousta menších místností a komůrek. Nestačíme to ani všechno zaznamenat. Tady kuchyně, kolem které procházíme. Pojďme se podívat teďka do patra. Takže vlastně hned nad schodištěm další velký prostor.
2: Ano, to je vlastně taková síň, ze které vlastně vstupujete do různých místností, jak zprava, tak i zleva. A když jdeme od schodiště zleva, tak tady přímo jsou ty dvě velké síně, kde vlastně v nich návštěvník třeba uvidí malovaný nábytek, stoly, postel, kolébku.
1: Takže by se dalo říci expozice bydlení?
2: Ano, ano. Vlastně ta expozice bydlení je skoro všude, kromě chlívů, kvelbů a ještě dalších komor.
1: A ještě se taky musíme vydat na druhou stranu.
2: Tak tady jsme vlastně ve třetí vlastně takový tý velký síni, kde vlastně návštěvník uvidí malovaný nábytek a to vlastně nejstarší skříně z 18. století. A jedním z nich z toho 18. století je skříně z roku 1761. A vlastně nejstarší tady exponátem, než je výsecká rychta, která vlastně byla postavena do dnešní podoby nebo přestavěna do dnešní podoby v roce 1797.
1: Nad náma je ještě jedno patro.
2: Ano, vlastně to je půda, trojpodložní půda, kde se vlastně sušil v minulosti chmel. A vlastně Kernové, což byli vlastně majitelé tady té stavby, tak vlastně byli velkými pěstiteli chmele. A vlastně ten chmel sušili na půdě. A samozřejmě ještě v 5 komorách tady v patře.
1: Do jedné z komor teďka vcházíme. Tady vidím nějaké nářadí, řekl bych, tesařů?
2: Ano, ano, tady to je vlastně zpracování dřeva, aby vlastně návštěvníci viděli, jaký nástroje nářadí používali vlastně v minulosti tesaři.
1: A samotnou budovu rychty ještě opustíme, protože nesmíme zapomenout na venkovní expozici.
2: Ano, tak ve venkovní expozici návštěvník uvidí vlastně v přístřešku, uvidí vlastně expozici věnovanou práci na poli a tam uvidí techniku, kterou vlastně naši předci používali. Buď to jsou pluhy, secí stroje, smyky, různé typy sekaček.
0: Říká etnograf Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, který největší roubenou stavbou u nás v Kravařích provedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A já ještě doplním její rozměry. Na délku má přes 32 metrů, na šířku téměř 11,5 metru a na výšku 14,5 metru. Výsecká rychta je otevřena každý den mimo pondělí.

Také dnešní výlety zakončíme pochopitelně připomenutím soutěžní otázky. My jsme navštívili Výseckou rychtu v Kravařích, okrese Česká Lípa. Je to největší roubená stavba v Čechách, ale není nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo průzkumem datováno do let 1547 až 48. Zachránili ji před demolicí, pečlivě zrekonstruovali, no a dnes je to unikátní technická a navštěvovaná památka. A my se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A. Vertyni v Podkrkonoší nebo za B. v obci Proseč v okrese Chrudim. Jak se píše textová zpráva, tak to už víte. Samozřejmě to najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomenu, hrajeme o pětici flísových dek pro pětici našich posluchačů. Hrajeme celý květen také o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Já někdy ztrácím přehled, jestli už jsem říkal ty ceny nebo neříkal pravidla, jestli jsem říkal nebo neříkal, prostě jak to člověk opakuje pro jistotu, abyste se v tom vyznali, tak doufám, že to nekomplikuji. Pokud ano, zcela jednoduše to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Nás najdete u rozhlasových přijímačů opět za týden, v sobotu ve 13 hodin a 4 minuty. Vše dobré, hezké jaro přeje Pavel Kudrna.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Bartolomějská ulice v Pardubicích bude od zítřka uzavřená. Policie po ligovém fotbalovém derby šetří i množství pyrotechniky, které fanoušci použili. Pardubičtí fotbalisti nastoupí proti Karviné, s kariérou se rozloučí záložník Kamil Vacek. A odpoledne bude v Pardubickém kraji slunečno, později oblačno a teploty až 22 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv přeje Vilém Branda. V Pardubicích bude od zítřka uzavřená ulice Bartolomějská. Stavební firma tam zahájí práce na úpravě povrchu a inženýrských sítí. Jde o součást celkové revitalizace tohoto území, včetně Wernerova nábřeží a ulice Pod Sklípky. Omezení potrvají do podzimu.
2: Město plánuje srovnat a sjednotit povrch cest historickou dlažbou a zrekonstruuje nábřežní zeď, mostek i starý náhon. Na nábřeží zároveň doplní nové lavičky se stojany na kola a opraví zdi v průchodu do Perštýnské ulice. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Další obce v Pardubickém kraji zavádějí výpůjčky audioknih. Službu nedávno spustila knihovna ve Skutči nebo taky Hlinsko. Čtenáři si tam můžou vypůjčit taky knihy v elektronické podobě. Stipendium pro budoucí učitele na základních školách zřizovaných městem Hradec Králové získá 10 dalších studentů pedagogiky. Radnice každému z nich jednorázově vyplatí 55 tisíc korun. Do půl roku od ukončení vysoké školy by měli potom nastoupit do vybraných základních škol zřizovaných městem. Disciplinární komise fotbalové asociace řeší včerejší ligové derby mezi Slavií a Spartou, které se nedohrálo. V závěru utkání totiž vtrhli na trávník fanoušci, napadli tři hráče soupeře a házeli do sektoru hostujících fanoušků pyrotechniku. Policie teď vedle výtržností řeší i nepřiměřené množství pyrotechniky, které fanoušci v Edenu použili. O zakázané pyrotechnice mluvil ve vysílání radiožurnálu Sport ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík. Ten odmítl, že by příznivci letenského klubu Světlice a Dýmovnice pronášeli s tichým souhlasem Sparty.
3: V případě Sparty to tak bezpečně není a můžu to jednoznačně vyvrátit. Sparta si nepřeje pyrotechniku a v žádném případě ji neschvaluje. Já k tomuhle musím jako přiznat, že neumíme zamezit tomu, aby byla na stadion pyrotechnika pronesena. Jako kluby musíme přiznat, že taháme za kratší konec. Sport.
0: Pardubické fotbalisty čeká odveta dvojzápasu proti Karviné ve skupině o umístění. Východočeši první zápas na karvinském hřišti vyhráli 2-1. V utkání se rozloučí s kariérou záložník Kamil Vacek. I z tohoto důvodu má tým podle pardubického fotbalisty Michala Hlavatého zvláštní motivaci uspět.
4: Je to dost důležitý zápas, už protože se o ten postup hraje, ale takhle je to o to speciálnější, protože ten Václav tady odvedl kus práce, byl tady v tom jednom z nejsložitějších období pro ten klub a vždycky mu odevzdal maximum a za to si zaslouží obrovský kredit. Myslím si, že klub to tak cítí taky, my hráči v kabině taky, takže chceme to pro něj vyhrát a věřím, že to zvládneme.
1: Počasí.
0: Teď je v Pardubickém kraji slunečno, později odpoledne potom čekáme od západu přibývání vysoké oblačnosti, večer pak bude už převážně oblačno. Teploty dnes 19 až 22 stupňů Celsia, pované slabý východní až jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a bio na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Žádné nehody v Pardubickém kraji hlášené nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4 minuty po 14. hodině pokračuje nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a za malou chvíli se vypravíme do obce Lukavice na Orlicko-Ústecku, která na místě zchátralé roubené chalupy postavila nové muzeum s knihovnou, kde se lidé dozví, jak se ve vesnici dřív žilo a místo má také sloužit i ke komunitnímu setkávání. Vezme nás tam reportérka Barbora Soukupová a já přidám písničky, které nestárnou, zaspívají Karel Gott a teď Ilona Čáková.
1: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

0: Neděle je v Pardubickém kraji jasná až polojasná, teploty dosahují až 22 stupňů a pokud můžete, užívejte si to. V příštích dnech se nám totiž začne počasí trochu kazit, jak nám řekl Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: A zítra už bude zataženo, po ránu nám začnou zpočátku přibývat nějaký slabý déšť, no a postupně bude to přicházet do přeháněk, odpoledne by se objevily i bouřky a i ty srážky budou podstatně vydatnější. A na většině území a se večer pomalinku začnou přeháníky přecházet za tmy do deště a kolem půlnoci už budou ustávat teploty, budou zítra večer mezi 18 a 21. Vítr ráno ještě před frontou bude foukat od jihovýchodu 2 až 5 metrů a postupně během dopoledne se bude měnit na jihozápadní až západní a mírně zesilovat a k večeru už to bude severozápad, tam kde se vyskytne bouřka, tam přece jenom ten vítr přechodně zesil, mohl by se uvidět nějaký náraz kolem 15-20 metrů. No a jak to zatím to vypadá, že by mohl spadnout od 3 do 15 mm srážek, tak doufáme, že se nám to vyplní. A tím úterý tam to vypadá, že bude větrné a vůbec to bude nejchladnější den z celého příštího týdne. Po ránu by se teploty pohybaly nějak mezi 6 až 2 stupni přes den až maximálně do 12. No a vítr se bude pohybovat někde od 6 do 8 metrů, objeví se i nárazy kolem 15 metrů. No a oblačnosti bude hodně. Ve středu tam už přece jenom to vypadá, že v noci bude ubývat oblačnost, takže teploty ráno by se mohly asi dostat někam hlavně v podhůří, případně na vrchovině, až pod nulu. Přes den potom už byte se teploty dostali někam k 15 až 17 stupňům a oblačnost bude taková hodně proměnlivá, objeví se i přeháňky. V dalších dnech už teploty půjdou pomalinku nahoru, takže zase to vypadá, že čtvrtek, pátek už by se teploty mohly pohybovat zase mezi 15 až 18 stupni, ale zatím to vypadá, že hlavně pátek a sobota zase budou deštivé.

0: Úlomky z letadla, které spadlo na vesnici, staré zemědělské náčiní anebo historické školní vybavení. To všechno teď můžete vidět v malém muzeu, které vzniklo v Lukavici na Orlicko-Ústecku. Obec tu totiž odkoupila starou nevyužívanou chalupu, kterou nechala zbourat, a na jejím místě vznikla nová budova, která má hned několik využití. Tu si prohlédla i naše reportérka Barbora Soukupová.
1: Do budovy číslo popisné 113 jsme vešli s nezávislou starostkou Lukavice Ilonou Severovou a tady hned v chodbě vidím staré trámy, protože ta budova kopíruje stavbu, která tady stála předtím.
2: Je to tak, to bylo vlastně 50 let nevyužívaná budova, kde se uskladňovalo seno. Snažili jsme se zachovat venkovský ráz té chalupy. Tím hlavním prvkem, který možná zaujme v celé budově, jsou drásané trámy. Pak třeba tady si můžeme všimnout takových drobných prvků, jako kličky na oknech. I to zařízení jsme se snažili pořídit v tom venkovském rázu.
1: To je vidět hned tady nalevo, když vejdeme, na dveřích je nápis Světnice.
2: Ta by měla sloužit k takovému komunitnímu setkávání. Máme u nás ženy, které se scházejí, mají kroužek, háčkují, nebo třeba bychom rádi využili světnici na nějaké setkání, vyprávění pamětníků, nebo nakonec je tady i vybavená kuchyňka, takže pokud by se třeba ženy chtěly učit pít třeba vanilkové rohlíčky nebo něco podobného.
1: A my pokračujeme naproti, tady je knihovna.
2: Tady na straně vidíte místo paní knihovnice, má tady pořízenou novou tiskárnu, takže zájemci si tady mohou nechat vytisknout i nějaké věci, pokud potřebují. Naproti je stůl, kde je veřejně přístupný internet. Knihovna je otevřená dvakrát týdně, a sice v úterý od 18 do 19 hodin a v neděli od 9 do 11 hodin.
1: Kolik je tady knížek?
2: No, je tady zhruba 1100 knížek. Máme i výměnný fond s knihovnou v Žamberku a naše paní knihovnice si průběžně jezdí vybírat knihy tak, aby tady byla stále čerstvá nabídka.
1: Takže knihovna v Žamberku je v podstatě takový váš externí sklad. A my se jdeme teď podívat nahoru, tam je taková asi hlavní část, protože budova se jmenuje Muzeum s knihovnou. A já už tady na půdě vidím expozici a je tu s námi Lenka Kristková, členka pracovní skupiny, která tuhle expozici připravovala.
3: Velkou částí expozice se vlastně prezentují místní spolky, jednak zahrádkáři, historie moštárny, kde byl unikátní list na ovoce, který vyrobili místní zahrádkáři, pak tady je prezentace sokolů, pak místní besedy, která je aktivní do dneška, takže tady máme i jejich první kroj. Dále tu historie hasičů. Máme tady zajímavý panel, který připomíná kořeny významné osobnosti pana doktora Petra Safara, zakladatel moderní kardiopulmonální resuscitace, za kterou dostal Nobelovu cenu. A má kořeny tady v Lukavici.
2: No a tady třeba v koutku této vitrinky vidíte takovou kupičku šrotu a to jsou trosky letadla, které spadlo tady v Lukavici v roce 1982.
1: Muzeum je zatím otevřené každou neděli od 14 do 17 hodin, nebo po předchozí domluvě. Z Lukavice Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
2: Popelářem, a ty?
1: Princeznou.
3: Jako princezna?
2: A to ti můžu splnit.
3: Vážně?
2: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
1: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
2: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
1: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
2: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
1: Od 9 do 12.
2: S princeznou Jitkou
1: a Mirkem.
4: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Je přesně 14:30, tento čas v neděli odpoledne patří moderátorce Marii Tomsové, se kterou nás tentokrát čeká nedělní chvilka poezie.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Chci se o té dnešní májové zastavit u mých nejoblíbenějších žijících klasiků. První z nich, Jiří Suchý, mě naučil, že trocha poezie nikoho nezabije. A ten druhý, Jiří Žáček, mi tuto pravdu už desetiletí potvrzuje. Třeba když říká, jaro nás vždycky zaskočí, zjeví se odnikud a zčista jasna je tu, až klebí se nám do očí a ze všech koutů povykuje kvetu. A přestože jsme nad věcí, my, fanatici motorů a hluku, přitančí chůzí hříběcí a odjízne nám důvěřivě ruku. Spolu s ním dnes zavzpomínáme na blankitný šálek po mamince, suvenýr z časů nečasů a na dně knoflík, prsten, mince, pár sponek do vlasů. Pila z něj léta, ještě loni. Jestli pak se jí v nebi zdám, uvařím do něj kávu, pro ni, a pít ji budu sám. Vždyť na ostrově vyplněných přání chlapci učí dívky milování, nebo dívky chlapce? Kdo to ví, co jim šeptá vítr májový, když jen štíhlí smějí snít a šílet z lásky, ty bys byl směšný, příteli. Ty můžeš leda uzavírat sásky, kdo s kým kdy skončí v posteli. Jsi anděl pohody, dar pro přátele, co vždycky všechny posílí, který Bůh ukryl v mastodontním těle tu křehkou duši motýlí. A tak mějme na paměti, že kdo nemá křídla, rozbije se o zem, jen střepy z brejlí v písku zachřestí. A koho vezou funebráckým vozem, už nemá nárok na štěstí. Není to divný, co se dneska děje? Těch nočních můr a magořin a hrůz. Odkud se bere tolik beznaděje, že by z ní byly miliony blues? Když jdete s dětma obdivovat Prahu a všude kolem samej bos, dávejte bacha. Z mostu sebevrahů startuje další Ikaros. Snad mi dnes nevýslovný mistr slova a moudře vyslovovaných úvah promine na rozloučenou malou parafrázi jeho básně Šťastný člověk. Mám štěstí, že jsem se nenarodila v Hirošimě, nýbrž v Praze. Mám štěstí, že jsem nechodila do školy v Bronxu, nýbrž v Chrudimi. Mám štěstí, že můj muž vojnu neodsloužil v Charkově, nýbrž v Podbořanech. Mám štěstí, že moje děti nepřišly na svět v Černobylu, nýbrž v Krči. Mám štěstí, že jsem před čtvrtstoletím, 11. září, naletěla do New Yorku, nýbrž... do prdky na krtky? Jak strašně důležité je slovo nýbrž. Vaše Marie Tomsová.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pražský orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen s myšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

nosím od dětství a skrývá se mý svědectví.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: První republika, to byl čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. V listopadu roku 1920 začal v Radhošti u Vysokého Mýta otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsadila faru, začal vleklý spor, který musel řešit i prezident Masaryk. No a my vám v příštích třech týdnech na nedělní vlně z Pardubic nabídneme rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé, kterou připravila Šárka Kuchtová. První díl si nenechte ujít v našem vysílání už dnes po 18. hodině.
2: Ujel mi vlak.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, hejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Silničáři vysunuli většinu provizorního mostu u Zámrsku nad hlavní vlakový koridor. Ve dvoře Králové nad Labem slaví 80 let od otevření tamní zoo. Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky, počítá s tím aktualizovaný harmonogram. A zítra bude v Pardubickém kraji zataženo, čekáme přehánky, místy i bouřky a teploty do 21 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Stavbaři v noci na dnešek vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad tratí u Zámrsku na Orlickou Ústecku. Z plánovaných 55 metrů umístili nad koleje během noční výluky vlaků 51 metrů. Akce je součástí přestavby mostu na vytížené silnici číslo 35. Současný most silničáři nahradí novou konstrukcí. Dokončení celé stavby plánuje ŘSD na konec června příštího roku, informuje o tom ČTK. Zoo ve dvoře Králové nad Labem slaví 80 let své existence. V rámci oslav si lidé můžou například prohlédnout nové zázemí pro nosorožce. Právě záchranou severních bílých nosorožců je Králové dvorský safari park známý po celém světě. Je to jediné místo, kde se tento kriticky ohrožený druh podařilo v zajetí rozmnožit.
6: Magaši. Unikátní jsou v Podkrkonoší také tím, že nosorožce dojí a mléko zamražují do zásoby. Ošetřovatel Jan Žďárek na to samice připravuje i několik měsíců dopředu, začíná v první fázi březosti.
7: Takhle si tě tady posunem, šáhnout ji na to vemínko, aby se nelekla.
6: Pavilony nosorožců jsou nejstřeženějšími místy zahrady. Varováním je příběh z francouzské zoo, kam před lety vnikli dodnes neznámí útočníci a kvůli na černém trhu velmi ceněné rohovině zabili 4letého samce. Ze dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029. První bude úsek mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech by měly přibýt další úseky od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
8: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů tou dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno Praha. Sport.
5: Fotbalisty Pardubic čeká odveta dvojzápasu ve skupině o umístění proti Karviné. Úvodní duel Východočeši vyhráli 2-1. V zápasu se s aktivní kariérou rozloučí pardubický Kamil Vacek. Ten má na svém kontě víc než 300 ligových startů. Na trávník se podívá i dnes. Jak sám říká, vše je domluvené už dopředu.
9: S trenérem jsme domluvení a mu tímhle chci moc poděkovat, že vlastně mi tohle to umožnil, protože vždycky jsem věděl, že mužstvo je daleko důležitější než jednotlivec a vím, kdy nastoupím, jak to bude probíhat, ale protože se jedná o klasický ligový zápas, tak to radši nechám ještě v utajení.
4: Počasí.
5: Teploty v noci klesnou na 9 stupňů, zítra pak na východě Čech čekáme přechod studené fronty. Bude většinou zataženo, po ránu čekáme přehánky nebo občasný déšť, odpoledne pak vydatnější srážky a místy můžou přijít i bouřky. Denní maxima zítra 18 až 21 stupňů Celsia, na horách bude kolem 12 stupňů. Povane mírný jihovýchodní vítr a rozptylové podmínky, zítra ráno místy nepříznivé, přes den potom dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: S kratším zdržením počítejte na 35. u Litomyšle a u Vysokého Mýta směrem na Holice a Pardubice. Důvodem jsou stavební práce.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Dobrovolní hasiči z Ústí nad Orlicí trénovali v týdnu na polygonu ve Vysokém Mýtě způsob, jak dojet k zásahu za zhoršených klimatických podmínek. Jaké to bylo, uslyšíte v další reportáži nedělního Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Zaspívají Marie Rotrová a teď Petr Novák.
4: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

Už 13. května začne jubilejní 10. ročník základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během těch uplynulých 10 let propojil tisíce žáků a pedagogů základních uměleckých škol napříč Českou republikou. Co letošní jubilejní ročník přinese a jaký bohatý doprovodný program napříč generacemi čeká na návštěvníky, tak to prozradí ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožné paní Irena Pol-Houkalová a ředitel základní umělecké školy Přelouč pan Michal Chmel. Oba dva budou zítřejšími ranními hosty Jakuba Malého 5 minut po půl deváté.

0: se vracím, jsme my.
1: Tři jednotky dobrovolných hasičů z Ústí nad Orlicí trénovaly bezpečnou jízdu ve zhoršených podmínkách na polygonu ve Vysokém Mýtě. Zatímco jejich profesionální kolegové navštěvují areál pravidelně, tak u dobrovolných hasičů jde o výjimku. Přitom, jak se dozvěděla reportérka Šárka Rusnáková, právě těmto řidičům by podobná příprava pomohla k větší jistotě při náročných výjezdech pod majáky.
2: Tak my máme dvě auta, prvou výjezdová Tatra, je to kombinovaný automobil na většinu zásahů, pak máme ještě doma jako dopravní automobil, je jako Rally, který je vlastně jako vybaven taky na většinu zásahů, dopravu družstva, dopravní vedení, čerpání vody a takovýhle.
3: Martin Manl ze sboru dobrovolných hasičů Černovír v Ústí nad Orlicí popisuje techniku, se kterou jednotka jezdí k zásahům. Právě s takovým vozem přijeli trénovat bezpečnou jízdu na polygon do Vysokého Mýta. Podle Jana Duška z tamního autoklubu jsou jedním z mála sborů dobrovolných hasičů, kteří tento výcvik absolvují.
4: Běžně prochází kurzy policie České republiky a profesionální hasiči, ale dobrovolní hasiči, ty sem tak často nejezdí.
3: A přitom právě jim může jízda na polygonu přinést zkušenosti a sebevědomí, které běžně nezískají.
4: Dobrovolní hasiči mívají málo zkušenost s vozidly a řízením pod majáky. Jízda pod majáky je samozřejmě specifická. Předjíždí se

0: vozidla. Je to rychlejší jízda, tak aby k zásahu přijeli co nejrychleji, a právě proto je potřeba, aby to bylo bezpečné. A to vše si budou moct vyzkoušet u nás na poligonu.
1: Připouští to i dobrovolný hasič Martin Manl a vzpomíná na zásah, kdy jednotka vyjížděla dál za město za nepříznivých klimatických podmínek.
2: Hořela tady ta hala, výroba polystyrénu, tak bylo pro nás jinačí, protože se jelo relativně daleko a bylo to vlastně, myslím, že nějakou v listopadu, takže už horšeny ty adhéze cestou. Většinou ty zásahy, co jezdíme, tak máme v katastru města Ústí nad Orlicí, takže většinou to je na kratší vzdálenost.
1: S místopředsedou autoklubu Vysoké Mýto Janem Duškem už míříme k místu, kde se u poligonu seřazují hasičská auta.
0: Toto pracoviště se jmenuje Kluzná rovinka. Jde o asfaltovou komunikaci, o dvou jízdních pruzích. Jsou natřený speciálním nátěrem, kluzným nátěrem, tak aby jsme připodobnili to chování vozidla v nižších rychlostech, aby to bylo bezpečné. A připodobňuje to právě ve vyšších rychlostech běžně na vozovce. Plocha je skrápěna vodou s tryskami, aby tam docházelo právě k tomu tření.
1: Bude se tady trénovat i rychlost, protože hasiči, když někde hoří, tak musí umět rychle reagovat.
0: V tomhletom případě bude hlavně důležité poslechnout naprosto pokyny instruktora. Předpokládám, že teďka bude začínat na rychlosti 35 km v hodině. To bude nájezdová rychlost těch vozidel, kde se vyzkouší zabrzdit z této rychlosti. Mohlo by se zdát, že ta rychlost je poměrně nízká, ale pro takhle těžké vozidlo a pro takhle kluzký povrch ta rychlost je dostačující.
1: Už se zabrzdilo.
0: Určitě ta brzdná dráha může být kratší. Nádherně se nám tady projevuje, jak funguje systém ABS. Jeden hasičský automobil je bez systému ABS, je to starší vůz a jeho brzdná vzdálenost se samozřejmě razantně prodlužuje.
1: Řidičské dovednosti si na poligonu ve Vysokém Mýtě může otestovat každý. Autoklub tam pořádá školu smyku neboli kurzy bezpečné jízdy. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
2: Popelářem, a ty?
1: Princeznou.
3: Jako princezna?
2: A to ti můžu splnit.
3: Vážně?
2: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
1: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
2: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
1: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
2: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
1: Od 9 do 12.
2: S princeznou Jitkou
1: a Mirkem.
4: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 10. května, svátek mají blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety.

0: Ty. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Dodneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
1: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
0: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
2: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
0: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou 80 má dneska skotský písničkář Donovan. 70 má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.

0: Je přesně 7 minut po 15:30 a do nedělního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Pardubice přichází spisovatelka a nápověda Irena Fuchsová. Její dnešní povídka se jmenuje Polní hraboš v autobuse a mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát příjemný poslech.
1: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje Polní hraboš v autobuse. Jela jsem z Kolínského nádraží autobusem domů. Těch dvou mužů jsem si všimla už na zastávce.

0: jít sednout. Jen seď, seď, řekl ten, co vypadal zajímavě. Já ale vystupuju, odpověděl mladík. Nevystupuješ, jedeš dál s námi, odpověděl ten, co vypadal zajímavě. Mladík stál mezi nimi a oba muži se s ním uličkou mezi sedadly přesunuli vedle mě. Půjčil jsem ti peníze, řekl ten, co vypadal zajímavě. Nevrátil jsi mi je. Řekl jsem, že ti je vrátím, až je budu mít, ale neměl jsem. A proč jsi mi nezavolal? Mladík mlčel. Sehnal jsem ti práci, pokračoval ten, co vypadal zajímavě. Dělal jsem ti svačiny, je to pravda? Mladík přikývl. Řekni, že je to pravda. Je to pravda, souhlasil mladík. Ale jsi polní hraboš. Jsi polní hraboš, ale já jsem člověk. Citlivý člověk, který miluje lidi. Vjeli jsme na most a přejížděli ho na Zálabí. Teď budeme vystupovat. Nesnaž se utéct, řekl ten, co vypadal zajímavě, a pak si oba, on a svalovec, začali natahovat rukavice. Nebylo to příjemné. Měla jsem také vystupovat a říkala jsem si, jestli nemám jít ke druhým dveřím. Ale pak jsem si řekla, kašlu na to, vystoupím s nimi. Autobus zastavil, dveře se otevřely a já měla strach. I ten mladík měl strach. Neboj se, nezmlátím tě. Zasmál se ten, co vypadal zajímavě, a mě i mladíkovi se ulevilo. Všichni jsme vystoupili. Ti tři zůstali stát na zastávce a já šla domů. Asi po 30 metrech jsem se nenápadně otočila. Stáli tam pořád. Druhý den jsem tenhle svůj zážitek vyprávěla kamarádce Ivaně. Zareagovala okamžitě. Asi bych zavolala policii, mám z toho svíravý pocit. Souhlasila jsem, máš pravdu, svíravý pocit jsem měla také. Ale kdybych policii zavolala, co bych jim řekla? Ten mladík se vším souhlasil. Půjčil si peníze a nevrátil. Toho, co s ním mluvil, dobře znal. Bylo odpoledne, všude plno lidí. Šlo jim o to nahnat mu strach, aby peníze vrátil co nejdřív. Navíc ten, co s ním mluvil, byl hodně hlasitý. To, co jsem slyšela, já slyšel celý autobus. Byla to výchovná lekce, vedená netradičním, odstrašujícím způsobem. Tomu klukovi muselo být strašně. A já jsem přesvědčená o tom, že bude dělat všechno proto, aby se do takové situace už nikdy nedostal. Přála bych mu to. Moje milá nedělňátka, vyprávěla jsem vám o tomhle setkání v autobuse proto, abych varovala všechny mladé lidi, kteří si neuvědomují, že se mohou během vteřiny díky své chybě dostat poprvé v životě do situace, kdy ucítí absolutní bezmoc. A to je pro dnešek všechno. Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, opatrujte se a nezapomeňte za týden v neděli zase poslouchat vaší nápovědu. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuchsová.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Za 10 minut bude 16 hodin, čekají nás nedělní hvězdné návraty, ve kterých se dnes potkáme se šlechtičnou mezi českými herečkami. S dámou, která se potkala s Gérardem Philippem, uměla francouzsky a že bude herečkou, věděla už odmala. Připravili jsme pro vás, jak už někteří určitě tušíte, příběh Ireny Kačírkové a nad ukázkami z televize, rozhlasu i filmu vám ho jako vždy po 16. hodině bude vyprávět Patrik Rozehnal. Příjemný poslech přeje Petr Seidl a za hodinu u nedělních podvečerních písniček od srdce naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na Rychnburku pokračuje oprava hradního mostu. Příční ulice v pardubických Nemošicích se dočká rekonstrukce. Restaurátoři opraví část soch na pražském staroměstském Orloji. Zítra ho kvůli tomu zastaví. A zítřek přinese zataženou oblohu, přeháňky, místy i bouřky a teploty do 21 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Stavbaři dokončují opravu hradního mostu na Rychnburku. Obnova hlavní přístupové cesty stála 8 milionů korun. V navazující fázi dělníci postaví schodiště do zahrad a znovu vybourají zazděné mostní oblouky. Rekonstrukce provoz památky nijak zásadně neovlivní, dodává radní Pardubického kraje Roman Línek z Koalice pro Pardubický kraj.
2: Dotkne se té zahrady před vstupem do hradu, která ve svém výsledku pak bude v druhém pololetí letošního roku zpřístupněna novým schodištěm od hradu pro veřejnost a vrátí se tam oblouky, které tam historicky byly pod mostem, které byly za socialistického užívání zazděny.
0: Pardubice dají přes 3 miliony korun na opravu silnice v Nemošicích. Rozhodli o tom zastupitelé. Místní komunikace v ulici Příční je ve velmi špatném stavu. Její rekonstrukce se odhaduje na bezmála 14 milionů korun. Úřad 4. městského obvodu má už hotový projekt. Ten zahrnuje nejen obnovu povrchů, včetně chodníků, ale taky inženýrských sítí. Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2 procentní body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by s 16% skončili Starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Technici zítra ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského Orloje. Převezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví. Podle mluvčího hlavního města Prahy Víta Hofmana se Orloj kvůli zítřejším pracem několikrát zastaví.
3: Předpokládáme 3 odstávky v řádu nižších jednotek hodin. A to, aby bylo možné bezpečně demontovat sochy a odblokovat kontrolní systém jejich pohybu. Průchod staroměstským náměstím pro veřejnost zůstane zachován, prostor bude pouze lokálně zabezpečen. Sport.
0: Pardubičtí fotbalisté nastoupili na domácím hřišti proti Karviné. Před malou chvílí skončil první poločas. Aktuální stav zápasu je zatím vyrovnaný 1-1.
1: Počasí.
0: Teploty v noci klesnou na 9 stupňů Celsia. Zítra pak na východě Čech čekáme přechod studené fronty. Bude většinou zataženo, po ránu čekáme přeháňky nebo občasný déšť. Odpoledne potom vydatnější srážky a místy můžou přijít i bouřky. Denní maxima zítra 18 až 21 stupňů, na horách bude kolem 12. Foukat k tomu bude mírný jihovýchodní vítr a rozptylové podmínky. Zítra ráno místy nepříznivé, přes den potom dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Se zdržením počítejte na 35. u Litomyšle a u Vysokého Mýta ve směru na Pardubice a Holice. Tvoří se tam kolony, důvodem jsou stavební práce. A pozor taky na nehodu na trase Králíky Štíty v obci Bukovice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
5: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
4: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
6: Dovol, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
4: Ale já teď nebudu, díky.
5: Tu máš.
4: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
5: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
4: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku. Víc nebudu zdržovat.
5: Ale naposled.
4: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
5: Už to mám.
4: Tak výborně.
5: Ale tohle není všechno.
4: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
5: Víš, co tě čeká?
4: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
5: Za to nedostanu ani 500 rublů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

bych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné.

0: kdybych, paní svět, ušil píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát v pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spátka pondělí, no.
4: Já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane
4: takové referente, věci.
5: Pane, nejsme tady všichni, Voráček a Pata z nových si chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No, no co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No, to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Ha! Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Jde? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Když pane Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sešejte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? kdybych ty prachy nepotřebovala hned. Já bych si s těma peršenama věděl rady.
1: Tati, kolik máš v kase?
6: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
9: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co se vám tu lepší nechal?
1: Proč?
9: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
1: Ale já je mám doma.
9: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
9: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
9: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
9: Pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
9: Ne.
1: Dobrou noc.
9: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
2: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
10: Dobré jítro, madam.
11: Díku.
10: Ano.
11: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
10: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního darořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
11: Tak viděl jste ho nebo ne?
10: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
11: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se neztratilo nic?
10: Ne, madam, nic.
11: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
10: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
11: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
12: Český rozhlas Pardubice.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co jsi nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Magda.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plní přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděla.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla Fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž?
13: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli nás pro nevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy nestounice, vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Bývám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby jste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. že ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem.
12: Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
0: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to... Že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: A vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův,
1: pardon. Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat.
0: Ale
1: to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí hovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já.

0: Adámek a Kočárek? Ne. Už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě. Záměrně a pohádkově. V Benátkách. Tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu. Kamna měla taky. A popel, samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetly. Studovali, dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku, extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách. Ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
1: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To byla asi ta první, že? Souhlasíme to, ne?
3: Už jsme vzácně zajedno, ano, úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak.

0: No, no, my bychom se přikláněli k tomu...
1: On mluví jako soudu.
2: Stejně
1: naklonění.
2: Stejně naklonění. Na trojku Sambucus nigra.
0: Ano, má to něco společného si s mým jménem, nebo co?
3: Sambucus nigra.
2: Určitě.
3: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
1: Dvojka.
3: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět bedlivě.
1: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
2: Je ztracený.
3: Tak prosím.
1: Ta štyrka je krásná. Já se nedívám, myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
3: Co je to pagát? Tak pagát.
0: No, tak.
3: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
2: pagáč.
3: Rozstříhaný provázek.
1: Špagát.
3: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
0: Ne, ne,
1: Karel,
0: ale já si myslím, že to bude asi...
4: Já jsem teď ztracena.
0: To je ta vědnička.
4: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
0: No, pagáč.
4: Jsou pagáče.
1: To je lidový vypraveč na to.
2: Ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si toho.
1: To se smí přilevře.
0: Pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
3: Ano, koláče, provázek, karta.
0: Koláče, provázek, karta.
1: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
2: Jak nás máte?
0: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
3: Ke kartě. Máte pravdu?
5: Český rozhlas Pardubice.

0: je ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty
2: máš... Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: Proč ne?
3: Moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Sodovku, ne?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jmenu jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
5: Hello, Kim Besleng? Řekl kudy vám paní Ajšemová, jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Malý okamžik, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí, teďka někam odjel, já nechápu kam. Má vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, když to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za tvá šlo.
2: Ano, jistě to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty
2: buditelský
1: čas. Tak v té době se opravdu ještě dělala...
2: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
3: A co jste dělala do 50. let?
4: Děkuji,
1: děkuji. Díval jsem se na vás, pane Verich.
3: A tě vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
5: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
5: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
1: Jo.
5: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Opravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
6: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
6: Nevím, jak se té si úplně. Se vám šedé, on nespí.
1: Ano, opravdu.
6: Co si jde té se
1: spolu?
6: Já ztrácím čas, tak ho vy mi
1: neužijte. Čnůstkami.
6: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbit. Och, enorme, no. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
6: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
6: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
6: Leblou, váš odanistitel. Dám vám a drahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmyšlení.
6: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
1: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
6: Madame, nedopřejte se mi slouven, jsem to
1: nemůžu. Už jste příliš na mě.
6: No, já pláhnu po vás, nemůžu
1: tam žít. Třeba se buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
6: Prosím, promiňte, promiňte.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
6: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
6: Mrsí.
1: Vy jste příliš vychytralý.
6: A vy příliš svůdná. Ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru Sarm, Mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost psáno dohromady CZ.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Do rybníka Rosnička ve Svitavách přestala téct voda. Lázně Bohdaneč pořídí 350 kompostérů na bioodpad. Šéf delegace na summitu NATO má být podle ministra zahraničí premiér. A zítřek přinese zataženou oblohu, přehánky, místy i bouřky a teploty do 21 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Rybník Rosnička ve Svitavách nemá dostatek vody. Po odbahnění a revitalizaci začala téct do nádrže z pramene řeky Svitavy. V minulých dnech se ale tok zastavil, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
4: Extrémní sucho se projevuje i zde ve Svitavách, takže aktuálně Rosnička je řádově v polovině napuštěná. Doufáme, že ještě nějaké deště letos přijdou, protože bojíme se blížícího výparu a přeci jen bychom chtěli, aby celé léto zde voda byla a mohli se i lidé vykoupat.
3: Radnice v Lázních Bohdaneč plánuje lidem rozdat zdarma kompostéry. Celkem půjde o 350 nádob na třídění bioodpadu. Město je bude vlastníkům rodinných domů vydávat v červenci a v srpnu. Slibuje si od toho snížení množství směsného odpadu a taky nižší útraty za svoz a likvidaci odpadků. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to v debatě v České televizi s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel, vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
5: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
3: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Francie vypravuje repatriační let pro 5 Francouzů z výletní lodi, na které se rozšířil hantavirus. Loď nad ránem zakotvila na Kanárských ostrovech. Premiér Sebastian Lecornu kvůli repatriaci obyvatel svolává ministry zdravotnictví, vnitra i zahraničí. Sport. Pardubičtí fotbalisti nastoupili na domácím hřišti proti Karviné. Aktuální stav zápasu je zatím 2-1 pro Karvinou. Počasí. Teploty v noci klesnou na 9 stupňů. Zítra pak na východě Čech čekáme přechod studené fronty. Bude většinou zataženo, po ránu přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne pak přijdou vydatnější srážky a místy můžeme čekat i bouřky. Denní maxima zítra 18 až 21 stupňů Celsia, na horách bude kolem 12. Povane mírný jihovýchodní vítr a rozptylové podmínky zítra ráno místy nepříznivé, přes den dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Zdržení čekejte na několika místech na silnici první třídy číslo 35, například u Litomyšle, u Cerekvice nebo u Vysokého Mýta, vždy ve směru na Holice a Pardubice. Důvodem jsou stavební práce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 17. hodině a teď už si jdeme hrát na vaše přání. Začínají nedělní podvečerní písničky od srdce.
2: Písničky od srdce s Petrem Seidlem.

7 minut po 17. hodině. Odstartovali jsme nedělní podvečerní písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Z těch poledních nám tady zůstaly ještě 3 přání, tak se k ním vrátíme a začneme hnedka s Janou Petru a Karlem Kotem a písní Den je krásný, kterou pro Věrušku Součkovou z Jablonného nad Orlicí k dnešnímu dni matek posílá syn Honza a manžel.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a všem maminkám, co dnes slaví Den matek, poletí hned ta další se vzkazem, ať nemusí v dnešní den nic moc dělat, a písnička letí taky všem kutilům.

0: takto s tím děláním zase nebudeme v neděli zas tak moc přehánět. Paní Hanko, zdravíme vás do Žamberka. Jak vy jste trávila neděli? Spíš odpočinkově nebo jste makala?
1: No, odpočinkově a pak jsem byla s děvčatama se podílet v práci.
0: Jo, takže takový celkem příjemný závěr toho prodlouženého víkendu.
1: Ano.
0: Tak. Skupina Turbo a asi jejich nejznámější písnička Hráč, to je další dnešní hudební přání, které si splníme, to jsme rádi. Komu budeme hrát?
1: Budeme hrát Nikole a Aleně.
0: Dobře. Říkala jste taky pro děvčata z léčebného ústavu Albertinum na Přízemku, tak je tam zdravíme.
1: Ano.
0: Vám moc díky za zavolání, přejeme klidný zbytek toho prodlouženého víkendu a zase někdy naslyšenou.
1: Já vám taky.

0: rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: A písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují s Martinem Hofmanem a Týnou. Píseň Jedno ráno posíláme paní Božence.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

cvú ní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále si. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývali.

bratře Soulsovi z Francie nás teď poctí návštěvou v písničkách od srdce, aby udělali radost paní Jarce od Litomyšle a jejím miláčkům, kteří jsou u ní na návštěvě.

Blaženě Kaderkové k dnešnímu svátku, dále Radimovi Maliňákovi, Anežce Havlíčkové, Martině Přikrylové, tak těm všem pro radost, pohodu a dobrou náladu při psychorelaxačním pobytu letí další dnešní písnička od srdce. Hezký den plný sluníčka přejí Hanka, Alic

0: Je přesně půl šesté, stále hrajeme na vaše přání v písničkách od srdce do Suchovršic. Už zdravíme pana Jiřího. Tak jaký jste měl vy prodloužený víkend? Pracovní, anebo jste si užíval volno u řeky?
1: Zdravím, pane Pěťo, jo, tak já tam mám pracovní, jelikož mám osmičky, ale v ten svátek mě to nevadí, protože je klídek, není vedení, děláte za 200%, ale já si to stejně vždycky vyberu jako náhradní volno, takže si aspoň vždycky v týdnu můžu skončit v nějaký 4 hodinky dřív.
0: No máte to,
1: prostě paráda.
0: Máte to hezky vymyšlené, to se musí uzdat.
1: Ano, prosím. A jinak víkend, ano, hlavně akorát až dneska u řeky, protože včera jsme byli s partou, chodíme každý rok pochod babička, letos to byl 49. ročník, takže jsme opět, start byl ve Velkých Svatonělicích, cíl byl v České Skalici, měli tam letos i rekordní účast, co se týče dětskou trasy, mají 5-kilometrovou, že to je pohádkový les, no a i 70 kilometrů, co jezdili na kole, hlavně letos doopravdy počasí přálo, bylo do 15 stupňů, což bylo úplně ideální.
0: No tak to je nádhera, tak to jste si ten víkend opravdu užil tak, jak to má být.
1: Perfektně.
0: Teď už teda za zasloužené volno, předpokládám, u řeky, na hokej jste se díval taky, předpokládám.
1: Prosím?
0: Na hokej jste se taky, předpokládám, díval.
1: Jo, 6-1, bylo to hezký.
0: Jo, to, slyšel jsem od paní Jarky, no, že to stálo za to. Tak jo, Lunatic a máma, to je písnička, kterou jsme vybrali, takže určitě budeme hrát maminkám k dnešnímu dní matek, to je jasná věc.
1: Přesně tak, Péťo, já proto jsem vybral tuhle tu písničku, jak jsme se domluvili, Turbo už jste vlastně hráli, takže děkuji, že vás napadla i tato alternativa a přesně jak říkáte, všem maminkám, ať si užijí svůj dnešní krásný den. Počasí na to přeje, takže paráda.
0: Vy si ho užijte taky, ten zbytek toho víkendu, a mějte se moc hezky, díky moc, nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou.

Podle prvních tónů poznáváte Stříbrný měsíc a Zdeňka Krásného, který dnes udělá radost Marušce Tománkové a Elišce Fabiánové, kterým písničku posílá babička s dědečkem.

0: a kolem kochánovických rybníků.
1: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
0: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
1: Od 9 do 12.
0: S princeznou Jitkou
1: a Mirkem.
2: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

přečítám. Za 3 minuty bude 6:15 a k dnešnímu dni matek letí pro paní Evu Strnávky a její dceru další písnička od srdce.

Všem známým, hlavně těm, co jsou maminky a pečovali o mnoho dětí, posílá další písničku od srdce Anička z České Třebové a přeje hodně zdravíčka a štěstíčka.

No a po francouzštině si oprášíme ještě španělštinu. K narození nám kamarádce Ivance Krátké zaspívá Alvaro Soler a vše nejlepší přejí Boženka s Vendou. Z písniček od srdce je to pro dnešek vše a už za chvíli na nedělní vlně z Pardubic nabídneme první díl rozhlasové hry o dramatickém zrodu církve československé, kterou připravila Šárka Kuchtová. Příjemný poslech přeje Petr Seidl a za týden naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Obnova návrší u poutního chrámu v Luži má stát skoro 40 milionů korun. Na opravovaném náměstí Bohuslava Martinů v Poličce stojí nová kašna. Nedohrané derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty řeší disciplinární komise. Slavia uzavře tribunu Sever. A zítřek přinese zataženou oblohu, přeháňky, místy taky bouřky a teploty do 21 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Luže pokračuje v obnově návrší u poutního chrámu na Chlumku. Celá zakázka má stát 630 milionů korun a městu ji pomůže zaplatit evropská dotace. Úpravy zasáhnou zhruba 2-hektarové území. Vznikne nová síť cest, odpočinkových zón nebo horních herních ploch. Práce potrvají podle starosty Luže Ladislava Peterky za Nestraníky ještě rok.
4: Je to samozřejmě obrovský projekt na velkém prostoru, takže by měl být hotov za rok. V podstatě touto dobou by se mělo už pomaličku dokončovat.
3: Nová kašna se stala dominantou zrevitalizovaného náměstí Bohuslava Martinů v Poličce. Připomíná slavného rodáka, hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Na její osazení dohlíželi odborníci, kontrolovali nejen samotné usazení, ale taky napouštění vody a přesné vyrovnání její hladiny.
5: Kašna je důležitým prvkem revitalizace náměstí Bohuslava Martinů, za kterou zaplatí město 47 milionů korun. Na uměleckém objektu je vyrytý text básníka Miloslava Bureše z kantáty Otvírání studánek. Obnova celého náměstí Bohuslava Martinů bude hotová letos v srpnu. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra si už za Slavii po sobotních incidentech v nedohraném ligovém derby se Spartou nezahrají, oznámil to předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Podle něj byli oba hráči vyřazeni z kádru do konce sezóny a dostali svolení k letnímu přestupu. Tvrdík taky řekl, že klub do odvolání uzavře tribunu Sever a výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion. Po zápase se Tvrdík soupeři omluvil.
6: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitu.
3: Tvrdík zároveň oznámil, že klub zahájí audit vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních postupů na tribuně Sever. Repatriační letadla převážejí do celého světa cestující z výletní lodi, kde se začal šířit nebezpečný hantavirus. Zakotvila dnes nad ránem u španělského ostrova Tenerife. Z 6 potvrzených případů nákazy na palubě 3 lidé zemřeli. Zdravotníci a vojáci přepravují cestující na břeh po malých skupinkách a hned je odvážejí na letiště. Na palubě bylo skoro 150 lidí z 23 zemí světa. Sport. Pardubičtí fotbalisté nastoupili na domácím hřišti proti Karviné. Před malou chvílí zápas skončil, a to výhrou Karviné za stavu 3-1 po prodloužení. Počasí. Teploty v noci klesnou na 9 stupňů. Zítra pak na východě Čech čekáme přechod studené fronty. Bude většinou zataženo, po ránu přeháňky nebo občasný déšť, odpoledne pak vydatnější srážky a místy mohou přijít i bouřky. Denní maxima zítra 18 až 21 stupňů Celsia, na horách bude kolem 12. Povane mírný jihovýchodní vítr a rozptylové podmínky budou zítra přes den dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Z
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. Komplikace čekejte u sjezdu na Městec Králové a Kolín a taky u sjezdu na Poděbrady.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: První republika nebyla spojená pouze s nadějí a očekáváním, ale také s časem neklidu a ostrých sporů. V třídílné rozhlasové hře se podíváme do bouřlivého období rodící se nové národní církve československé, ke které často přecházely i celé vesnice. Na mnoha místech tak začalo docházet k násilným záborům kostelů. Ve východních Čechách, v kraji, kde doznívaly hlasy náboženských blouznivců, přetekly tyto vášně v otevřený boj. Jedním z takových případů byl incident z 21. listopadu roku 1920. V Radhošti, nedaleko Vysokého Mýta, skupina novověrců pod vedením faráře Ferdinanda Tichého obsadila kostel i faru. Vytvořili tím dlouholetý spor s římskokatolickým farářem Václavem Olivou. Příjemný poslech.

0: Pozdrav pánbu, Toničko.
1: Dejš to pánbu. Jejda, si celý od sněhu, počkej, já tě trochu očistím, máš ho plnej límec.
0: Děkuji, Toninko.
1: Tak co si dají, velebný pane? Něco na zahřátí?
0: Velkou ryžnou si dám.
1: Hned to bude. A pivo k tomu.
2: Tak, tak, jako vždycky. A nech si toho velebného pána. Ten mrzne na faře, já jsem jen kaplán.
1: Tak, tady je ta ryžna.
2: Děkuji, Toničko. Dej si se mnou.
1: Nedám.
2: Škoda. Tak, na zdraví. Divím se, že si tu hospodu ještě nezavřela. Teď ti sem nikdo nechodí ani večer.
1: Chodí, nechodí. A co ty víš o živnosti? Válka nebude trvat věčně. Chlapi se vrátí a budou chtít u kořálky vzpomínat na to, jaký byli hrdinové.
2: Jenom aby se vrátili. Už teď je to tu jak po vymření.
1: Tady máš pivo.
2: Toničko.
1: Vydrž, musím do krámu. Pozdrav pánbu, paní Fischerová.
3: Dejš to pánbu, paní Smolová.
1: Čím pak můžu sloužit?
3: Vezmu si cukr za tenhle měsíc. Tady jsou lístky. A co tyhle slanečky? Ty jsou taky na lístky?
1: Nejsou, ale stojí 6 korun za kilo.
3: Cože? No to je teda drahota. Před válkou byly za korunu. Ano, tak mi 4 dejte.
1: Slanečky, dobře.
3: Do toho většího. Jojo, tam toho. No, tak co ten váš, paní Smolová? Je v rychtiku. Píše vám?
1: Píše, paní starostová, píše. Co 2 neděle přijde psaní, to víte. Má starost o krám a hospodu. Jestli to všechno i s dětma zvládám.
3: Kdo to kdy viděl poslat tátu o 4 dětí do války? Kdo se o ně postará, když se nevrátí? Snad císař pán?
1: Paní starostová, nechte toho. Teď nevíte, kdo mi sedí v lokále.
3: A to náhodou vím. Viděla jsem ho běžet z fary. Kaplan Tichošlápek u vás pije.
2: Jo.
1: Tak to máte za rovných 10 korun.
3: Ještě mi dejte trochu těch lékořicových bonbonů. Jojo, jojo, asi tak. To stačí. Vy ale můžete točit pivo až po 7, ne?
1: Takové je nařízení, paní Fischerová.
3: Já jen, že si lidi šuškaj, že se na faře asi málo topí, když je tu pan kaplan Tichý tak častým hostem. No nic, už musím běžet, paní Smolová. A až budete drahému panu Choti psát, že ho s mužem moc pozdravujeme. S pánem Bohem.
1: S Bohem.
2: Bába.
1: Babo. Slyšel jsi, Ferdíku?
2: Jo. Cukr, ryba, lékořice.
1: Lidi už si všímají, že za mnou chodíš.
2: Ať si všímají.
1: Jsem vdaná a ty jsi...
2: Kaplan. Kaplan, to já, Toničko, moc dobře vím.
1: Co ale řeknu Jendovi, až se vrátí z války?
2: Pravdu mu řekneme. Ať nám nebrání.
1: Nebudeme tu moct zůstat.
2: Neměj strach. Pán naši lásku vidí a pomůže nám.
1: A co bude s dětmi?
0: Postarám se o vás. O vás, o všechny. Dej mi ještě políbení. V noci zase přijdu. Nech mi dveře do dvora otevřené.
1: Padám s tebou do propasti, Tichošlápku.
0: Ne do propasti, ale vzhůru k nebi se mnou letíš.

26.10.1920. Veledůstojná biskupská konzistoř v Hradci Králové. V úctě podepsaný dovoluji si objasnit některé body ohledně bývalého kaplana Tichého v Lužanech a jeho paní, jakož i mého poměru k ním. Paní jeho jest mojí vlastní ženou a nikoliv, jak on prý tvrdí, vdovou. Manželství naše trvalo od roku 1906 a byli jsme v něm spokojení a šťastní. Měli jsme obchod s hostincem v Lužanech. V srpnu 1915 musel jsem, jako mnoho jiných, narukovat. Žena moje zdrcena a nevědouc, kterak sama se čtyřmi dětmi se tím životem bude protloukat, hořce plačíc doprovodila mne na dráhu. Ten okamžik vryl se mi tak hluboko do duše, že mi ještě dnes vhání slzy do očí. Zanedlouho po mém narukování přišel na lužanskou faru kaplan Tichý, onen ničitel mého štěstí a mého všeho, co mě bylo milým a drahým, který moji dříve tak hodnou a neskušenou ženu svedl a mě o ní přímo oloupil, rodinné štěstí rozkopal, čest a dobré mé jméno pokálel. Kaplan byl mužem v nejlepším věku. Začal chodit k nám do hospody a moji ženu v pravém slova smyslu zhypnotizoval, že dělala vše, co on si přál. Nedbala na domluvy své matky ani cizích lidí. Zřekla se mne a slíbila jemu věrnou lásku. Když jsem byl v roce 1916 doma na dovolené, nic o tom poměru nevěda, on sám to byl, který mi řekl, že mojí paní miluje a ona jeho a že jeden bez druhého nemohou žít. Což mě i ona pod vlivem jeho démonické moci potvrdila. Byl to tehdy hrozný okamžik a nebýt to kněz, byl bych jej snad zavraždil. Na mou domluvu mi pak slíbil, že se bude hledět dostat z Lužan pryč a na celou aféru zapomenout. Tak jsem myslel, že zlo je zažehnáno. Zmýlil jsem se však. On nejenže z Lužan neodešel, ale ještě s větší smělostí zcela veřejně ve známosti pokračoval. V prosinci 1916 dostal jsem telegram, že naše nejstarší dceruška zemřela a přijel jsem zrovna tak na pohřeb. Při něm asistoval sám kaplan Tichý a s mojí ženou nestydatě laškoval. Učinil jsem poslední pokus a došel k důstojnému panu vikáři do Bělohradu. Vylíčiv mu úplnou pravdu, požádal jsem ho, aby kaplana Tichého z Lužan přeložil, což se také za měsíc na to skutečně stalo. Tichý šel na faru do Bílého újezdu. Poměr však trval dále. Scházeli se na různých místech a dospělo to tak daleko, že se žena stala s ním těhotnou. Když jsem se vrátil z vojny, ještě před zrozením toho dítěte, dal jsem se ženou rozvésti. Kaplan Tichý z církve římskokatolické vystoupil. S mojí ženou žil v konkubinátě, teprve nedávno se s ní oženil a je na kterési československé faře opět knězem. Káže o lásce k bližnímu, o svornosti a štěstí. Jaká to ironie! V hluboké úctě odaný Jan Smola, obchodník a hostinský z Lužan u Jičína.

0: Bratře tichý, sestro, vítejte. Tak rád vás vidím.
1: My tebe tež, bratře Kašpare.
2: Pozdrav pán Bůh, pane učiteli. To jsme rádi, že už jsme konečně tady.
0: Počkejte, počkejte. Ještě jednou. Vždyť to je historická chvíle. Vítáme našeho prvního faráře naší Národní církve československé.
1: Díky, díky.
0: Však měl Jeník Hixu měsíc běhání po ouřadech, než to v Praze povolili.
1: To já dobře vím.
0: Pojďte, budete zatím u mě v Radhošti, než vám dojde nábytek z Prahy. Můj učitelský byt není velký, ale nějak se tam vměstnáme. Za týden už pro vás bude volné místo ve škole ve Stradouni.
2: Děkujeme ti, bratře, za tvou pohostinnost. Co pak my, ale děti, abychom měli kam uložit.
0: Aspoň to děvčata nebudou mít do školy daleko.
2: Ferdíku, no tak.
0: Jak star je váš synek?
2: Půl druhého roku.
0: Čiperný klučina, ten vám brzy uteče.
2: Stůj, Ferdíku, kam zase běžíš?
1: Co radhoštský farář Oliva? Už o mě ví?
0: Jistě, že. A může puknout zlostí ten katolický neřád. Píše stížnosti na všechny strany. Dřív je psal na mě, že ve škole agituju pro československou církev. Pak na okolní faráře, že ve svých kostelech slouží česky. A teď, bratře, na tebe. Pokud vím, tak už psal také na konzistoř do Hradce, okresnímu hejtmanovi a stěžoval si dokonce až u ministra vnitra.
1: No tak to se dalo čekat.
0: Po Vídni musí být souzen Řím. Lidi k nám, k československým, přestupují po stovkách. Celé rodiny, někde celé vesnice. I ten radhoštský Oliva bude mít brzo prázdný kostel. Vyprávěl mi pošťák, že nesl farářovi poukázku na 30 haléřů. Poslali mu ji Marokáni ze Stradouně na modlení za sebe a za odpadlíky od katolické církve. Prej to nepřijal.
1: Nepřijal. Od blouznivců darů nechtěl. Od dětí čistého, živého haléře nevzal.
0: Čekají nás velké změny. Do kostela nás nepustí, ale naši lidi ti tady budou naslouchat. Třeba budeš v zahradě nebo v hospodě. Budeš tu mít hodně práce.
1: A těším se na ní. S pomocí Boží to dokážeš.

17. listopadu 1920. Konzistoři církve československé v Praze. Zasílám vyplněné výkazy. Duchovní správa ve Stradouni byla zřízena teprve 1. září tohoto roku a čítala 400 příslušníků československé církve. Do dnešního dne se nám podařilo získat dalších 1600 nových příslušníků. Docházím do 8 venkovských škol, jezdím na přednášky a vykonávám funkce náboženské i ve velice vzdálených místech. Pod kolaturu československou přijali jsme i další vzdálené obce. Svařeň, Sruby, Řepníky a Hostovice u Pardubic, dokud pro ně nebude zřízen bližší farní úřad. Prozatím bydlím ve škole ve Stradouni, ale právě v těchto dnech činí se přípravy k zabrání polovice farní budovy v Radhošti. A rovněž tak se činí přípravy k úplnému zabrání farního kostela tamtéž, neboť kostel u svatého Mikuláše pod Vraclaví jest příliš daleko. 65% obyvatel přešlo k naší církvi. Plným právem si tedy činíme nárok na kostel. Žádost u patronátního úřadu byla zamítnuta, proto zabereme kostel samovolně. V zápětí bude vykonána veřejná zpověď školních dětí i dospělých. A mše svatá bude se sloužiti i všedního dne. Stále přichází nové přihlášky. Počty příslušníků československé církve tedy nejsou definitivní. Ve Stradouni duchovní správce Ferdinand Tichý.

0: Pozdrav pánbu, Františko.
1: Šmanko, teto jsem se lekla. Pane faráři, vy už jste zpátky?
0: Nemělo smysl se u drahého biskupa déle zdržovat. Je na tom velmi zle. Myslím, že pán ho k sobě brzy povolá. Jen jsem ho kvapem žádal, zda by sem na radhoštskou farnost dosadil nějakého jiného kněze, než se ty náboženské bouře převalí. Vždyť já si tu nejsem jistý holým životem.
1: A vyhověl vám?
0: Ne, řekl, že nemá koho by do Radhoště místo mě umístil. Že jsem kněz horlivý a učený a praktický a statečný a nebojácný, že mám vytrvat a že mi důvěřuje.
1: Obávám se, že bude hůř, pane faráři. Byla tu stará Marčíková, že se utopil Pepík Drbalů. Jeho táta starostuje v Sedlišťkách.
0: Drbal je odpad. K sektářům přešel už na začátku léta.
1: Budou chtít pohřeb v našem kostele.
0: To nikdy. Sektáře do svého kostela nepustím. Nikdy.
1: No tak, otče Olivo, buďte schovývavej. Vždyť to bylo dítě, takovej malej, šikovnej kluk. Drbalovi jsou úplně zmučený.
0: No dobrá. Máry, ať si tedy půjčí. Ať si ho do Drbalova hrobu dají. Ale do kostela nesmí. A zvonit taky nebudou.
1: Proč?
0: Musel by jim to nejprve povolit biskup. A pohřeb jim bude dělat ten jejich odpadlík Tichý?
1: Nejspíš ano.
0: To je přeci svatokrádež. Františko, pošlete pro hrobníka, ať odmontuje srdce zvonu. Nezachraňoval jsem ten zvon před zrekvírováním, aby si na něj teď zvonili kdejací sektáři.

0: Dobrý večer, pánové. Pani Tichá, rád vás vidím. A Havlíček je taky tady a Svoboda a Sokol ze Svařeně. Tak co pak se děje, že jsem musel tak narychlo ještě dnes z Radhoště?
1: Bratře učiteli, rozhodli jsme se, že naše poměry jsou k neudržení. Zítra zabereme kostel i faru.
2: Četníci z Vraclavy mají pohotovost, ale proti nám určitě nepůjdou.
0: No konečně. Já se bál, že to do božího hodu nestihneme. Jak to provedeme?
2: Poslouchej, učitelskej. Máme plán.
3: Slyšeli jste první díl rozhlasové hry Boj o kostel, kterou napsala Šárka Kuchtová. Archivní materiály se sbíral Jiří Plhák, farář církve Československé husitské ve Vysokém Mýtě. Historické postavy v režii Jaroslava Pokorného stvárnili Milan Hein, Martin Mejzlík, Lenka Loubalová, Lucie Andělová, Martina Nováková, Josef Pejchal a další. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Leoš Sedláček a dramaturgyně Tereza Mičiaková. Pokračování o dobývání kostela v Radhošti uslyšíte příští neděli po 18. hodině.
4: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Chci se o té dnešní májové zastavit u mých nejoblíbenějších žijících klasiků. První z nich, Jiří Suchý, mě naučil, že trocha poezie nikoho nezabije. A ten druhý, Jiří Žáček, mi tuto pravdu už desetiletí potvrzuje. Třeba když říká, jaro nás vždycky zaskočí, zjeví se odnikud a zčista jasna je tu, až klebí se nám do očí a ze všech koutů povykuje kvetu. A přestože jsme nad věcí, my, fanatici motorů a hluku, přitančí chůzí hříběcí a odízne nám důvěřivě ruku. Spolu s ním dnes zavzpomínáme na blankitný šálek po mamince, suvenýr z časů nečasů a na dně knoflík, prsten, mince, pár sponek do vlasů. Pila z něj léta, ještě loni. Jestli pak se jí v nebi zdám, uvařím do něj kávu, pro ni, a pít ji budu sám. Vždyť na ostrově vyplněných přání chlapci učí dívky milování, nebo dívky chlapce? Kdo to ví, co jim šeptá vítr májový, když jen štíhlí smějí snít a šílet z lásky, ty bys byl směšný, příteli. Ty můžeš leda uzavírat sásky, kdo s kým kdy skončí v posteli. Jsi anděl pohody, dar pro přátele, co vždycky všechny posílí, který Bůh ukryl v mastodontním těle tu křehkou duši motýlí. A tak mějme na paměti, že kdo nemá křídla, rozbije se o zem, jen střepy z brejlí v písku zachřestí. A koho vezou funebráckým vozem, už nemá nárok na štěstí. Není to divný, co se dneska děje? Těch nočních můr a magořin a hrůz. Odkud se bere tolik beznaděje, že by z ní byly miliony blues? Když jdete s dětma obdivovat Prahu a všude kolem samej bos, dávejte bacha. Z mostu sebevrahů startuje další Ikaros. Snad mi dnes nevýslovný mistr slova a moudře vyslovovaných úvah promine na rozloučenou malou parafrázi jeho básně Šťastný člověk. Mám štěstí, že jsem se nenarodila v Hirošimě, nýbrž v Praze. Mám štěstí, že jsem nechodila do školy v Bronxu, nýbrž v Chrudimi. Mám štěstí, že můj muž vojnu neodsloužil v Charkově, nýbrž v Podbořanech. Mám štěstí, že moje děti nepřišly na svět v Černobylu, nýbrž v Krči. Mám štěstí, že jsem před čtvrtstoletím, 11. září, naletěla do New Yorku, nýbrž? Do prdky na krtky? Jak strašně důležité je slovo nýbrž. Vaše Marie Tomsová.

starýho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.
1: Ještě nám schází slovo, ve kterém hodně často chybujeme v médiích, si občas říkám, že je to až příliš často. A to je, když řekne redaktor víceprezident nebo vícemis.
2: Dokonce v elektronické příručce českého jazyka je to zvlášť vyloženo, právě proto, že se v tom chybuje ku podivu velmi často. Totiž tam jde o záměnu latinského výrazu vice, který znamená místo nebo v zastoupení, no a českého nebo slovanského slova více, které znamená několik, případně skládající se z několika.
1: Takže pokud je někdo zástupce prezidenta nebo vlastně druhá mis v pořadí, tak vždycky krátce.
2: I pokud možno ve výslovnosti vicemis.
1: Tak teď už chybu neuděláme. No a co mladá generace a její frustrace?
2: To je poměrně módní slovo a skutečně místo té frustrace správné lze velice často číst i slyšet frustraci. A asi ti uživatelé vědí, jaký je význam toho slova, tam se nezdá z kontextu, že by tomu nerozuměli, takže mluví o tom zklamání z toho, že jim někdo znemožňuje dosáhnout cíle a podobně. Ale pravděpodobně je to slovo příliš podobné slovu flus, které je původně z němčiny, kde znamenalo tok, někdy řeka, a v češtině se ujalo ve významu chrchel.
1: Jako plivnout.
2: Plivanec, tak. Ještě vlastně bychom mohli dodat, že je poměrně běžná u malých dětí, když se učí mluvit, tak je běžná vada výslovnosti, kdy zaměňují r a l.
1: A zůstane jim to do dospělosti.
2: Někdy to vypadá, jako by jim to zůstalo.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Popelářem, a ty?
2: Princeznou.
3: Jako princezna.
1: A to ti můžu splnit.
3: Vážně?
1: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
0: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
1: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
0: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
1: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
0: Od 9 do 12.
1: S princeznou Jitkou
0: a Mirkem.
4: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
5: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Silničáři vysunuli většinu provizorního mostu u Zámrsků nad hlavní vlakový koridor. Město Pardubice přidá víc peněz sportovním klubům. Francie vypravuje speciální let pro 5 Francouzů z výletní lodi, kde se rozšířil hantavirus. A zítřek přinese zataženou oblohu, přeháňky, místy i bouřky a teploty do 21 stupňů Celsia. Pěkný večer u zpráv přeje Vilém Branda. Stavbaři v noci na dnešek vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad tratí u Zámrsku na Orlicko-Ústecku. Z plánovaných 55 metrů umístili nad koleje během noční výluky vlaků 51 metrů. Akce je součástí přestavby mostu na frekventované silnici číslo 35. Současný most silničáři nahradí novou konstrukcí. Dokončení celé stavby plánuje ŘSD na konec června příštího roku. Pardubický magistrát letos rozdělí sportovním klubům a provozovatelům sportovišť víc peněz. Celkem 43 milionů korun. Schválili to zastupitelé na svém posledním jednání. Výrazně si polepší organizace, které pracují s dětmi a mládeží.
3: V případě stovky organizací pracujících s víc než 12,5 tisíce dětmi navýšil magistrát dotace až o 50%, u dalších klubů o 10% proti loňsku. Dotace můžou využít na pronájmy sportoviště, jejich provoz, údržbu a energie, nebo na nákup sportovního vybavení, na dopravu, soutěže a soustředění. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by s 16% skončili Starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Francie vypravuje repatriační let pro 5 Francouzů z výletní lodi, na které se rozšířil hantavirus. Loď nad ránem zakotvila na Kanárských ostrovech. Premiér Sebastian Lecornu kvůli repatriaci obyvatel svolává ministry zdravotnictví, vnitra i zahraničí.
4: Rendez-vous à l'Institut Pasteur.
5: Francouzská vláda chce 5 Francouzů z výletní lodě přepravit do pařížského Pasteurova institutu. Informovala o tom francouzská veřejnoprávní televize. Následně je čekají krevní testy a podle deníku Le Figaro 72-hodinová karanténa. Pokud budou výsledky negativní, tak budou moct do 6-týdenní domácí izolace. Když se nákaza u lidí projeví, tak je čeká hospitalizace v takzvaných sanitárních bunkrech.
4: Des bunkers sanitaires.
5: Tedy pokojích se speciální ventilací. Světová zdravotnická organizace potvrdila 6 případů nákazy na výletní lodi. Hantavirus se vyskytuje u myší a krys. Člověk se může nakazit vdechnutím jejich rozprášených výkalů. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra bude zataženo, čekáme přeháňky nebo občasný déšť, odpoledne pak vydatnější srážky a můžou přijít i bouřky. Denní maxima 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ, a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andro, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množstvím alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny. Já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit deja vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce. No a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano. I ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje. Na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední Evake operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla a proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnoza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tu epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Šalom Aleichem. Run for Children. Vyšla kniha rozhovoru s dramaturgem a scénaristou Meirem Luborem Dohnalem a připomeneme si Den Jeruzaléma. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Uběhneš, ujdeš, pomůžeš. Těmito slovy zve běžce, chodce i diváky, děti i dospělé k netradičnímu charitativnímu běhu sportovní klub Hakoach. Akci s názvem Run for Children, běh pro děti, pořádá v Praze na konci května. Registrace je stále otevřená. Výtěžek půjde fondu Marty Choděrové. Ten podporuje znevýhodněné děti z židovské komunity. A my jsme se spojili přes Zoom se Zuzanou Jančaříkou,

0: Kovou, která běh organizuje. Dobrý večer, jak běh proběhne a kde je možné se přihlásit?
1: Běh proběhne standardně jako všechny ostatní běhy. Budeme mít připravenou registraci, zaregistrovaní běžci dostanou startovní čísla, připraví se na start, bude odstartováno a spustíme časomíru. Protože je to charitativní běh, tak nebudeme používat profesionální časomíru, ale použijeme aplikaci z internetu, protože jde o charitativní běh, tak je to z finančních důvodů. Běh bude probíhat na stejných trasách jako předchozí charitativní běhy v parku Polimanka. Na běh je možné se přihlásit skrz registrační formulář, který rozesíláme s pozvánkami. Pozvánky jsme rozeslali našim příznivcům a kamarádům. Pozvánka je vyvěšena i ve foaje budovy Židovské obce v Praze, takže přes ten formulář se každý může přihlásit.
0: Proč jste se rozhodli běh na podporu fondu Marty Choděrové uspořádat?
1: Rozhodli jsme se proto, protože fond Marty Choděrové je právě určen na podporu znevýhodněných dětí ze židovské komunity. A protože děti jsou naše budoucnost, tak jsme se rozhodli podpořit v letošním roce tento fond.
0: Vy podobné běhy organizujete častěji, je o ně zájem?
1: Charitativní běhy jsme vlastně pořádali v době před covidem a vlastně i mezidobí, kdy to bylo možné během covidu. Naposledy ten charitativní běh proběhl v roce 2021 pod názvem Maccabi Fun Run, protože ta myšlenka tehdy vzešla z evropského Maccabi. Pořádali se i v jiných klubech po Evropě nebo i po celém světě. A tehdy jsme také podporovali fond Marty Choděrové a v předchozích ročnících jsme třeba podpořili sociální službu v Karlových Varech nebo opravu náhrobku na židovském hřbitově. A účastníků bylo vždycky celkem dost. Myslím, že se nás, co si pamatuju, sešlo tak 70 dospělých i dětí.
0: Pokud vím, chystáte na léto další akce. Můžete nám je prozradit?
1: Ano, chystáme další akce na léto. První bude na začátku léta. To je víkendový pobyt v penzionu v Příbenicích, spojený i se sjezdem řeky. Ten už celkem ty pokoje jsou obsazené, ale pokud by samozřejmě byl ještě zájem, tak se můžete třeba ozvat přes e-mailovou adresu sportovniklub.hakova@gmail.com, že byste měli zájem a bylo by třeba možné ještě se domluvit. A potom ke konci léta po prázdninách jsou to tradiční letní hry Hakoach, také víkendová akce, která bude letos v Českém Krumlově a hned po něm bude na konci září navazovat akce, která je tedy skautská, ale ke které se rádi připojíme. Je to sjezd jezů v Praze, který se jmenuje Přes tři jezy napříč Prahou. Loni jsme se zúčastnili a byli jsme z toho velmi nadšení, takže budeme rádi, když se připojíte.
0: Říká Zuzana Jančaříková ze sportovního klubu Hakoach. Děkuju a dobrý večer.
1: My také děkujeme za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete, píše se v knize biblického proroka Izajáše.

0: Výraznou, i když možná ne tak známou postavou československé nové vlny v 60. letech, je scénárista a dramaturg Meir Lubor Dohnal. Spolupracoval třeba s Jurajem Jakubiskem nebo Jurajem Hercem. Na začátku normalizace byl vyhozen z Barrandova a po podpisu Charty 77 odešel do Mnichova. Po roce 1989 se vrátil a na FAMU vyučoval scénaristiku. Knihu rozhovorů s ním pod názvem Nedopověz nedávno vydal filmový historik Jan Černík. Co pro Dohnala znamená židovství, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Scenárista a režisér Meir Lubor Dohnal oslaví na konci května 88. narozeniny. To je dobrá příležitost připomenout jeho dokumentární film Pevný bod o hledání odpovědi na otázku, co je to židovství.
2: Silnější byl právě můj zájem o to, proč jsme židi, proč jsme stejní a proč jsme vzor této stejnosti jako různí.
1: A tak vznikl v roce 1994 dokumentární film, ke kterému jste napsal scénář a zároveň ho režíroval.
2: Pevný bod je od Karola Sidona, protože on je jedním z lidí, kteří v tom dokumentu vystupují, docela pro mě důležitá postava. Citoval tu slavnou větu Archimedovu, dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu zeměkoulí. A Karol říkal, ano, a pro mě ten pevný bod je Bůh. A já jsem si uvědomil, že pro každého z těch židovských mých přátel nebo známých je ten pevný bod posunut na té židovském nebi někam jinam.
1: A jak to bylo u Karola Sidona?
2: U Karola je třeba to brát právě s tím filozofickým nadhledem, že Bůh je pro něho představen jako symbolem té kosmické jednoty. A pro někoho jiného ty pevné body jsou trošku rozptýlené, jako v tím souvězdí. To souvisí právě s identitou. A to, proč jsem žid, jak jsem žid, proč se cítím žid, takže to je tématem tohoto toho filmu mého Pevný bod.
1: Jak na film nahlížíte s odstupem více než 30 let?
2: Do dneska ten film, myslím, je svým způsobem živej nebo zajímavý. Už i proto, že v něm ještě živí jsou lidi, kteří pro mou generaci židovskou v Praze v těch 60. 70. letech byli tak důležití. Viktor Feuerlicht, Mickey Roth, Zeno Dostál. Tam je Lustig se svým synem a Lustigovi se nelíbilo, protože shodou okolností právě s tím Karolem byli vedle sebe a to jsou dva lidi, kteří myslí zásadně jinak. Jo? To je třeba příklad této identity.
1: Zůstaňme ještě u Karola Sidona, který je nejen významným spisovatelem, ale také vrchním zemským rabínem.
2: Lidi vůbec nevědí, koho to tady mají mezi sebou, který ještě pořád pracuje, že to mě docela někdy překvapuje, mi to někdy i jako líto.
1: A k čemu jste ve filmu došel?
2: To náboženství židovský vždycky se vynucovalo nějakou i filozofickou podobu a vždycky bylo spojený s nějakou nutností poznávat, že ta Tóra je živá kniha, je prostě napsaná lidským jazykem a je třeba pronikat za tu rovinu toho lidského jazyka do toho obecného a to je věčně se učit, že jo? Proto třeba celé to talmudické myšlení spočívá v tom učit se, poznávat, co to vlastně znamená být nebo číst nebo vědět to a ono. To poznání není nikdy uzavřeno. Já si myslím, že v tom to jako vězí.
0: Příští rok v Jeruzalémě je přáním, které provází nesčetné židovské generace.

0: Na Jeruzalém lze myslet kdykoliv, ale příští týden bude o jeden důvod navíc, totiž Jom Jerušalájim, Den Jeruzaléma. Připomíná události po šestidenní válce v červnu roku 1967. Tehdy se město po letech rozdělení znovu spojilo v jeden celek. Nad duchovním významem Jeruzaléma a jeho jména se zamýšlí Leo Pavlát.
1: Den Jeruzaléma odkazuje k politické události, ale neméně zosobňuje příběh města, který sahá k samotným kořenům židovské víry a tradice. V hebrejské části Bible je Jeruzalém zmíněn 669krát. Zde stály dva starověké chrámy, k němu jsou na celém světě orientovány synagogy, nikdy nezmizel z židovské modlitby. Samotný hebrejský název Jeruzaléma, Jerušalajim, pak jen odráží tento jedinečný význam. Písmena z hebrejského slova pro město Ir upozorňují, že v biblickém jazyce město neoznačuje jen místo na mapě, ale často i společenství lidí, jejich život a směřování. V případě Jeruzaléma pak přímo vystihuje duchovní střed. Tradiční výklady současně hebrejské Jerušalájim spojují se slovem šalom, pokoj, ideálem, který je třeba mít stále na paměti. Jiný výklad vychází z hebrejského šalem, tedy celiství, úplný, ve smyslu plnosti, k níž se lidské společenství ubírá. Další, tentokrát zvuková asociace, připomíná hebrejské slovo Jeruša, dědictví, a s ním Jeruzalém jako duchovní odkaz předávaný z generace na generaci navzdory všem dějinným zvratům. Zvláštní výklad jména Jeruzalém současně nabízí Midraš, tedy výklad na základě staré rabínské tradice, který nově rozvíjí biblický text, a takto v něm nachází ještě další, hlubší souvislosti. Jeden z těchto textů Berešit Rabba v souvislosti s Jeruzalémem spojuje dvě biblické události. Nejprve příběh o obětování Izáka, v němž praotec Abraham praví, že na tomto místě Bůh jir-e, tedy uvidí, opatří. V tomto smyslu je Jeruzalém chápán jako místo prozřetelnosti a božího zásahu. Ještě hlouběji do biblické paměti pak sahá příběh o Malkicedekovi, králi spravedlnosti města Šalem, které je proto podle dávného výkladu, četně Talmudu, totožné s Jeruzalémem, co by vzorem pro mezilidskou mravnost. Na oboje navazuje ještě další legendární vysvětlení, podle něhož Bůh nechtěl dát přednost jen jednomu z těchto jmen a proto je spojil Jire a Šalem v Jerušalájim. Jeruzalém takto označuje boží přítomnost, která lidské dějiny předchází a provází a současně je vyjádřením lidské touhy po pokoji, celistvosti a spravedlnosti. Některé výklady pak tuto myšlenku dále prohlubují. Spíše než město pokoje zdůrazňují Jeruzalém jako místo, kde se má projevit boží vůle, aby pokoj nebyl pouze jménem, ale stal se skutečností. Při svátku Pesach židé slavnostně pronášejí příští rok v Jeruzalémě. Jsou to i slova nadčasová. Naděje víry v dobu, kdy se jméno Jeruzaléma naplní ve všech jeho významech.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Federace židovských obcí v České republice a židovská obec v Praze považují za nepřijatelné, aby v Praze vystoupil americký hudebník Kanye West. Jak ve svém společném prohlášení uvádějí, Kanye West veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči židům. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že vláda zvažuje omezení či zákaz některých propalestinských pochodů. Británie zároveň na ochranu židovské komunity vyčlení 25 milionů liber, což odpovídá více než 700 milionů korun. Zvýšila také stupeň teroristické hrozby na vážný. V Pražském muzeu literatury je možno navštívit novou výstavu ke stému výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Pod názvem Svědek rozvratu lidskosti představuje klíčové události a osobní prožitky Lustigova života. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas.
2: Zprávy.
3: Fotbalové Slávii hrozí za výtržnosti ve včerejším derby se Spartou uzavření stadionu i odečet bodů. Verdikt padne v úterý. Téměř 2/3 malých dětí v České republice tráví u mobilního telefonu minimálně hodinu denně. A počasí zítra velká oblačnost, postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Jejich vzájemný zápas se včera večer v Praze nedohrál poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slavistům hrozí kontumace utkání, odečet bodů, uzavření stadionu a také pokuta až 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner upřesnil, z čeho bude při rozhodování vycházet.
4: V tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů, máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
3: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy, potvrdil to Českému rozhlasu mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Už včera policie podle Hrdiny začala událost vyšetřovat jako možné výtržnictví. Zhruba 42% malých dětí v České republice tráví na telefonu nebo tabletu více než hodinu denně a další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jedná se o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich tráví u obrazovek minimálně 0,5 hodiny denně. Zlínský kraj zakoupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat také do budoucna, říká mluvčí kraje Jan Vandík.
5: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
3: Vedení radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 0,5 milionu korun a náklady částečně pokryje výtěžek ze sympozia.
6: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci čekáme další přibývání oblačnosti od západu, postupně zejména na západě Čech přeháňky a zítra přes den velká oblačnost, zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky. Později večer v Čechách srážky budou ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na západě kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy stále počítejte se zdržením před omezením u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se na 17. kilometru zastavuje. Následná kolona se sune na konec omezení na 9. kilometr. Zdržení je 20 až 25 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už máme pro vás hitparádu Česká 12. Pěkný večer a příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Je tady další květnová hitparáda letošního roku, roku 2026. Mám pro vás 3 novinky, budou od skupiny Poetika, od Petrianu a zpěváka Lásky a Láska bude mým hostem, protože máme květen. Bude na telefonu, no a poslední novinku má Charlotte Gott. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám nejen to všechno, co už jsem říkal, ale také krásný den. A začneme dnes hitem, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 20 lety, to znamená v roce 2006. Před pár dny, 8. května, totiž oslavila 40. narozeniny zpěvačka, všestranná česká zpěvačka Gabriela Urbánková. Já ji znám asi od 15, takhle nějak si myslím, takže už, jak se říká, pěkně dlouho. A ona natočila právě před těmi 20 lety píseň do televizního seriálu Poslední sezóna. Ta písnička se jmenuje Touha.

Hudba a text Martin Němec, zpěv Gabriela Urbánková a písnička Touha, která je spojená se seriálem Poslední sezóna, což byl, jestli si dobře vzpomínám, seriál, který byl plný hokejistů, a Gabriele Urbánkové samozřejmě dodatečně všechno nejlepší ke 40. narozeninám. Mám pro vás 3 novinky a 9 největších hitů týdne a hned na úvod vám řeknu, že padne jeden rekord, který se týká právě letošního roku, roku 2026. První novinka se jmenuje Blízko. Úspěšná česká kapela Poetika, která má i titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina, přichází s novým singlem, který se právě jmenuje Blízko a přináší silnou dávku pozitivní energie, radosti a lehkosti. Tahle ta novinka vznikla během takového mezinárodního, jak se říká, songwriting campu, což je něco takového, že se sejde mnoho autorů a dohromady vytvoří nějaké písničky. Byl to camp Universal Music ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy a na této skladbě spolupracoval mezinárodní tým ve složení. Rumunský producent, který teda se jmenuje trošku zvláštně UNKLFNKL, polský interpret a také autor Dominik Dudek, německá autorka Hanio a také Čech Ondřej Brejška za Českou republiku. No a teď si to poslechneme.

0: Podcast České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď zpěvák Láska, což není v tomto případě jen zpěvák, ale také autor písničky, která bude druhou dnešní novinkou, a je to duet Petra Janů a Láska. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Jak vy dva jste se k sobě dostali, Petra Janů a Láska?
2: Vedla nás krásná náhoda a nápad mojí manažerky, že uděláme společné turné, a já jsem si tak říkal, že když už turné, tak i písničku. Písničku jsme složili s kamarádem Lukášem Dvořáčkem, Petře se moc líbila a tak jsme ji naspívali a já v tom mám fakt obrovskou radost, že se podařilo.
1: Jak vznikla ta písnička?
2: Tak jsem se zamýšlel, o čem bychom asi my dva mohli zpívat, co by nás mohlo propojit, a došlo mi, že vlastně ty světla reflektorů a to okolo pódy a všechno okolo hraní, že nás prostě určitě spojuje napříč generacema, a tak jsme napsali na tohle téma.
1: Když takhle o tom přemýšlím, tak si chci vzpomenout, kdy jsem se poprvé setkal s hlasem Petry Janů. A myslím, že to bylo, že jsem si koupil album Exploduj a poslouchal jsem ho pořád do nekonečna dokola, protože se mi strašně líbily ty písničky a samozřejmě její zpěv. Jak ty jsi se poprvé setkal s ní? Myslím, s jejím hlasem.
2: Určitě v dětském věku, a nepamatuju si úplně první setkání, ale utkvěl mě ten parodický projekt, který se jmenoval, tuším, Triky a pověry. To byla taková sranda. Ale pak samozřejmě i další nahrávky, a vnímal jsem jí, že to je prostě neskutečný hlas už jako dítě. Takže o to větší čest pro mě, že teď jsem mohl stát na pódiu s Petrou.
1: No a bude to nějak pokračovat, když už jste stáli na pódiu, jak říkáš?
2: No tak nikdy neříkám nikdy a uvidíme. Teď máme tuhle krásnou písničku a co přinese čas, se uvidí.
1: Díky moc, já už jsem říkal, jak se ta písnička jmenuje, a rád to zopakuji. Světla reflektorů. Měj se hezky, ahoj.
2: Krásný den tobě i všem posluchačům.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: 59. novinka v této hitparádě v roce 2026, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska. A je tady 60. novinka, to bych chtělo nějakou fanfáru, tram, tadadá. 60. novinka se jmenuje In Too Deep. Charlotte Gott vydala před pár dny v den 20. narozenin debutový single. Píseň vznikla během session v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským producentem, který se jmenuje Sasha Škerebek. Všichni víme, že Charlotte Gott obklopuje hudba už od dětství a v posledních letech se soustředí na vlastní tvorbu. Studuje hudební produkci na Berklee College of Music. Písničky si píše sama a podílí se na nich až do finální podoby. Na jejich vzniku spolupracovala nejen se Sašou, který je spoluautorem globálních hitů pro umělce jako Miley Cyrus, Adele, James Blunt nebo Lana Del Rey. Té písnice se asi bude dařit. Uvidíme nebo spíš uslyšíme.

0: Pod mým hlasem doznívá 60. novinka letošního roku, 60. novinka hitparády Česká 12, In Too Deep a Charlotte God. Možná, když jste poslouchali tu angličtinu Charlotte, tak jste si říkali, že takováhle písnička nepatří do hitparády Česká 12. Ne, ne, je to naopak, patří podle pravidel, když je interpretka Češka, může zpívat v jakémkoliv jiném jazyce, anebo třeba i autoři mohou být Češi a tím pádem ta písnička patří do hitparády Česká 12, i když ji třeba zpívá zahraniční umělec. Tolik dnešní tři novinky.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasy se posílají stále na stejné číslo, je to číslo 900 1103. 900 1103. Posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všech 12 písní, tedy pro všechny písně v hitparádě, to znamená 3 novinky a 9 největších hitů týdne v žebříčku, ale pozor, pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika, hit Mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit Mezera 11. A poslední dnešní novinka, celkově 60. novinka letošního roku, In Too Deep, Charlotte God, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12. Mám před sebou teď seznam největších hitů týdne, tak jak jste seřadili ty písničky za sebou podle vašich hlasů. Hlasovali jste a tím jste rozhodli o tom, kdo je na 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2. a samozřejmě i prvním místě. Na místě 9. jsou Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Když zaspíváš?

Když zaspíváš, autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová a pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který už má Zlatou českou dvanáctku 2026 a je to hit, který je v hitparádě už 17 týdnů, minulý týden 6. místo, dnes místo 9. a je to také hit, který bojuje o platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství a tento hit jich má zatím teprve 6. 8. místo, novinka z minulého týdne, Luděk Malár, Přání v kapse.

Novinka, která prošla vaším hlasováním, novinka z minulého týdne, která je dnes na místě 8. Autor hudby, autor textu a také interpret Luděk Malár, Přání v kapse. Na 7. místě je stejná písnička jako před týdnem a je to písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Je to dokonalá spolupráce Petra Jandy a Jana Smigmátora. Starší kluk a mladý pán.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda napsal hudbu, text Lukáš Koranda a zpívali Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden 7. a i dnes je to místo 7. Ocenění Zlatá česká dvanáctka se dává těm hitům, které vydrží v hitparádě 12 týdnů nepřetržitě a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Toto ocenění, tedy ocenění Zlatá česká dvanáctka v tom letošním roce zatím získali 4 tenoři za hit Aleluja. Pak také písnička, která dnes zazněla z 9. místa, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Další ocenění Zlatá česká dvanáctka dostala skupina Premiér se zpěvačkou Bigo, a to za písničku Příběh. A teď jsme u dalšího hitu, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a je stále ve hře a může dostat platinovou českou dvanáctku. Platinová česká dvanáctka se dává těm hitům, které mají už zlatou českou dvanáctku a během 24 týdnů se jim podaří 12krát zvítězit. Není to jednoduché, ale jde to. 4. místo minulý týden, dnes místo 6. a Zlatá česká dvanáctka letošního roku, Loďky Venuše.

Předminule druhé místo, minulý týden čtyřka a dnes místo šesté, Venuše, Loďky, Zlatá česká dvanáctka a také hit, který je v hitparádě 14 týdnů a už čtyřikrát zvítězil. Když jsme u těch hitů, které zvítězily v roce 2026, tak si je také můžeme zrekapitulovat. Jedno vítězství mají na svém kontě Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Když léta běží, Josef Wolter, Příběh, Premiér a Bigo. Tři vítězství v letošním roce má písnička Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Čtyři vítězství mají Loďky, skupina Venuše, a zatím nejvíc vítězství má hit Jetplane, který natočil Ruda Sakala, a ten je dnes ještě ve hře. Na pátém místě je písnička Dolomity a skupina My tři a vy.

13.03, že můžete hlasovat klidně pro všechny, ale pro každý ten hit můžete hlasovat jen jednou. Hlasy, které dojdou do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které potom přijdou do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě Česká 12 končí. Jsme u čtvrtého místa a sem se vrátila písnička Maják. Zpívá Jana Vaculíková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička, která se vrátila na čtvrté místo, minulý týden byla na místě pátém a jmenuje se Maják. Napsala si ji sama pro sebe Jana Vaculíková a v hitparádě je 5 týdnů. Mimochodem premiérově ta písnička šla z nuly až na druhé místo. A možná jste si všimli, že tenhle nový singl naznačuje i mírný posun v hudebním stylu Jany Vaculíkové. Oproti té dřívější tvorbě se přiklání k modernějšímu, popovějšímu zvuku. Pojďme se podívat, kdo už byl v tom letošním roce mezi hosty hitparády Česká 12. Takže byli tady Petr Kolář, Bohuš Matuš, zpěvačka Bigo, Jakub Kohák tady byl, Rozálie, Jiří Lang ze skupiny Turbo,

Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Josef Melen, Luděk Minka a také Igor Tymko ze skupiny No Name. Kdo bude hostem příští týden, už vám teď mohu prozradit. No vlastně neprozradím, protože co kdyby se něco stalo, co kdyby třeba onemocnila, tímto vám trošku prozrazuji, že to bude žena, ale víc už neprozradím. Prostě poslouchejte i za týden hitparádu Česká 12. Teď jsme u zpěváka, který zatím v hitparádě Česká 12 jako host nikdy nebyl, ale jako interpret je dnes na třetím místě. A nejen dnes, protože na třetím místě už je 3 týdny za sebou. Jmenuje se Josef Wolter a zpívá písničku, kterou pro něj speciálně napsal a otextoval také producent Roman Šándor. Jmenuje se Když léta běží.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Třetí místo po třetí za sebou, Když léta běží a Josef Wolter. Druhé místo po druhé za sebou, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 a posíláme je formou SMS zprávy. Takže pošlete SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písně, která se vám líbí. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika. Tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit mezera 11. A třetí novinka Into Deep, Charlotte Gott, hit mezera 10. Aktuální žebříček hit parády Česká 12. Deváté místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit mezera 9. Osmé místo, Přání v kapse, Luděk Malár, hit mezera 8. Sedmička, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 7. Šestka, Loďky, Venuše, hit mezera 6. Páté místo, Dolomity, My tři a vy, hit mezera 5. Čtyřka, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 4. Třetí místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 3. Dvojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit má rekord, zvítězil v tomto roce už po 7. a to se ještě nikomu nepovedlo. Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 1. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Šéfem české delegace na summitu NATO v Turecku má být podle ministra zahraničí český premiér. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. A počasí zítra čekáme velkou oblačnost postupně od západu přehánky. Maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes v České televizi. Červencového summitu v turecké Ankaře se chce zúčastnit také prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na českou politiku.
2: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice. Takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat. Takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
0: Prezident republiky Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení české delegace jednat na konci června. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a také zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
3: Pracovat se bude přibližně na půl kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Lidé z Přerova mohou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení financí z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj letos vyčlenilo 1,5 milionu korun, říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
4: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v Přerově bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci je můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativ.mobilnirozhlas.cz nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června. Sport.
0: Futbalisté Jablonce remizovali ve druhém kole prvoligové skupiny o titul s Hradcem Králové 1-1 a v tabulce si udrželi čtvrté místo. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ale dvojzápas ovládli 4-3. Dále jde také Karviná, která zvítězila v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání vyhrála také 4-3.
1: Počasí.
0: V noci čekáme výrazné přibývání oblačnosti od západu, na západě Čech už s deštěm, zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území republiky a hlavně odpoledne a večer místy bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek, maxima mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále nesouvislá kolona, hustý provoz je od sjezdu na Divišov, k omezení u Šmejkalky na 25. kilometru je zdržení zhruba na 15 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž, tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtiška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme, skoro studiu. Tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtišky. Je to tak? Říkám to dobře.
1: Je to tak? Teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do krajů pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odspěl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdybychom to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tady v tom poměru?
2: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišiš mout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
2: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlahanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
2: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
2: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
2: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechala tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku, tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
2: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
2: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
2: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo, ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
2: Je to tak, hlavně není tolik sladká jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
2: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu Patrik Rozehnal pomočka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník, tak ať se daří a mějte se krásně.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče v počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Buka School Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: hlavě a po tváři mi něco jako teď a mouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže ne. Já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, za prvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vodě, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny, no prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
1: Ale že to zvládnete za 2 minuty? To bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
0: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10 vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
1: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
0: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
1: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
0: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi, řekne, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili no, si hudbu. No.
0: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
1: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
0: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
1: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
0: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMSku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Tresty za chování fanoušků při pražském derby chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést v úterý. Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude zítra přes den částečně uzavřen. A počasí v Česku zítra velká oblačnost, od západu postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. A v úterý čekáme citelné ochlazení. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít výrazný dopad na dění na českých stadionech.
2: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy, takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta až 10 milionů korun a také odebrání až 20 bodů. Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jediné silniční spojnici mezi oběma městy musí motoristé počítat s částečnými uzavírkami. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech, vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
1: Pracovníci specializované firmy podle Rýdla zároveň udělají nástřik dopravního značení. Téměř 25 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města mohou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce tohoto projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
4: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky Adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák na letošní mistrovství světa nepojede. Chybí totiž v nominaci kouče Radima Rulíka. Útočník Bostonu se omluvil. Naopak v národním týmu budou například pardubičtí Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák. Světový šampionát začne ve Švýcarsku příští týden v pátek. Počasí. V noci čekáme v České republice postupně zataženo až oblačno, v Čechách od západu déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka, nejnižší teploty mezi 12 a 8 stupni, na jihu Moravy mezi 15 a 12. Zítra přes den zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech jen kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 20 Plzeň Nepomuk havarovala dvě osobní vozidla. Průjezd je omezen za sjezdem na dálnici D5 do Prahy. A v Praze ve Kbelské ulici směrem z města havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je u odbočky na Kbely a Mladoboleslavskou ulici. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
6: Patriku, pusinko, poslouchám.
5: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
6: Proč příště?
5: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
6: Potvora přízemní.
5: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
6: Patrně poslouchá pomluvy. No,
5: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
6: Patriku, plánu.
5: Já taky.
6: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
5: Ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
6: Proč posloucháte?
5: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Večer, Jiřinka. Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: no,
3: tím
4: víc. Že ne.
3: Že si nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. Co to máš na sobě?
4: No, džínsovej oblek, co má bej? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Boženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Zárubečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3,5 tisíce.
4: No, ty teda nevedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Tak je dobrý, vy.
4: No, Jena by. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluhuju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech být. To je dřív než na nový hadry. Sklapneš parapé, ani nevíš jak. Pěj se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergo, tu zase lej a bylo po ní. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No, tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Poslyš, ty máš jako ještě nějaký další děti.
4: Ale, prosím tě,
6: To snad není.
4: Úředně, rozumíš, no.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, vy?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. No. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no.
3: Prosím,
4: ona to fakt to měla s matikářem.
3: To určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parchanci měli dřív počítat, než chodit. Mě víš, co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky půjdu, mně se zdá jednou všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na půl.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každej jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě musí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Věpák, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valerie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě. Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka přivítat jen, co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty jsi tady...
7: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando s advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?
7: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
7: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
7: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
7: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
7: Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
7: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
7: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
7: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
8: Kvůli mě pospíchat nemusím. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
7: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Werich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou. No a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. Ovšem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk jednou čitý, a pak to musí mít porád.
3: Neleze vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda.
3: No. Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne. Že ne.
3: Vy, no počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no, děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfém.
2: Ano, ano, ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
3: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla no. Z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo, jo, jo. No. Nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parbleu, patrně, že? Parbleu, to oni volají francouzsky. Parbleu, kam teď honem s milencem,
3: no,
2: že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondíje, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pane tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte? A to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: No to já vám teď vůbec nerozumím, jako kde mám ty noviny, tady se jasně píše, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahej pane, konkurence je velká dneska, prosím, tady toho je, tenhle nabízí dokonce i auta spravuje, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, jen se podívejte,
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: To nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. Kde mám brýle, ježiš, tady jsou. Tadyhle, ukažte. Ježkovi oči. To není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: Těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? Nic. Tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
2: Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? To by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Helejte, pane Koho. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama, jak čeká na to vlídné pohlazení. Na to plídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Se mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopu? No, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohl. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem mapčikla v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: prosím, jak libo, snad tohle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepitvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my se zatím dojdeme na paseku pro kořenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky anebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
4: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
4: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
4: To je nenahraditelná ztráta.
3: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.

0: Představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
1: A nediv se, když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
0: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
1: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
0: Vy jste mu dala náramek?
1: Náramek po mamince.
0: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
1: No a já to taky říkám, rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
0: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to.
1: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
0: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
1: Je nemocná?
0: Ale co by? Co by byla nemocná? Zdravá. Ale potřebovala by pevnější ruku. Nosánek jí roste moc nahoru.
1: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
0: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě.
1: Myslíš?
0: No.
1: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
0: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
1: Dobře,
0: svolení.
1: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
0: Jo, jak to zařídím?
1: Už ať si peč.
0: Sama?
2: Zařídím sama. Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě
3: Český rozhlas Pardubice.
2: Tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
2: Slyšno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
3: Stačí. Stačí, jsem celá z toho taková.
2: Ano, ano.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeleny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
3: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady, koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
3: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
3: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
5: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
3: Co? No tohle je snad trošku moc.
5: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální? Až nám to dělalo starosti, mě a mamince. Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
3: Co?
5: No já dělám...
3: No co?
5: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
3: To sestru. Je.
5: Totiž já jsem mužský, víte?
3: To vidím.
5: No, ale stydím se, no. Kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví, no. No, bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
3: No, tedy to jednak nebavilo, víte? A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
5: A to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla a neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
3: Komu?
5: No tý, co mi ji dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
3: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
5: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
3: No dovolte, vypadám snad na to.
5: Ne, to ne, no, to já jsem jenom rád, co víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, co? No, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
3: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
5: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
3: Co?
5: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
3: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
5: A je, je.
3: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
5: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jet kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste
3: co?
5: Třeba vy a já...
3: Co?
5: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta nedala byste si říct?
3: No, vyloučeno. Vyloučeno. To já nemůžu.
5: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
3: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
5: Chápu, no.
3: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
5: Počkej, s kytkou?
3: No.
5: No, Skytko, ale to já snad, já nevím, já,
3: no.
5: Já,
3: co?
5: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
3: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
6: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přijměte přání klidného večera v neděli 10. května roku 2026. Z pardubického studia Českého rozhlasu vás všechny moc pěkně zdraví a rád Zdeněk Novák. Když jsem se rozhodoval, jaké téma noční linky zvolit, podíval jsem se do kalendáře do různých výročí a našel jsem tam, že přesně před 100 lety byl vyroben první automobil s logem Škoda. Luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Důvod proto pobavit se v noční lince prostě o automobilech. Tak pojďte zavzpomínat na své první auto. Byla to právě Škodovka nebo jiná značka? Záleží vám na barvě? Čím vás automobil na cestách vypekl? Sloužil spolehlivěji než třeba dnešní vozidla plná elektroniky, kde nejdále jste na čtyřech kolech byli? Spousta otázek, možná auto odmítáte, raději jezdíte vlaky i autobusy, i to nám můžete zatelefonovat nebo napsat. Těším se na vaše odpovědi, které budete buď směřovat na telefonní číslo noční linky 731 800 900, nebo napíšete na našem webu, a nebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Do jedné hodiny noční máme spoustu času tohle všechno probrat, jsem na to moc zvědavý. Teď by se hodilo pustit takovéto stěrače stírají, ostříkovače ostříkují, ale dáme si Martu Kubišovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Doufám, že Marta Kubišová na začátku nedělně pondělní noční linky potěšila. Před chvílí jsem zveřejnil dnešní téma, i když kdo už koukal na webu, tak od rána věděl, o čem se budeme bavit. Pan Zdeněk, který je na cestě autem, mi ještě před vstupem říkal, tohle téma mě potěšilo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč pak vás potěšilo? Povězte ostatním.
1: No, tak protože teď mě je těch 50 a teď to počítám, před 32 lety jsem si pořídil první auto vysněné a to byla Škodovka 105, s kterou jsem pak v podstatě následovně strávil asi dalších 8 nebo 9 let života.
0: Sloužila věrně?
1: Sloužila právě úplně věrně a jako rád na ní vzpomínám, takže v podstatě jsem v ní zažil úplně takový nejhezčí okamžiky mýho života. A teďka, jak jste pouštěl paní Kubišovou, tak zhodou okolností v té době jsem studoval v Praze a tady s tím autem jsem tam často jezdil od Brna. A našel jsem pronájem, to už bylo s mojí partnerkou, dneska manželkou, u pana Rostislava Černého, který jsme se následovně potom později dozvěděli, že napsal pár textů pro paní Kubišovou, pro pana Karla Gota. A ten právě tam jako tu moji Škodovku vydal, takže se to tak propojilo.
0: Takže náhody neexistují. No a pane Zdeňku, pověste, teď taková jako parádnická otázka, i když pány to často vůbec nezajímá, víc možná dámy, nechci křivdit, barva té Škodovky?
1: Barva Škodovky byla taková jako sladce žlutá, nebylo to úplně jako žádný top moderní, to jsem tak jako chtěl, ale
0: nebylo moc na výběr, víte, byl jste rád, že ji máte.
1: Ano, asi tak.
0: Kde nejdál jste tehdy s tou Škodovkou byl, tak to bylo něco nádherného, mít svoje auto. Já vím, že moc se cestovat nedalo, i když některými směry docela daleko, tak třeba jste si zajezdil.
1: No, zajezdil jsem si v rámci České republiky a co jako vzpomínám nejradši, tak byly zimní cesty. A protože jsem nějakou dobu žil na Vysočině, tak jsem v podstatě byl král silnic, protože jsem vždycky všude vyjel. A to bylo k nezaplacení jako zimně, protože to měl motor vzadu, že zátěž, takže
0: paráda. Jo, jasně. Vy jste teď na cestě z Prahy do Rychlebských hor přes Náchod a musíme si asi přiznat, že se vám jako jede líp teď v tom novém voze, co? Posilovač řízení a tak?
1: No, tak to ano. To ano a v podstatě já jedu, taky jsem sehnal teďka auto, které se vyrábělo asi pár let potom a to jsem na to zíral, jakože to byly úplně top. Teď mám nějaký Opel Vectra z roku 90 nebo já nevím. Takže v té době jako srovnatelně to bylo tohle jako kosmické auto a teďka je to takový jako standard, ale jako jede se samozřejmě líp, no. Nedá se to srovnat.
0: Takže tu Škodovku 105 vystřídal Opel, jo, pak?
1: Tu Škodovku 105 pak vystřídal Favorit. Favorit byla další jako pecka.
0: To ten, jsme měli ten, bílého jako Favorita.
1: Takže, ano, jo. Bílého také, ano, ano. A motor přežil kapotu, takže
0: fakt?
1: Jako motorově střelí auto.
0: No, z těch favoritů se tehdy kradla ta loga taková vepředu, pamatujete? Ty odznáčky,
1: no,
0: ty okřídlené šípy.
1: Nestalo.
0: Myslím, že v seriálu Vyprávěj to bylo dobře stvárněno. I když tam, nevím, jestli to byl Favorit, ale prostě stěrače se občas kradly a tak. Tak to teď asi nezažíváme. Teď
1: třeba
0: zažíváme možná dnes celá auta. I když ta doba už je taky možná pryč, protože dneska už jsou tam různé imobilizéry a elektronická zabezpečení.
1: No já jsem zažíval v té 105, jsem zažíval, v té době jsem žil v Brně nějakou dobu a pamatuju si, že jsem si hodně dlouho šel na rádio, tenkrát jako hodně drahý a tak jako takový naivní člověk jsem to nechal v tom autě a ta Škodovka šla lehce jako vybrat, že jo, s nějakým háčkem, takže se mně stalo, že asi dvakrát mě to stalo, že jsem přišel a bylo to pryč a i s reproduktorama a než jsem jako přišel na to, jak to nějak zabezpečit, ale...
0: To je pravda. Pak přišla rádia, která se dala výmout a nosit sebou domů. Jsem nosil takhle rádio jako kufřík, jo. Dobře, pane Zdeňku, no tak moc pěkně jsme nostalgicky zaspomínali, já si to tady budu nějak psát, asi Škoda 105. Takže první auto v dnešní noční lince. A já vám přeju šťastnou cestu do Jeseníku, je to tak?
1: Ano, děkuju moc.
0: Do Rychlebských hor, prostě dobře dojeďte, jo?
1: Dobře, děkuji moc.
0: Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Ať se daří vám. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak uslyšíme, jestli se do dnešní diskuze o našem prvním autě vydá, zúčastní se jí nějaká dáma, aby vystřídala pana Zdeňka, ještě jednou díky. Dáme si Elhany a pak budeme samozřejmě v dnešním tématu pokračovat. Ať se vám moc pěkně májově poslouchá.

0: Noční lince teď 13 minut po 23. hodině přivítáme paní Helenu z Prahy. Vítejte u nás v éteru. Dobrý večer.
1: Já vítám všechny. Dobrý večer. Vítám všechny. Já jsem noční sůva, takže noční linka je perfektní. A já jsem, bylo mi 1,80, už teda nejezdím, ale 50 let jsem řídila různý auta. Začínala jsem v roce 1971, jsem dělala autoškolu v MBčku.
0: Teď jo, řekněte nám, řekl bych později narozeným, který typ to byl MBčko?
1: Nevíte,
0: dobře, nechtěl jsem vás přinést do úzký.
1: MBčko v tom roce, jaký bylo, já nevím, Škoda MB, No a potom teda jsem, vystřídala jsem nejexotičejší cesta byla v roce 74, starým Peugeotem 404 až do Tunisu na Džerbu.
0: Cože?
1: Ale jinak ke Škodovkám potom, když jsem se vrátila, tak jsme měli 120 Škodovku, 120. Perfektní. Manžel měl Ostrava krátký zobák, měl, ještě má teda, manžel už nežije, ale ve Vansdorfu jezdili jsme v zimě, to já jsem všechno odjezdila, on si nikdy nechtěl dělat řidiča, ale tam fakt, tam se kopec, tam je šébr, nebo jak tomu říkají, to je i v zimě, já jsem jezdila za každýho počasí a opravdu jsem neměla jedinou ztrátu, tenkrát body nebyly, žádnej malér, ne.
0: Žádná ztráta květinky, já už se tady dívám na ty fotografie, ano, tak MBčko lidově, to se říkalo Škodě 100, to už vím, která to je, a no, pak teda byla ta 105 asi, a to volal pan posluchač, že jí měl, to už bylo takové modernější, řekl bych, modernějšího střihu, dobře, ale
1: my já jsem... My jsme měli pak GLS-ku 200, GLS. To mě tady v baráku bydlí, on ještě žije, ale taxikář, ten byl vyučený nějak, já nevím, takže mě to spravil a to byla perfektní ta Škodovka. Tak, no. Jinak s favoritem jsem tu tady jezdila, já jsem jezdila furt, no.
0: Taky se tady na ní koukám, na to GLS-ko. Poslyšte, paní Helene, já se musím zastavit u toho, co jste říkala na začátku. Nechci vám skákat do řeči, ale to nás všechny zajímá. Teda ta cesta Škodovkou, jestli se nepletu, na tu Džerbu.
1: Ne, Škodovkou, ne to už byl Peugeot.
0: Peugeotem už později. No popište nám tu trasu, prosím vás.
1: Jako do toho Tunisu?
0: No.
1: Já jsem měla prvního manžela Tunisana, on tady studoval a potom, protože za komoušu, kamarád mu přivez ze Švédska, tam byl na brigádě, tak mě Peugeota kaconka 404 nebo kaconka francouzsky. No a potom musel do 24 hodin odletět a to auto tady musel nechat. Takže já, komouši mě řekli, buď teda darovat státu bez náhrady, nebo s tím odjet do ciziny. Takže ten taxikář, šikovný chlap, tenkrát se schánět náhradní díl děs. No takže jsem jela potom přes západní Německo, Švýcarsko a v 8 ráno mě odjížděla z Marseille loď, kterou já jsem si platila přes Čerok.
0: Já jsem až
1: na Džerbu a v té době, v roce 74, tam nebyl trajekt, takže Arab mě tam dal lodičku, jako měli rybáři tady v Praze a dali mě dvě prkínka, ne na dlouho, ale z boku jsem na to musela najet, aby se ty prkínka schopily a kdybych přidala plyn, tak jsem byla v moři.
0: No, jste kabrňák, teda paní Heleno, když tady popisujete...
1: Já jsem jezdila strašně ráda. Opravdu, to mě to strašně bavilo.
0: A dnes už vůbec nesednete?
1: Ne, já mám dceru,
0: A ta vás vozí.
1: A ta má Peugeota nějakého černého, kolik nevím. Dneska jsme se vraceli z chalupy, já jsem vázaná na ní, protože ona je zdravotní sestra v tom Majerce v Praze. Takže já už ne, vlakem to je absolutně vyloučený a to, takže ona naštěstí jezdí perfektně.
0: Výborně.
1: Ne,
0: Pozdravujte ji, paní Heleno, děkujeme za váš příběh. Napsala jsem si...
1: Tak já jsem jezdila do Pardubic i služebně.
0: No, dneska už se sem jezdí líp, že jo, třeba z Prahy no, po dálnici.
1: Ne, autem, ale já jsem dělala v zahraničním obchodě v Centrotexu, za Zajotržním paláci, jezdili jsme na kontroly, já jsem dělala ceny a to jako... Byl tam fajn.
0: Správně podotýkáte Pardubice, protože dnešní noční linka se vysílá z Pardubic a vy jste se do Pardubic dovolala.
1: Já jsem stará baba, ale mám tu sloní paměť. Co někdo udělal dobrýho nebo špatného, tak si to pamatuju.
0: Ať se vám daří, klidnou noc.
1: Já vás zdravím, taky máte taky sympatický hlas.
0: No to moc děkuju. Ať se daří, nashledanou. Mí kolegové samozřejmě nejsou v tomhle určitě pozadu. Dáme si další muziku, kapelu Kamelot a pak se podíváme taky na to, co jste nám napsali. A potom přijdou další telefonáty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, tahle písnička nám určitě vykouzlila takovou tu cestovatelskou atmosféru. Na Pálavu to bych se podíval. Hned třeba nám někdo právě z Pálavska zavolá. 23 hodiny, 22 minuty posloucháte Noční linku. Vyzýval jsem vás a stále vyzývám, ať nám napíšete a zavoláte na téma naše první auto. Když si vzpomenu na sebe, tak co se týká rodičů, tam to byl nějaký červený žigul, si tak matně pamatuju, moje první vlastní auto, to byl zelený Seat Ibiza. Tehdy po maturitě jsem se s ním vydal až do Francie, po Francii, do Monaka, na pobřeží, do Paříže. Tam mi ho odtáhli, protože jsem nezaplatil parkovné. Jak ho odtáhli, tak to možná nějak poškodili, protože před německými hranicemi ve Francii cestou zpět se rozsypala ta převodovka. No a musel jsem jako natvrdo nastartovat na trojku a vlastně z Německa nezastavovat skoro jenom na hranicích, abych to ujel. No ale povedlo se naštěstí, pršelo jen celilo. Tak ale abych nezamluvil vaše příspěvky, napsala nám třeba paní Maruška zase severních Čech. Zdravím vás i všechny posluchače i tento skvělý pořad. Děkujeme. První auto jsme si koupili starší v roce 1967 a byla to Škoda 1000. Měli jsme ho 7 let a velmi nás pozlobilo, kromě výfuku a baterky, což je běžné, odešla i spojka a to už byl větší výdaj. Auto jsme prodali a následně jsme kupovali vždy nové auto a vždy Škodovku. Měli jsme 105, 120, to jsme dali synovi a ukradli mu ji před domem, bylo pojištěné. Další byl Favorit, ten nám po 4 letech ukradli z garáže, pojištěné nebylo. Další byla Felicie, výborné auto a teď už je to Fabie, má 16 let a 10 let se o ní už starám sama. Jsem s ní moc spokojená, jsem ročník 40, tak snad ještě potvrzení na další 2 roky dostanu. Všem, kdo jezdí rádi jako já, přeju mnoho kilometrů bez nehody, stálá posluchačka Maruška. A pozor, odpovídá i na moji takovou, řekl bych, možná zbytečnou, ale stejně důležitou otázku. Oblíbená barva, červená. Je dobře vidět, správně. Paní Maruško, děkujeme za příspěvek. Paní Iveta nám napsala, zdravím vás, pane Zdeňku, a všechny nespavce. Četla jsem si dnešní téma a slyšela mě dcera a začala se smát. Mami, moje první vysněné auto byl přece velikánský nákladák. Byly jí 3 roky a její největší přání k Vánocům byl právě ten nákladák. Tenkrát jsem běhala od hračkářství k hračkářství a největší, co jsem sehnala, byla cirka 50 cm Liaska. Tehdy ještě nebyly ty krásné velké Tatrovky, jakou jsem později obdarovala jejího syna. Vidíte, ale i tak její to první auto uvízlo v paměti a to už by dneska mohla být sama babička. Jinak pro celou naši rodinu jsou auta velkou láskou, Škodovky, Wartburg, Peugeot, včetně automobilových soutěží, ale to by bylo jiné téma. Dobrou noc, píše paní Iveta. I vám klidnou noc, i když asi ještě nejdete spát a budete dál poslouchat Noční linku, stejně jako pan Bedřich, který nám napsal, dobrý večer, naše první auto byla Lada a byla modrá. Dobře. Další písemné příspěvky určitě ještě přečteme, přicházejí, pište nám na našem webu rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář, anebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz, ale v první řadě volejte, za chvíli se opět spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to tak. A ten čas čekání vyplní, doufám, příjemně Jiří Korn.

0: Ke Krkonoším do Hostinného, zdravím pana Milana, jsme ve spojení, doufám, že to vydrželo. Ano, dobrý jsme. Večer.
1: Dobrý večer, jsme ve spojení, zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: My zdravíme vás do krásného podkrkonošského města, nebo skoro krkonošského samozřejmě. Jste majitelem automobilu?
1: Majitelem automobilu nejsem. Uh-huh. Auto jsem dal pryč, protože řídit nemůžu.
0: Uh-huh. A byl jste majitelem automobilu?
1: Ano, byl asi 5.
0: Uhum. A čím to začalo? Tak pojďme na ten začátek, protože naše dnešní téma je naše první auto.
1: Začalo to ještě za svobodna Fiatkem 650, tou beruškou, víte, taková je malej.
0: Já si to tady hledám, asi tuším, ale nejsem úplně odborník na auto. Jo, Fiatek, trošku mi to připomíná nějaké autíčko, v kterém jela ta jeptiška v Četnicích z toho kopce, ale nevím, jestli to byl Fiatek.
1: No, je to spíš, jak byly ty o těch doktorech, jak byl...
0: Básníci.
1: Básníci.
0: Jo, jo, jo. No a
1: jak
0: sloužil Fiatek tehdy? Byl maličký?
1: Byl maličký, sloužil výborně, jezdil jsem po pacientech. Byl výborný.
0: Mm-hmm.
1: Zimně jezdil, nastartoval všechno, byl na něj spolehnutí.
0: Kde nejdál jste s ním byl?
1: Takový, kde nejdál, Zábřeh na Moravě.
0: Jo, takhle po Česku. A sloužil věrně, anebo někdy jste měl chuť, jak to říct, ho plácnout?
1: No, párkrát jsem mu poplácal, ale sloužil věrně, opravdu.
0: A začal vám být možná těsný, ne?
1: No, ano, ano, dá se říct, jo. Tak pro jednoho to je úplně ideální autíčko. Jeden na nákup, no.
0: A se kterým dalším jste mu pak byl nevěrný?
1: Pak jsem se oženil a koupil jsem si Škodu 1000, ještě na to, abych se vyjezdil prostě, abych se naučil pořádně řídit.
0: Jo, a strach za volantem nebyl?
1: Ne, ne, určitě ne.
0: No povídejte, chtěl jste dopovědět ještě něco k té Škodovince?
1: Tam ta zlobila stopením zase, ale jinak jako jezdila perfektně. Měl jsem tam sportovní volant.
0: Oni
1: ty tisícovky se rychle rozjedou, oni proti ostatním autům ty doby.
0: A pak přišlo co?
1: pak přišla 120, bílá. S tou jsem vyjel v zimě až do Jánských lázní při Vánici, tak já to taky nedám dopustit. A pak Felicie kombi.
0: Jo, jo, jo. Bylo nějaké auto, na které jste fakt třeba čekal, byly pořadníky totiž a nebylo to hned?
1: Ne, to za nás se už nečekalo.
0: Nečekalo.
1: Já jsem vždycky kupoval po prvním majiteli, nebo po majitelech, víte.
0: Jo, jo, že nebylo úplně nejnovější.
1: No, ano, ano, ano.
0: A stejně věrně sloužilo. Jasně. A co garážování? To byl pod střechou a nebo pěkně na ulici?
1: Teď to poslední už bylo v garáži. Bylo pěkně garáž studená a pěkná.
0: Jo, dobře. No, nejlepší auto do Podkrkonoší v současné době, vy jste říkal, že nejezdíte, že nemůžete, ale určitě vás občas někdo vyveze.
1: Ano. No, jezdím většinou dopravou, dopravou veřejnou, takhle jsem to chtěl říct.
0: Dobře, chtěl jste ještě k dnešnímu tématu něco podotknout, pokud ano, je to vaše?
1: Ne,
0: je to tak všechno. Zavzpomínal jste si prostě nostalgicky na toho Fiatka, my jsme se ho všichni představili. Jakou měl barvu na závěr, pověste?
1: Bílou.
0: Bílý Fiatek, kolik jste říkal ten typ vlastně? 650?
1: Ano.
0: 650, dobře. Ať se vám daří, buďte zdrav v Krkonoších a zase se nikdy ozvěte.
1: Pěkný vysílání.
0: Ať se vám daří, pane Milane. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Tou cestou, tím směrem, prý by...

0: Posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky Pohodu. No, Český rozhlas má síť regionálních stanic i díky vám, hlavně díky vám, jenom díky vám, posluchačům a koncesionářům. No a z pardubického studia dnes vysíláme noční linku z jednoho z těch několika, které tu jsou. A do ní se dovolala paní Jitka, jestli se nepletu. Dobrý večer.
1: Ano, nepletete, dobrý večer.
0: Paní Jitka, odkud?
1: Opavy.
0: Jakže?
1: Z Opavy.
0: Opava, dobře, takže Moravskoslezský kraj. Takže tam asi ladíte Český rozhlas Ostrava, vidíte?
1: Asi, nevím.
0: Určitě, je to tak. Jo. Výborně. Paní Jitko, tak z kterého konce vezmete téma Moje první auto vy? Bude to barva, bude to typ, bude to vzpomínka?
1: Moje první auto byla Škoda 120 LS, bledě modrá. Taková. Já jsem dělala řidičský průkaz až v 35 letech. A protože jsem ho potřebovala v práci a když jsem dodělala řidičský průkaz, tak mi doma řekli, že si musím, že musím začít jezdit v co nejhorším autě, abych potom mohla sednout do čehokoliv a jet.
0: Na tom něco je dělat i autoškolu v horším autě, vidíte?
1: No, tak to asi v autoškole už nebyly žádné takové horší auta, ale potom mi koupili Škodu 120 za 5 000, někdo to dal na protiúčet.
0: Aha.
1: A spravili mi ji, takže když jsem chtěla vyjet, musela jsem vždycky otevřít zadní kapotu a napumpovat to, ale potom to jezdilo jako čert a dovezlo mě to kdykoliv, kdekoliv, do kopce, v zimě, skvělé auto.
0: Jak dlouho vám ta 120 LS vydržela?
1: No, než se úplně rozpadla. Nevím, to úplně přesně nevím, 3-4 roky asi jsem ji měla. Takže to jsem měla tak. A potom jsem měla taky ještě starší auto a to byl bílý favorit.
0: Ano. Zaregistrovala jste nějakou změnu jako v kvalitě toho řízení?
1: No, tam ještě ani v tom favoritu nebyl posilovač řízení, nebyl. To jsem se hodně nadřela. Ale potom už přišly teda nové auta a tam už to bylo v pohodě.
0: To je co? Takhle prstíkem si jenom řídit, utáčet volantem, všechno to zvládá. Poslyšte, paní Jitko, a když jste tedy získala řidičský průkaz v 35, kdy poprvé a kam jste si troufla vyjet s tím autem daleko? Jako nejenom služebně, ale fakt třeba na dovolenou, do zahraničí, než kvůli.
1: Ne, zahraničí ne, no, tak nepočítám Slovensko, Polsko, takové, ale na dovolenou ne, to já jsem neřídila, nicméně v práci jsem řídila dost a můj první výjezd mojí škodovkou byl takový, že teda jsem si úplně tak jako netroufla a tak jsem poprosila synovce, který studoval na automechanika a jede se mnou. A teda vyjeli jsme ještě v neděli brzo ráno, když ještě nebyl provoz. A vyjeli jsme s mojí škodovkou a on mi říká, co to děláš? A já říkám, chci tam dát 5. A on mi říká, to tvoje auto vůbec 5 nemá.
0: Jo, v autoškole mělo 5 a tohle nemělo 5. A vidíte, dneska už má 6. Já teda pořád jako řídím manuál, žádný automat.
1: Ano, užívám já si, mám manuál.
0: Užívám si to řazení, ale pak když jdu třeba do služebního tady v rozhlase, tak to je nějaká Fabie asi, nevím, Fabie to je úplně nejobyčejnější, vozy máme v rozhlase a ta má jenom 5 a to byste koukali, jak tam kolikrát si dá tu 6 a ono nic.
1: Potom nám to kousek dál, nám to vyplo, přestaly fungovat směrovky, Takže on byl takový dvoumetrový, sama ruka, sama noha, a teď, jak to měl naučené z té školy, tak začal mi strkat ruku z toho okýnka a ukazovat ten směr tou rukou. No to prostě...
0: No jo, to nás...
1: zažila jsem toho na cestách.
0: To nás učili,
1: hodně,
0: že má takhle člověk vystrčit tu ruku do pravého úhle, že jo?
1: Ano.
0: Teda, tak to se mi nestalo, že by mi nešel blinker, to je pravda, ale o rozsypané převodovce teda na francouzsko-německých hranicích, to bych mohl vyprávět v tom slejváku, to byla noční můra, ale říkám, nedám dopustit na to ruční řazení,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: I když dneska už jsou takové vychytávky, jako že člověk si tam nastaví, ať to jede 60, ono to jede 60, tak když před vámi to auto prostě ho doženete, tak ono to podle něj zpomalí, to je fajn, jo? Že už
1: no,
0: člověk se člověk nemusí starat.
1: To jsem si nikdy nedovolila tento tempomat zapnout.
0: Ne, protože, vážně.
1: Ne, člověk by potom asi, já nevím.
0: Jako zlenivěl, myslíte, zapomněl?
1: Ano.
0: Nebyl tak
1: ano.
0: Pozorný? Možné, je to možné. No. Dobře, panítko, díky moc za pěkný předpůlnoční rozhovor na téma Škodovinka 120 LS bledě modrá. Vidíte, jak jsem si to zapamatoval pěkně.
1: Ano, perfektní.
0: Ať se vám daří a zdravíme Moravskoslezský kraj. Ať se daří.
1: Taky krásný večer.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Do půlnoci minimálně ještě jeden telefonát s vámi, posluchači Noční linky, stihneme. Teď Michal Tučný.

0: Doufám, že Michal Tučný v noční lince potěšil, stejně tak, jako nás teď potěší svým telefonátem a příspěvkem na téma naše první auto, pan Jarda Odíčína. Zdravíme k Řáholci, pane Jardo, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Tak já jsem měl své první auto po vojně v roce 80, když jsem přišel, jak jsem dělal řidičáka, to trvalo dlouho, asi nevím, 3 měsíce, nebo jak bylo. A v roce 81 jsem si koupil 120 GLS. No a jak povídali ty lidi, to do kopce to vyjelo všechno, ty motory, ty nový, co jezdili už s předkem motorem vepředu, tak ty stály a do kopce jsem jel jak baron.
0: Jo, dobře, takže to byla, já ani nevím, jestli dneska ta novější auta některá mají takhle motor vzadu, to asi ne, už moc co?
1: No, to taky teda nevím.
0: Taky nevím, já jsem takový analfabet trošku, já vždycky hlavně, že to jezdí, že to je čisté a že to je spolehlivé a že to má hezkou barvu, jo, a že to třeba umí ten tempomat, jo, to jsem spokojený. Ale pak jsou kolegyně třeba tady v rozhlase, když jedou něčím modernějším a pípá to na ně, tak jsou z toho celé nešťastné. Tak vy jste pro tu klasiku nebo pro nejmodernější výkřiky teď?
1: Ne, to s tou jsem měl asi do roku 1997, a v roce 1998 jsem si koupil Felici GLX a tu mám do dneška, to je 28 let, i bude 1. září. No a je schnilá teda už na padrť, ta bude asi...
0: Neprojde technickou, myslíte, jo, příště už?
1: No, to už asi ne, ono to je rezavý, ale motor ten je dobrý, jako.
0: A co budete dělat? Auto není levná záležitost.
1: Pak mám ještě moje poslední auto, mě je 68, no a 12. dubna, co vyletěl Gagarin, 12. dubna 2012 jsme koupili Volkswagena Golfa. Takže mu je

0: 14 let, no a 6 let, tak jak tady budu dlouho, tak 10 let ještě snad vydrží a pak se uvidí.
1: Taky jsem golfovej, ale teď teda v posledních letech jako už na operák, už to nechci vlastnit, vždycky to odevzdám, nic z toho nemám pak, jo, možná, že se to prodraží, ale prostě vlastně není to moje auto a cokoliv se s ním stane, tak musí oni vyřešit, to je jako fajn, no, ale člověk si poplatí.
0: Tím golfem taky jsem spokojený.
1: Jo, jo.
0: A i byla tam měněna jedna součástka, jenom asi za 6 000.
1: Mm-hmm.
0: A jinak nic, no.
1: Výborně, dobře.
0: A ta 120 byla oranžová, Felicie modrá metalíza a golf je takový červený, takový.
1: Jo, tak myslíte i na ty barvy, jak jsem se na ně ptal. Kde jste byl nejdál s tím autem, ať už s tím, nebo s oním?
0: Ale to se 120 jenom po Česku.
1: Mm-hmm.
0: A s Felicie i s rodinou jsme byli v Chorvatsku.
1: Jo, a vařili jste, nebo Felicie už nevařila? Já nevím, já vím, že my jsme s Žigulem vařili vždycky, jo, když se popojíždělo na hranicích.
0: Ne, ale jeli jsme na nejvyšší horu v Chorvatsku,
1: mm-hmm.
0: Teď nevím, jak se jmenovala, a měl jsem ho u jednoho kluka a jedeme na tu nejvyšší horu, já nevím, asi kilometr předtím, půl, mít 4 lidi, že dva synové a manželka, a taková, no díra tam nebyla, hub tam byl, hub, a ono to skočilo a byli jsme tlumič. A teďka nevím, myslím, že přední, kdyby se to stalo vzadu, tak se nedá jet, nebo co.
1: A vepředu se dalo, nějak jste to zvládli.
0: No, vepředu dojeli jsme nahoru, volal jsem tomu, jo, může s tím jet, no, tak mě to tam pak opravili.
1: Přítel na telefonu. Dobře, pane Jardo, zdravím Kýčínu do Královéhradeckého kraje, jo. Sousedního, ať se vám daří.
0: Taky jste sympatický, jo.
1: Mějte se fajn, nashledanou.
0: Taky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Máte rádi Marii Rotrovou? Jestli říkáte ano, tak právě vám teď uděláme radost.

česká Lady Soul, jak se jí přezdívá, Marie Rotrová. Za chvíli bude půlnoc, začínáte psát další příspěvky a chodí k nám, tak některé si necháme na dobu po půlnoci, ale jeden přeci jenom od pana Františka přečteme už teď. Dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. První auto jsem si pořídil ve svých 26 letech a to bylo v roce 68. V té době to bylo tak, muselo se položit 20 000 korun jako vklad. Potom se čekalo 3 roky, než na vás přišla řada. První moje auto byla Škoda 1000 MB, stála 45 000 korun. Měl jsem ji jeden rok, prodal jsem jí za 60 tisíc. Potom následovali Fabie, Felicie, Favorit, dva Renaulty, dva Fiaty, některá auta byla už jetá. Taky jsem si koupil elektrická vozítka, to hlavně kvůli úspoře benzínu. Jako zedník jsem si k novému autu koupil auto starší, abych mohl jezdit po stavbách, vozit i spolupracovníky, to se vyplatilo. Dneska mám Scénica už 25 roků, je jako nový, mám dvě auta na prodej, Fiata, Scénica, dneska, kdy mě bude 84 roku, tak musím počítat s tím, abych prošel zdravotní prohlídkou, jinak budu muset prodat všechna auta, píše pan František. Pak tu máme nějaké příběhy o Moskvičích, myslím, že jsem tady zahlédl, všechno si přečteme a přivítáme samozřejmě po půlnoci další telefonáty.

0: právě byla půlnoc, trochu jsme přitvrdili hudebně, to abychom se trochu vyšponovali řidičsky, udrželi pozornost a vstoupili do nového dne, do pondělí 11. května.
1: Noční linka.
0: 131. den roku 2026, svátek má Svatava, všechno dobré, narozeniny třeba spisovatelka Eva Kantůrková, 96. je geolog a spisovatel Václav Cílek, tomu je 170, zdravíme i narozeninového oslavence desetibojaře Tomáše Dvořáka, nebo modelku a zpěvačku Ivu Frilingovou. A před 80 lety, představte si, to se konal zahajovací koncert prvního ročníku festivalu Pražské jaro a 60. slaví stadion, fotbalový stadion v Hradci Králové, později nazýván Podlízátky. Tak to jen, abychom si spojili určité události s 11. květnem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, před 100 lety vyrobili první automobil s logem Škoda, luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza, převzali československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a proto jsme zvolili pro téma nedělně pondělní noční linky můj první automobil, naše první auto. Vy jste se bezvadně už po 11. zapojili do dnešního tématu svými telefonáty i písemnými příspěvky. Další dopisy přišly přes naši schránku na webu rozhlas.cz/linka, ale za okamžik dáme přednost někomu z vás, který telefonuje a že vás teď volá docela hodně. Říkal jsem si, že to nějak hudebně podtrhneme, naladíme, tak co byste řekli, vy to poznáváte? Vaši příznivci, hudební příznivci poznávají, která písnička už hraje, tak se nechme řidičsky právě teď naladit, co říkáte. Milan Chladil je tady.
2: 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Řídím se jako drek.

0: Tak to bylo o mopedu samozřejmě, že i to se vlastně počítá. Můžete odpovědět na otázku naše první auto, že to byl moped a až pak přišlo tedy vícestopé vozidlo. Jestli se nepletu, tak teď si popovídáme s paní Věrou z Přerova. Ano. Dobrou noc. Ano. Tak to zní jako, když se loučíme, ale my se vítáme.
1: Jo. Já bych vám chtěla popovídat svůj případ. Mm-hmm. Já jsem dostala od rodičů peníze, kteří se rozvedli a dali mě peníze. Bylo mě 27 let, tak jsme si koupili auto s manželem. Jo. Bílou Škodovku 105.
0: To byla láska, no, co?
1: To byla láska a měli jsme jedno dítě, no a bývali jsme na venkově. A garáž jsme měli svoju, takže já jsem měla auto zagarážovaný. No a jedenkrát na jezdění jsem měla minimum, opravdu snad druhý výlet tím autem. Uh-huh. A víla jsem teda, že pojedeme s dětma do Přerova k holiči. A na náměstí, že přijde manžel, auto si převezme až. No a tak jsem, otevřeli jsme všechny brány a já jsem sedla, když se jsem začala výjíždět z toho auta o ten sloupek té garáže, jsem celý přední blatník odřela úplně strašně. No tak děcka brečeli na dvoře, že co se stalo, já jsem brečela, už jsme nejeli nikde a čekali jsme ve 3 hodiny odpoledne, jak přijede manžel z Přerova do domu z práce a když to uviděl, boží dopuštění, zabije mě, řval. Já jsem se třepala hrůzou a utíkala jsem k sousedovi, který zrovna byl policajt na dopravním inspektorátu. Horou náhodou soused přišel a říkal, no tak neblázni, to se dá spravit, nedělej tady toto. No. No tak potom se to spravilo, protože jsme měli ještě originál barvu, v takovým rozprašovaču jsme k tomu dostali, byla to sloní kost, takže se to dalo dobře nastříkat, takže se to spravilo. No ale protože jsme měli v garáži, já nevím, jak se tomu odborně řekne, takovou vyhloubenou tu jámu, aby se dalo tam po schodkách líst a to auto opravovat.
0: Jo, rozumím,
1: bylo tam dost vlhko, tak se nám zatím na tým blatníku začali dělat puchýře. My jsme to auto do roka prodali. Stálo tehdy 54 tisíc a celých 54 tisíc jsme dostali zpátky.
0: Ano.
1: No, a bylo další pořadí, který jsme získali a koupili jsme si Moskviča.
0: Jo, a bylo to hned jako, že jste prodali a chvíli jste čekali na toho Moskviče, že jste byli bez auta chvíli.
1: No, bylo na pořadí, ale chvílenku jsme jenom čekali, protože ten, co nám ho prodal, už ho měl to pořadí delší dobu.
0: A manžel takže prostě nechtěl mít to auto z puchýři.
1: Ne, to už to muselo jít pryč, to auto.
0: Jo. My chlapi jsme takový malicherní někdy, no, to je pravda, jakmile to není tip-top, co hlavně ta auta, tak raději vyměnit.
1: Tak ještě vám řeknu ty Moskvičovi, tak to bylo auto výborný, to byl tank, ten projel po poli, ten projel všady, užili jsme si s ním, ten už ale nestal 54, ale ne, 45 stálo MBčko a 54 tisíce stál Moskvič.
0: Takže jste dopláceli.
1: No dopláceli jsme, jezdili jsme, no a všechny přehrady, koupili jsme stan, měli jsme na vrchu na střeše ohrádku a pojezdili jsme Lipno, Slovensko, ale do ciny ne, jenom tady u nás, tak, že nám sloužilo velice, ale taky po mně chtěli, když už mi bylo o rok víc 28, aby na 1. května jela v průvodu s tím Moskvičem, jako mladá žena a s Moskvičem do průvodu dostala. A chtěl to svazarm po mně, praporky, že mě dají a že pojedem 2 řady vedle sebe a prostě s Moskvičem. No, ale
0: to jste se mohla krásně vymluvit, že to nezvládnete, že to ne.
1: No, já jsem se vymluvila, ale opravdu jsem bych to, říká, já najedu do těch lidí na chodníku, ty nejsou široký, to já si nezvládnu. No já teda nepojedu, tak jsem měla kvůli tomu aj takový jakýsi nepříjemnosti, že jsem to odmítla. Já od tehdy na vesnici, když bylo 10, to bylo hodně v roku 57, to neměl kde kdo. Já to získala jedině těma penězama od těch rodičů, kteří mě je darovali, když se rozvedli. No tak takový mám vzpomínky. A pak jsme se nastěhovali z té vesnice do Přerova a tady jsme neměli garáž, tak auto stálo venku a tak jedenkrát mě ukradli zrcátka, po druhý mě ukradli takový zástěrky, za těma zadníma kolama byly takový gumový zástěrky. Pořádně to tak jsme se rozhodli teda. A už jsme se s ním ale najezdili, takže jsme ho prodali za 10 000.
0: No,
1: hodnota.
0: Tak to byly autoperipetie paní Věry z Přerova, které moc děkuju. Poslouchal jsem vás se zatajeným dechem, jo?
1: Mám na to vzpomínky,
0: jo.
1: Když je mě dneska vzpomínám a je mě 86 let.
0: Tak ať zdraví slouží, jo.
1: No, děkuju vám moc, ale ráda na to vzpomínám. A potom, když jsme ho prodali, ještě tak vám řeknu, že ten, co si ho koupil, s ním vozil trávu nasečenou pro králíky a pro kozy. Jako v kufru mu trčela tráva, když jel.
0: Takže i když to nebylo vaše, tak vám srdce krvácelo, že jo?
1: Hrozně mě to bylo líto. A když jsem mohla, tak jsem rukou aspoň poklepala po blatníku, protože to bylo prostě pro mě moje auto dlouho jsem se toho nemohla zbavit.
0: Paní Věro, přeju vám klidnou noc a díky za vaše vzpomínání.
1: No, vzpomínám ráda velice. Mějte se krásně. Dobrou
0: nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jako první do dnešní noční linky volal pan Zdeněk po 23. Mluvil o svém prvním autě. Ještě teď mi volal při písnice a říkal, pak jsme taky měli Škodu 1203. Tatínek ji měl, zvedací střecha, stan, pak ji zdědil, tak jen to chtěl tak poznamenat. Vyřídil jsem vám.

0: Vánoční lince, teď už s datem 11. května. Přivítejme paní Magdalénu z Hradce Králové. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům. Tak a já jsem chtěla říct naším prvním autem. Mm-hmm. Byla Simka, 1300. Tehdy byli v Hradci, myslím, jenom tři. Mm-hmm. A bylo to auto k nezaplacení. Ani přesně teď nevím, jak dlouho jsme si ho užívali, ale hrozných let.
0: Mm-hmm. Jakože spolehlivé bylo prostě.
1: Ano, spolehlivé. Tehdy myslím, v 78. roce byla kalamita, myslím, že na Silvestra byla taková hrozná změna počasí.
0: Rozumím. Ano, ze Silvestra na Nový

0: rok, vidíte.
1: Ano. A my jsme šli z návštěvy v ulici, se startovali auta, nemohli to nastartovat. My jsme sedli a auto jelo. Mm-hmm. Nastartovat auto jelo. Pak jsme měli MBčko nový. Pracovní jsme měli potom Žigula. Paní dobře řekla, že to je tank, ten teda vyjel kde co.
0: Mm-hmm.
1: A nakonec to už jsem byla sama. Fabi, která mě slouží už ne na výlety, ale
0: na nákup.
1: A takový ty pochůzky. Mm-hmm. Popřípadně, když potřebují přítelky, některý nemají auto nebo nemají řidiča, potřebují odvízt někam, buď na nákup, nebo k lékaři a tak.
0: Takže a sama řídíte.
1: Sama řídím a je to můj koníček velký. A když ještě řeknu případ s cestinkou, když jsme jeli na dovolenou na Slovensko, tak já jsem ještě neměla řidičák. To bylo krátce, jsme ho koupili, myslím, že jeden den, že jsme auto koupili a druhý den, že jsme odjížděli na dovolenou. A traduje se v naší rodině historka, kde děti s radostí vykládají, jak se mamka vyhnula na místním hřišti dvěma kravám a auto nenabourala.
0: Vy jste si to zkoušela, jo, na tom hřišti.
1: Ano, ano.
0: A poslyšte, kdybyste měla dneska sednout do té Simky ve srovnání s tím vozem, který máte, uřídila byste to?
1: Já si myslím, že jo, protože já jsem takový typ, že kdo z příbuzných má nějaký auto, tak když kemrám, ať mě nechají svýst jako řidiče, aby si to vyzkoušela.
0: Jak to jede?
1: Protože pro mě autem je... je
0: požitek.
1: Požitek, ano, přesně tak.
0: Mm-hmm.
1: Když teď jako na dlouhé cesty už nejezdím, ale jakmile můžu sednout za volant, je to požitek. A když jsem byla po operaci se srdcem, já jsem měla, myslím, aspoň měsíc zakázáno jezdit, ale nedalo mi to. Přišla jsem z nemocnice, pod oknem mi stálo auto a říkala jsem, tak já jdu se hned projet. A myslím si, že to byla taková uzdravující jízda, že prostě jízda jako dovede, jízda autem dovede člověku tolikrát energie a ty krásy a pohled na krajinu, že i uzdraví.
0: Ano, psychika půl úspěchu, samozřejmě. I u nemocí, které nejsou, u nemocí, které nejsou psychické, ale stejně prostě dělá to hodně. No, paní Magdaléno, zdravíme do Hradce. Tam je moc příjemný městský okruh, jako docela to je vychytané, tam se jezdí celkem fajn. Co?
1: Ano.
0: Ať se daří.
1: Vám se přeju šťastné kilometry.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za chvíli nahlédneme na to, co jste nám napsali a teď si dopřejeme Nezmary.

jsme si užili Nezmary, doufám, že i vy, jako já, tady ve studiu Českého rozhlasu vysíláme noční linku dnes Pardubice na téma naše první auto. Slíbil jsem, že nezapomenu na to, co jste nám taky napsali na našem webu rozhlas.cz/linka. To nesmíme zanedbat a pak samozřejmě přijmeme opět další telefonáty do vysílání. Takže pan Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, moje první auto byla Škoda 105 červené barvy. Dál jsem měl Škodu 120, potom Forda a vrátil jsem se ke škodovkám. Škoda Felicie, kombi šedá metalíza. Teď jezdím Škodou Fabii, kombi šedá barva. Jako náhradní mám Peugeota 307 kombi. To se pozná chlapno, že to tak jako ty typy tady nám napíše, výjmenuje a zároveň ho to těší, že to může takhle napsat. Nejdál jsem byl autem na Slovensku a v Polsku. Jezdím rád, ale kratší vzdálenosti. Láďa zdraví všechny posluchače noční linky z Litoměřic a my mu za příspěvek děkujeme. Stejně i paní Vlastě, která píše: dobrý večer, vzpomínám na naše první auto Moskvič 407 béžové barvy. Nebylo nové, ale první majitel byl lékař a bylo asi 5 let staré, ale udržované. Udělalo nám velkou službu, zvlášť při odvozu ráno dětí do školky. Pak manžel rozhodl koupit Moskviče 412 modré barvy. Taky jsme byli velice spokojeni, jelikož jsme koupili dům, který potřeboval rekonstrukci, museli jsme ho prodat a těžko jsme se s ním loučili. A stejně jsme po 2 letech od příbuzného koupili opět Moskviče 408. Po 90. roce manžel začal podnikat a sehnal ojetého Passata, se kterým měl nehodu při mikrospánku. Poslední jsme měli Nubiru a poslední spolehlivé auto Hyundai 120, které jsme darovali vnučce, protože manžel po těžkém covidu nemohl řídit. Dnes mě již vozí dcery nebo vnoučata. Přeji vám i posluchačům pěkný vstup do dalšího dne a týdne, paní Vlasta. Díky, že jste to tak shrnula, paní Vlasto. A ještě tu máme příspěvek od paní Marty z Prahy 6. Tak co nám napsala? Nečetl jsem to, teď budu číst přímo do vysílání a vypadá to hodně zajímavě. Dobrý večer, pane Zdaňku a všichni posluchači. Je nám s manželem 84 a 85 let. Nikdy jsme neměli nové auto, jen ojeté. První byla po tatínkovi zděděná Škoda Baby, takzvaná Babinka. Měli jsme ji pár let. Druhé auto jsme měli Škodu Octavii kombi zvanou Bárušku. A to jsou ty jména daná autům, někde se to takhle pěstuje v některých rodinách. S tou jsme najezdili nejvíce, byli jsme mladí a manžel měl jako koníčka železniční modely a také miloval úzkokolejky, tak jsme dovolenou s dětmi trávili ježděním tehdy po Československu, všude možně po úzkokolejkách. Také jsme čekali 3 dny v Mladějově, než roztopili a vyjeli s průmyslovou parní mašinkou. No a tam to znám, to je tady u nás v Pardubickém kraji. Nejdále jsme byli na černým Balogu. Další auto bylo Žiguli kombi, to byl tank. A teď poslední máme Škoda Favorit Formant z roku 93. Vždycky jsme měli kombíky, protože sloužili jako malý nákladák, protože na chatu se stále něco vozí. Favorit Forman bude za chvíli veterán, my jsme na něj pyšní a nové auto bychom nechtěli. Už to s ním doklepeme. Noční linku poslouchám snad 20 let, všichni moderátoři jsou a byli úžasní, moc vám děkuji. Paní Marto, vy jste to tak krásně napsala a musím říct jako naprosto bez chyby, bez jakékoliv gramatické chybičky, moc pěkně napsaný,

0: ne e-mail, ale příspěvek na našem webu na formuláři rozhlas.cz/linka. Tak vám za ty písemné příspěvky do nedělně pondělní noční linky moc děkuju. Třeba ještě něco připíšete, ještě je tu možnost, ale za chvíli opět někoho přivítáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: do svítání je ještě daleko, za chvíli bude 12:30, v plném proudu je noční linka na téma Naše první auto a jsem moc rád, že můžu z Pardubic pozdravit do nedalekého Rychnova nad Knižnou pana Oldřicha. Zdravíme.
1: Dobrý den, nebo spíš dobrý večer, já nevím, co nazvat teď.
0: Ano, ano, ono je takové nešikovné říkat dobrou noc, to většinou se říká před spaním, i když za chvíli si to popřejeme, ale pane Oldřichu, zdravení není důležité, důležité je vaše první vozidlo, zavzpomínejte.
1: No, moje první vozidlo v podstatě, no, s kterým jsem jezdil, to bylo první, ta otcovo vozidlo, to byl Trabantík. Mm-hmm. A pak jsem si říkal, no, že bych chtěl mít vlastní a to první moje červená stovka, 100L, škodovka.
0: Zamačkáváte slzu, když na ní vzpomínáte, já to cítím.
1: No jo, tak s tou jsem si taky užil teda.
0: Jak to myslíte?
1: Jo, tak jako, co jsem koupil, tak to jsem byl asi 15. majitel, tak jsem koukal do techničáků. To bylo ze 69. všichni kliky ven to mělo, to někde z Ostravy, až se to dostal sem do Rychnova, no.
0: A jako sloužila, jo, v pohodě, nebo jak jste myslel, že jste si s ní užil?
1: Akorát blatníky, ale co se do toho tak každý udržel, jak to bylo vystříkané rezistinem, tak auto jako podvozkově vydrželo dost dobře, no.
0: A nikdy vás nezradilo na cestách, že byste někde zůstal viset?
1: Jo, jednou mě opadlo kolo.
0: Fakt jo.
1: Jo,
0: to si
1: jo.
0: Člověk dneska ani nedovede představit, co, když nemá nehodu, že by se tohle stalo.
1: No, to byla uhnělá nápravnice za předkolo, a to bylo u baráku, tak se to dalo.
0: Šel jste někdy do nového auta úplně, z brusu nového, z autoservisu?
1: Jo, tak to, no, tak jako už jsem pak, to jsem si přidal další auto, jedno bylo auto nový, no. To byl Peugeot Expert, no. Taková dodávka už, no. No, tak mezi tím jsem vystřídal škodovku, pak přijatel a ještě další škodovku, pak Opla.
0: Máte to pestré.
1: No, teď zas malinkýho Fiat Asterio, 20-letýho Punta, takže furt to nějak střídám.
0: Tak a které to vozidlo se vám jako řídilo nejkomfortněji, nejlíp, že fakt na něj vzpomínáte a říkáte si, sice třeba nebylo první, ale to bylo fajn auto.
1: Jako byl pohodlný ten Opel Rekord, to bylo vládní vozidlo, jsem tomu říkal, to jako to 2.2 motor, v tom byl stříkačka a to jezdilo jak v reku, no.
0: Kde jste s ním byl nejdál?
1: V Maďarsku a na Slovensku, a jako moc do ciziny se jako vždycky bojím jet, že se něco vyštění v té době, kde pak karty nebyly tenkrát.
0: No, jasně, za prvé peníze a za druhé teda, jako v Maďarsku byste asi se těžko domlouval.
1: No, že to jsem tam poznal, jsem tam byl, nem tudum. Tak to bylo otvorím. Ale tak oni někteří měli německy, no, jak to šlo, no, ale bylo to takový veselý, no.
0: Myslíte si, že záleží na tom, odkud člověk je, že tam buď řídí líp nebo hůř? Myslím, že třeba, já nevím, řidiči z velkých měst dřív, když byly ještě ty SPZky po okresech, tak nadávali na řidiče z menších okresních měst. Pozor, jede Rychnovák, teď se vás nechci dotknout. Hradečáci tohle křičeli a Pardubáci zase křičeli, hele, Ústečák. Nebo chrudí má.
1: No, tak to přesně bylo. No tak nelze se divit, jako za svoj neuměli jezdit na povolesnicích ty měšťáci, no to byl ten problém. No.
0: Jo, to je pravda.
1: Oni se tak motali divně po těch silnicích a zase my jsme se motali ve městě.
0: Na těch velkých křižovatkách, všechno mělo něco. No. Já jsem nechtěl vyvolat žádný spor, jo, to jenom, že jsem si na to vzpomněl, když jste řekl z Rychnova, tak...
1: No
0: že
1: to
0: se...
1: tak bylo, no. No teď už to nepozná, každý má Ačko a tím to končí.
0: Teď se to nepozná, protože každý má kraj, že jo, za prvé.
1: No, a když to má leasingovku,
0: tak je to Praha. No, takže si říkají prokletý Pražák a přitom vůbec nejsme prokletí Pražáci, že jo, často v těch autech.
1: No, přesně tak,
0: no. Se říká drzý Pražák, že jo. Ten je uprsklý jako Pražák, se říká. No, protože tam teda člověk v Praze, to je pravda, tam člověk musí mít nervy a trpělivost. Já když tam jedu do rozhlasu občas, tak to kolikrát radši nechám na Černém mostě a dojedu metrem.
1: No, je to tam strašně, no, když jsem tam tuhle tak jel, tak to bylo jako... A jak to nemáte nějako věty, a tak se koukáte, že se, když tam jedete, já navigaci žádnou nemám, tak vždycky jezdím bez tohohle. A A když jedete podle těch, někdy to zavádí, že jedete někam jinam.
0: No. Jo, to jste mě teď inspiroval. Já si sem zase někdy sednu za mikrofon, tak to by bylo dobré téma, jako navigace a mapy, protože my jsme tak zlenivěli, a teď neříkám, že to je špatně, ale když si vzpomenu, že jsem právě po té maturitě jel po té Francii s papírovou mapou, že jsem musel mít navigátorku, to prostě, a dneska tam to člověk naťuká, ona vás ještě pošle jinudy, když tam vidí nehodu někde na dálnici, abyste tam nestál, to je pohodička teda, to je úplně něco jiného, ale mělo to něco do sebe, co ty mapy?
1: Já podle toho jezdím doteď.
0: Fakt jo?
1: Teď jsem byl třeba na dovolení v Jižní Čechách, tak si píšu 35 doprava, tam 20, tam 16, to jedu podle silnice, jedu kam potřebuji.
0: Jo, ale, no, ale najdete si tu mapu na internetu, ne?
1: Ne, na mém mapách, jo. Mám mapu Autoatlas, mám v autě. A...
0: To si kupujete tak teda nová to... vydání, jo? Ty silnice totiž přibývají, že jo, rostou jako houby po dešti.
1: No, tak rostou, ale zase to nejde, takže se... Pak vás to tam třeba naviguje nějakou rýnudy, ale je to v pohodě. A jako, že byste jel někam jinam, když víte, že tam máte, tak je tam zase ten směr. Takže
0: jo, dobře,
1: koukáte,
0: dobře.
1: Že tam je nová cesta.
0: Mm-hmm. No, já vám moc děkuju, pane Oldřichu, jak jsme si tak krásně jako východočesky popovídali. Mějte se pěkně.
1: Tak jo,
0: ať se daří, nashledanou.
1: Taky,
0: zdravíme samozřejmě do celé republiky všechny posluchače Noční linky a víme, že nás posloucháte i v zahraničí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké pak asi bylo první auto pana Ivana z Hodonína, který k nám volá? Zdravím vás.
1: Dobré ráno už asi, řekneme si, pondělí. Moje první auto bylo Škoda Tudor. Spravil jsem si ho, nastříkal jsem si ho a prodal a koupil jsem si Škodovku stovku.
0: Já se koukám, já vás poslouchám, já se koukám tady, jak ten Tudor vypadal, jo, protože už to tady
1: vidíte. Sanitka, to byly kdysi sanitky a to se předělalo, já teda jsem dělal servisu, víte, takže nebyl problém si to předělat. A tak jsem ho pak prodal, no jak říkám, a koupil jsem si škodovskou stovku, nedám na škodovky dopustit. A jezdil jsem každý rok do Bulharska, až do Mičurinu.
0: Ty jo.
1: Dneska se to jmenuje...
0: jinak.
1: Jinak už, ano, oni to přejmenovali. Takže tyto cesty jsem absolvoval bez problémů se škodovkou, jako, a vždycky rodinka od 73. roku jsem jezdil každý rok do Bulharska. Najel jsem na ní přes 200 tisíc, kamarád mě tam dal vždycky akorát rozvodový řetaz, ono to rachotilo, kolečka do toho, do toho rozvodového řetězu a prostě žádný problém ze škodovku prostě nikdy nebyl, až jednou jsem mě to zastavilo před Burgasem, před tím kruháčem tam, to tak funguje pořád a tak a cívka, induční cívka, jak je tam prostě, tak jsem jenom přehodil na druhou, tu jsem měl rezervní a jel jsem na škodovku 360 tisíc bez problémů. Ano, to se udělá mezi tím generální, jako generálka se udělala, dají si tam ty nové vložky, kroužky, všechno. Takže můžu vám říct, to byl super, super auták, aby se nám do kufru vlezly jako věci různé, ale jídla, tak, protože tenkrát jako bylo draho, poměrně teda, ono je draho pořád, že? A tak říkám, tak 16krát asi do toho Bulharska.
0: No, já vás obdivuju, jak jste sebou vozil i náhradní díl, o kterém jste si myslel, že by mohl být potřeba, takže indukční cívka říkáte.
1: Indukční cívka, to je taký váleček, ten byl tam přišrubovaný vedle toho motoru nazadu, jo, a ještě jsem to, aby se to nepřehřívalo náhodou, to se nikdy nestalo, tak jsem měl udělan jako v kapotě, jsem si udělal z Renaulta, osmičky Renaulta, jsem vyřezal tím mřížky, ty jsem dal zase do té zadní kapoty, udělal jsem ji bílou, tu kapotu, protože tak na to nehoří slunko moc, že, pálí. Nahoře jsem měl udělaný taky držák, tam jsem měl rezervní kolo, ano, do toho rezervní kolo se dali ještě nějaké věci, co byly potřeba, z koženky, mě kamarádi ušili takový potah na to, aby na, no a tak jsem jezdil, takže jsem měl větší kufr vepředu, jo, no a jezdila do Bulharska.
0: No teda, to se tak pěkně poslouchalo, to vaše vyprávění, pane Ivane, já už tady koukám, našel jsem si na internetu tu Škodu Tudor, poválečnou legendu, jak je tady nazvaná.
1: Ano.
0: Dvoudveřová verze modelu tady jede na mě.
1: Ano.
0: A název vznikl z anglického Tudor, jako dvoje dveře. No a to byla krasavice, tahle Škoda.
1: Víte, Škodovky byly...
0: Ty jo, to bylo krásné auto. No. Tady píšou, že mělo mechanický startér.
1: Ano, ano, to se, ten startér byl nad plynovým pedálem, to jste zmačkl, teda špičkou nohy jste ho zmačkl a zrovna jste přidal plyn a už to fungovalo.
0: Jak vy si to pamatujete? Já vás moc zdravím do Hodonína. Až tam budu zase projíždět do Smrdák na Slovensko, tak si na vás vzpomenu.
1: No, tam já jsem na kole trénovat.
0: No, vidíte.
1: Já jsem jel Tour de France, taky víte, tím zimovčákem na tom vysokém kole, takže klidně se zastavte v Hodoníně.
0: Ano.
1: Když pojedete na Slovensko, tak na konci Hodonína je po levé straně benzínka.
0: Šelka. Ano, vím, oni tam tankuju, no.
1: No, vidíte. A tam hned za tou Šelku zatočíte doleva a prostě máte moje číslo teď, tak není problém, rád vás uvidím.
0: Dobře.
1: Dám kafičko.
0: Pane Ivane, to byl báječný rozhovor, jako by nebyla jedna v noci, ale jedna přes den s vámi.
1: Musíte pohnout, protože já už mám taky, já jsem za 40. ročník, víte, pod dnes den pracuji jako autolakýrník, takže mám to, klidně se zastavte.
0: Děkuji za pozvání. Nezdržujete.
1: Aby nezdržoval další lidi, jako co budou...
0: Ne, vy jste mluvil tak poutavě, že jsme klidně i trošku přetáhli. V tomhle případě to nevadí.
1: A to cestování, to by vám ještě řekl, ještě do Itálie a tak dále. Takže já to mám procestované trošku.
0: Já dám příště zase, až se tady objevím, tak dám zase nějaké takové cestovatelské téma. Jo, to je dobrý nápad. Nebo ty mapy, navigace. Já to nějak vymyslím. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Děkuji, taky vám přeju, ať se vám daří.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A teď trocha slovenčiny v písničce. Jaká?

0: nechal jsem doznít tuhle úžasnou baladu o polních vtáků na vlnách Českého rozhlasu v noční lince, až mi tady z toho upadla tuška, ale pojďme dát slovo paní Marcele Spolabí, která se dovolala. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím. Já jsem první auto, který jsme si pořídili jako manželé v roce 66, tak to byla Škoda Dana Z sedan. A to byly takový ty první ještě autička. Mm-hmm. A protože nebyly auta, že jo, tak když něco bylo, tak bylo na pořadí a různě. Takže žádný velký výběr, ale manžel sehnal někde, já nevím jakým způsobem, tehdy nebyly nějaký buchvijaký pino, ale asi na nějaký inzerát, vedle ten auták a byl až z Karlových Varů. Mm-hmm. No tak jsme se tam vypravili teda.
0: Cesta pro auto vlakem nebo čím?
1: Ne, na motorce. Na motorce jsme jeli. No a to auto jsme tam domluvili, manžel si to prohlídl, automechanik, tak říkal, no dobrý, tak jo, a za celkem přijatelnou cenu, takže si ho vememe. Já povídám, no jo, my jsme tady na motorce. A já jsem teda řidičák měla od roku 64, jo, mm-hmm. Takže to nebyl problém a na motorce jsem jezdila. A on říká, no tak se nedá nic dělat, já pojedu tím autem a ty pojedeš za mnou teda na motorce.
0: Nechtěl vám ho půjčit hned na první jízdu, jo?
1: Ne, já jsem jela na motorce a on jel tím autem. Uh-huh. A teďka ale já říkám, ale prosím tě, pojedeme přes Prahu. Tak jako já teda jako v ty Praze. A on říká, prosím tě, tak pojedu pomalu, tak pojedeš za mnou, ne? No tak jsme jeli, takže jsme přijeli ku Praze, samozřejmě, při prvním nějakým odbočení, nebo já nevím, jak to vzniklo, mm-hmm. Prostě najednou nebyl a já jsem skončila u Pražského hradu, tam před těma dvouma budkama, jak tam stála.
0: Počkejte, jako na Hradčanském, to ne snad.
1: Jo.
0: Fakt jo, o arcibiskupství, jo.
1: A teďka já jsem tam s tím motocyklem teda byla a říkám, Ježišmarja, kam já teď lidi koukali, protože tam chodili turisti, že jo. A teď já jsem tam motala.
0: To jste musela na Pohořelci, ne? Tam jako odbočit doprava kolem Lorety.
1: Nevím, už prostě někde jsem, prostě mi ujel a já jela a někde jsem odbočila. A prostě on nebyl. No tak jsem pak zajela někde takhle ke straně, tam jsem zůstala stát a říkám, no Krista pána, kde je? No tak pak teda jsem, pak se vrátil, asi si řekl, že jsem úplně blbá. No,
0: takže počkejte, jak ho napadlo jet k Pražskému hradu, prosím vás, mobily nebyly?
1: No, on nejel k Pražskému hradu, ale já jsem prostě
0: jo,

0: Ale jak ho napadlo pak se tam za vámi vrátit a najít vás?
1: No, nechápu to. No. Nechápu to.
0: Včas vás za sebou neviděl.
1: No, takže prostě nevím. Tak jsme jeli tou Prahou a já vždycky u každý, už jsem teda byla úplně vsteky bez sebe, a u každý křižovatky prostě starým městem jsme jeli a to vím, že to bylo šílený. A teď tam ty auta, že jo, najížděli a já vždycky na každýho ještě z ty motorky jako mávala, ať mě pustí za tím autem, co jede přede mnou. No, no tak jsme to nějak tak vyklíčkovali.
0: Dobře to dopadlo.
1: Jinak... Cože?
0: Dobře to dopadlo.
1: Dopadlo to, jo, pak už když jsme byli na kraji Prahy, tak už jsem ho nechala, ať si jede a já už jsem si jela za ním, to už bylo dobrý, ale nejhorší bylo teda vyklíčkovat z ty Prahy. No potom jsme měli pabědu, my jsme měli mnoho aut, protože manžel automechanika, prostě nikdy jsme neměli auto nový. A vždycky prostě nějaký, takže pabědu, pak škodovku, tisícovku, pak jsme, a pak teda to jsme měli škodu 12, ježišmarja, jak se jmenovala, 120, škoda 120, a protože jsem pracovala v mototechně, tak to nebyl zas takový problém sehnat auto. A to nám vrátili, nebo vrátili to Angličani, že jim to nějak spláchla vlna v Anglii a prodávali to potom zaměstnancům mototechny a to by bylo všechno dobrý, ale mělo to pravý řízení. No a s tím jsme teda najezdili hodně i prostě po cizině.
0: To si nedovedu představit.
1: Německa a tak dále. No ale jezdila jsem s tím i já a hodně. A to nebyla legrace, protože to mělo, řízení to mělo pravý, ale řazení to mělo jako, kdyby bylo levý, že jo?
0: No, rozumím.
1: Naučená jednička k sobě, nahoru, dvojka, že jo, odmáčknout, trojka, čtyřka. No a to všechno bylo obráceně.
0: Tak to jste teda, Kaprňák, že jste to takhle zvládli. Já se hrozím toho, že bych měl někdy jet do Británie a tam řídit, jo. Člověk si to naučí
1: to,
0: takhle, no.
1: Taky nevím, jak by to dopadlo, ale na to řízení pravý jsem si zvykla. Nejlepší bylo, když jsem jela třeba a zastavili nás policajti, že jo, někde, nějaká ta kontrola, no a šli doleva, že jo.
0: A jo, jo, jo.
1: A říká, ukázal, musíte doprava. Mě to koukali jako to. No tak to bylo to. No, měli jsme aut hodně, samý vojetý samozřejmě. A nakonec jsme skončili u Subar, protože jsme se přestěhovali, pak v 86. roce jsme odešli do hor, do Krkonoš. A tam prostě to byly, my jsme snad měli první Subaru v republice, protože můj mužský furt šmejdil po nějakých takových letech. No a ta byla dobrá. Ty Subaru byly dobrý. No.
0: Já vám moc děkuju, paní Marcelo, že jste se dovolala, krásně vyprávěla. Už hraje písnička, protože my míříme k 1 hodině noční. Ať se hezky vyspíte.
1: Tak jo. Tak bylo to hodně zážitku, ale jo, to nebude.
0: Krásně jsem si to užil, ať se daří. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a klidnou noc a dobrý vstup do celého nového týdne vám přeje Zdeněk Novák. Ať se vám daří.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vida tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Jestli vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. A dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Nech toho. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo?
5: Nebo dostaneš černou známku.
6: Lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč jsem najednou tak točí hlava? Žili... Jim, kde jsi? Žil...
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
7: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
7: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
7: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano.
7: Tak. Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Mm-mm.
7: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
7: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
7: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
7: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku, chci sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž prý pomluvil nějakého Flinta nebo tak něco.
7: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. I lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
7: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? Co se to se mnou stalo?
8: Pan doktor Livesey je náš přítel.
7: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
7: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvýš sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
7: Konečně rozumné slovo. Paní Hawkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
8: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
7: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bemboa?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: Já, to je, on je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No si ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
4: Bile Bonesy, naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
4: Tak, starý brechu, nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pojď z toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
4: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
4: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
4: Máš ještě 6 hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
6: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: Hej, bilebonsi, rytíři ještě z ceny přišli. A běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stavej, Billy Bones, tak mám ti pomoct tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdnej.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Tady není.
0: I kdyby chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Lifesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Lifesaye byl právě Lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšeli, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore, to vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o nohu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé, mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawk ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlez do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem z Trelawneyho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo,
1: tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko vyschlovi nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
3: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Dicku, ukažte jazyk. No, vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl.

0: Ty berané, ty loce, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili tři rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl:
2: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
0: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
2: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
2: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém

0: obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
1: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
0: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
2: Samé bukáty, samé bukáty, samé

třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedni.